Ještě jednou. A po druhé. A teď všichni. A kdo se to pláká? A tamhle vzadu. No to je dost.

věřit tomu, že nejhezčí ze všech cest je cesta domů. Jsem

0: Už máš jenom Marušku, co tě hladí po růžku.
1: Radio Junior.

0: to v životě chodí, nedá se nic dělat, musíme odum dál.
1: Radio Junior.

its kilo.

mieszkanie w cios. Sebereme všechny psy a vydáme se na Azory a na Kanady.

krabice, co kokokoládou krmí se. Má cestovní kancelář a platí daně však. Cestovní kanceláři pro slepičí kvoč se daří a my víme proč.

milé děti. Přestože vypadám jako tisíciletá dýně, jsem ve skutečnosti skřítek a jmenuji se Aladin. Já jsem skřítek Aladin, rád s vámi dovádím. Já jsem skřítek Aladin, rád s vámi dovádím. Úsměvem vás pohladím, příjemně vás naladím. Úsměvem vás pohladím, nezbednosti provádím. Čarodějnou lampu mám a v ní přání ukrývám. Dospělých i děťátek, lítám tam i naspátek. Jo, to je dřina lítat po celém světě a plnit přání, ale co mám dělat, když mě to tak baví? Na koberci kouzelném, ať je noc, či ať je den, já jsem skřítek Aladin, hlavně, že vám nevadím. Čarodějná lampa hned vykouzlí vám celý svět. Ať je noc, či ať je den, lampa splní každý sen.

Znám i popelkám, pro každého něco mám. Potěším i kašpárky, řekněte si o dárky. Na koberci kouzelné, ať je noc či ať je den. Já jsem skřítek Aladin. Hlavně, že vám nevadím. Já jsem skřítek Aladin. Dědečka vám omladím. Každé přání vyplním. Pro lidičky oceán, pro slujata, porcelát. Maminky, prstýnky, pro tatínky, mašinky. Já jsem skřítek Aladin, Petr žel vám zasadím.

0: kam jsme neměli chodit.
1: A proč? Je to snad území voz?
0: Ano, je to území voz.
1: A jak je veliké?
0: Vosaď až posaď.

ocitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý grizzly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

0: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Rádio Junior.

to dál nesnesu a pachnul do lesu. Žádný ženich nemá R, kdo nemá R, ztrácí charakter.

0: Petrem Ševčíkem.
1: Čau všichni, krásné dobré ráno, 6. hodina je tady a ranní restart sní. Já věřím tomu, že v těchto dnech se vám stává opravdu dobře. Já sám si pamatuju, že ten poslední předprázdninový týden jsem vždycky jako z té postele doslova vystřelil jako raketa. No tak jako kdo by se netěšil na to, že půjdete na nějaký výlet do divadla, do přírody, hrát fotbal nebo třeba jenom hrát karty ve škole, že? To je super. Co nás dneska čeká v ranním restartu? Budeme si povídat o tom, jak bude vypadat léto na junioru, protože my vysíláme celé léto. Červenec, srpen jsou měsíce, kdy tady budeme samozřejmě s vámi, takže když si na nás občas vzpomenete, bude to fajn. Jak bude tedy vypadat ranní restart, Klub Rádia Junior, jak budou vypadat další pořady typu Zvídavec, Žili byli a tak dále. No a taky jaké bude celkové téma našeho léta. Trošičku se totiž ochladíme. No, zatím nebudu prozrazovat, řekneme si více za okamžik. Samozřejmě dneska nebude chybět soutěž, krátce po 7. hodině, taky Zvídavec. No, třeba spousta muziky, mám tady třeba One Direction, Atmo Music, nebo Markuse a Martinuse, skupinu Krištof, spoustu dalších. No a začínáme pochopitelně trochu informací v podobě zpráv.
0: Rádio Junior. Minutové zprávy.
1: V Praze dnes končí olympiáda dětí a mládeže. Do metropole dorazilo přes 3400 sportovců a sportovkyň, kteří změřili síly ve 23 sportech. Asi největší hvězdou se stala Emma Kalmanová. V kategorii žákyň zaběhla 60 za 7,5 vteřiny a vytvořila tak nový rekord olympiády dětí a mládeže. Za pár týdnů přitom oslaví teprve 14. narozeniny. Nová vycházející hvězda se tak možná v budoucnu zařadí mezi další slavné sportovce, kteří zde začínali. Patří mezi ně Ester Ledecká, Martin Fuxa nebo i Martin Nečas. Vědci objevili ve volné přírodě lišku, která měla být vyhynulá. O vzácné trpasličí lišce jsme doposud věděli jenom díky 5000 let starým pozůstatkům. Na mexickém ostrově Cozumel ale objevili jeden žijící exemplář a také jej vyfotografovali. Zatím se toho o unikátním zvířeti moc neví, jen to, že jde o příbuzného lišky šedé, jenom je oproti ní až o 40% menší. Jisté je také to, že je živočich na pokraji vyhynutí a tak bude jen velmi obtížné o něm zjistit více. A ještě k počasí, dneska nás čeká jasno, místy polojasno, no a nejvyšší teploty, ty vystoupají na 29 až 34 stupňů.

srpen, tak bude Rádio Junior pochopitelně vysílat a budeme moc rádi, když si nás sem tam naladíte. Naše stránky znáte, radiojunior.cz. Samozřejmě těch možností, jak si nás naladit, je spousta, i k tomu se dneska dostaneme. Teď ale především k tomu, jak bude vypadat přes prázdniny ranní restart, tedy už od příštího týdne. No, nebudeme vysílat od 6 do 8, to fakt ne, protože je nám úplně jasný, že přes léto fakt nebudete vstávat v 6 hodin, dost pravděpodobně ani ne v 7 a možná ani ne v 8. A tak jsme ranní restart posunuli opravdu velice velkoryse, a to na 10 až 11. Takhle, nutno říct, že pro mě je to většinou doba, kdy si dávám takového krátkého šlofíka, takový 10-15 minutek, ale to proto, že je právě ranní vysílání od 6 do 8 a já musím ve 4.20 vstát. Takže v 10 hodin si myslím, že budu jako na vrcholu sil a bude to rozhodně super. No a jakým způsobem to bude vypadat ta hodinka? Bude to v podstatě takový podcastový styl. Vezmeme si vždycky jedno téma a to se budeme snažit detailně rozebrat. Z celého toho ranního restartu vždycky vznikne takové audio, kde nastříháme ty jednotlivé vstupy za sebe, takže se to bude dát dobře poslouchat třeba na cestě k babičce, k moři nebo někam na dovču, ať už u nás v Česku nebo někam do zahraničí, pokud pojedete, a když se budete prostě chviličku nudit, tak si můžete pustit ranní restart ve stylu podcastu. No ale neprozradil jsem ještě to zásadní. Naše léto bude takzvaně severské. Tak zní jako celoletní téma. Severské léto na Rádiu Junior. Totiž první týden si budeme povídat o Norsku, pak o Finsku, pak o Dánsku, Islandu, Arktidě, Švédsku, Aljašce, Kanadě a pak na závěr v tom posledním týdnu o dalších severských zemích. Všechno dohromady vezmeme, takže třeba Estonsko, Lotyšsko, Litvu, Sibiř, prostě možná ještě něco navíc. Takže zkrátka, abychom se trošičku ochladili v létě, tak si budeme povídat o zemích, kde zas takové vedro obvykle nebývá. Tak zhruba tak bude vypadat ranní restart, co bude v klubu, i o tom si budeme povídat. Teď už One Direction, What Makes You Beautiful.

6 hodin a 11 minut, to je aktuální čas, no a taky je čas na jednu aktualitu, tentokrát o počasí. Nevím teda, jestli jste se už koukali na víkend, ale Český hydrometeorologický ústav na svých sociálních sítích uvedl, že v neděli může padnout rekord pro vůbec nejteplejší den v dějinách tuzemského měření. Dosavadní zaznamenané maximum je 40,4 stupně Celsia a i to může tedy padnout. Vlna veder se začala zvedat už od včerejšího rána a pomyslný vrchol nastane právě v neděli. Dobrou zprávou je, že v pondělí by se mělo poměrně výrazně ochladit asi o 10 stupňů. V každém případě v minulých letech byly tyto situace podle Českého hydrometeorologického ústavu běžné v západní Evropě, ale ta masa extrémně teplého vzduchu se odtamtud na naše území většinou nedostala. Letos prostě takové štěstí nemáme. Mimochodem, ten rekord je poměrně starý už, z roku 2012, a těch 40,4 stupně Celsia padlo tehdy v Dobřichovicích. Ať už teda ten rekord padne nebo ne, to není až tak podstatné. Každopádně se připravte na to, že víkend bude opravdu velice, velice horký a představuje to extrémní zátěž hlavně pro starší generaci, ale taky pro vás, holky a kluky, a samozřejmě také pro zvířata, i na té myslete. Situace je ještě horší fakt, že během víkendu budou panovat rovněž mimořádně vysoké noční teploty, které mají překročit hranici i takzvané tropické noci, tedy zkrátka, že bude přes 20 stupňů Celsia. A to už je jaksi teplota, při které se poměrně špatně spí, takže i na to se připravte, že budete možná o víkendu trošičku víc unavení, huse vám bude spát, no a zkrátka to horko bude opravdu všudy přítomné, nebude moc kam se schovat, maximálně tak do nějaké klimatizované místnosti. Co se ale v teple děje s naším tělem, i o tom si budeme povídat, rozhodně poslouchejte dál.

0: Vtípek Rádia Junior.
1: Dneska jeden tematický. Je horký letní den, lidé se chodí koupat k rybníku a v Turánu na jeho hladině plave tělo. Uvidí ho policisté a vrhnou se do akce. Dávají mu umělé dýchání a přitom k ním přiběhne babička a říká: to nemá cenu, ten už je mrtvej. A policista se ohání: babi, prosím vás, vy se mi tady nepleťte, my máme praxi. Po nějaké době to ale s oživováním vzdají a babka na to: já vám to říkala. A policista se na ní otočí a zeptá se: a jak jste to jako mohla vědět? Babka se jenom pousměje a říká: koukněte se na jeho nohy. Má na sobě brusle. A ještě jeden tematický vtípeček. Venku bude prý tak horko, že už se ani nevyplatí používat opalovací krém. Lepší už bude rovnou grilovací koření. To je samozřejmě vtípeček, pokud půjdete ven, ať už na 2 hodiny nebo 20 minut, nebo i 15 minut, tak se rozhodně namažte opalovacím krémem, jo. Já si myslím, že to sluníčko bude mít v těchto dnech takovou intenzitu, že se spálíte podle mě tak za 10 minut, jako běžný člověk, 10, možná 15 minutek, takže opravdu opalovací krém bude potřeba. Teď už další song, Markus a Martinus, pak je Dial.

0: víkendu naše hitparáda?
1: Doběhni ji na webu radiojunior.cz.
0: Všechny díly hitparády tu najdeš v archivu i v článku k hlasování.
1: Těš se na hodinku plnou hitů a super zajímavostí.
0: Vyber si svůj nejoblíbenější song a hlasuj.
1: Čas na to máš do středy do 8 hodin večer.
0: Víc se dozvíš na radiojunior.cz/hitparáda.

Krásné ráno, holky a kluci. Před chvíličkou jsme si nastínili jedno varování Českého hydrometeorologického ústavu. A to o tom, že o víkendu se čekají extrémní teploty. Dost možná v neděli padne i nějaký ten rekord. Ten je starý teda mimochodem 14 let, kdy v Dobřichovicích naměřili 40,4 stupňů. No a tak si pokládám otázku, co se děje

teple s naším tělem. Pro člověka znamená horko obecně nižší hrozbu než velký chlad. Evolučním důkazem je to, že pro vnímání chladu má člověk asi 250 tisíc receptorů, kdežto pro teplo jenom 30 tisíc. Co se týče ale přehřátí organismu, tak celý ten problém začíná tím, že se nám přehřeje hypotalamus, čili část mozku. Hypotalamus má v těle na starost právě jeho termoregulaci. A když přehřátí dojde, tak už hypotalamus nesvede upravovat teplotu, lépe řečeno na to jako dohlížet. No a k hlavnímu příznaku přehřátí našeho organismu patří hlavně to, že se přestaneme potit. Dokud se tedy potíte, je vlastně všechno v pořádku. K dalším příznakům přehrátí ale patří taková ta obecná zmatenost, malátnost, někomu se i zvyšuje tepová frekvence, prostě a jednoduše obecně některým lidem to teplo nedělá moc dobře. Vysoké teploty mají ale prokazatelný dopad i na lidské mentální schopnosti. Když je tedy příliš horko, je mnohem těžší se efektivně rozhodovat a vůbec přemýšlet. Některé studie také prokázaly, že extrémní horko je spojené se snížením kognitivních schopností, což je možná informace i pro vás rodiče, pokud se chystáte na nějakou náročnou práci v následujících dnech, ať už dneska nebo v pátek o víkendu, tak dávejte na sebe opravdu pozor, tyhle dny a to vysoké horko nahrává vyšším rizikům pracovních úrazů. Dobrou zprávou ale je, že podle studií se člověk může vyšším teplotám přizpůsobit, pokud je jim vystaven častěji a delší dobu. Což je mimochodem přesně ten důvod, proč jsou obyvatelé zemí kolem rovníku schopni se s vedrem vypořádat jako mnohem snadněji než lidé od pólu. Opakovaná zátěž v horku navíc zlepšuje schopnost organismu odvádět teplo z těla, takže se snižuje nebezpečí vyčerpání z horka. A ještě jedna informace, ta základní aklimatizace přitom trvá jen několik málo dní. No tak třeba už jste se aklimatizovali a tak vám to horko nebude dělat zas takové problémy. Ale na druhou stranu rozhodně nebude nejlepší nápad dát si v neděli za cíl nějaký celodenní cyklový let s tím, že si vezmete sebou půl litru vody. Jo, to fakt nebude dobrý nápad. Když už někam budete vyrážet, mějte dostatečné množství vody, rozhodně se namažte, mějte nějakou pokrývku hlavy. Jak jsme si říkali, celý ten problém s přehřátím organismu totiž začíná u vaší hlavy. Why Don't We a Peace and Chills, s tou budeme pokračovat, no a za chviličku se vrátíme k tomu, co nás čeká přes léto.

zpátky pohromadě a čeká je světová megatour. A jejich koncerty se budou promítat i v řadě českých kin. A určitě na nich vedle jejich notoricky známých megapecek zazní i jejich novinky z nového už 5. studiového alba Arirang. Já jsem mimochodem pátral po tom, co Arirang znamená. A Arirang je pravděpodobně nejznámější tradiční korejská lidová píseň, často považovaná za neoficiální hymnu Koreje. Takže je to skutečně tam jaksi velmi slavné slovíčko. Na desce najdete 14 písní. A jednou z těch nejvýraznějších je píseň Swim. To si právě teď pustíme. Tak BTS a Swim.

type. Jak tahle píseň dopadla tento týden v naší hitparádě, tak o tom se můžete přesvědčit sami na webu radiojunior.cz. My si jinak dneska povídáme o tom, jak bude vypadat léto na Rádiu Junior. A já věřím tomu, že přes léto budete strašně rozlítaní. Prostě jeden týden na táboře, jeden týden u babičky, pak pojedete k moři, pak budete dva dny doma, ale to se uvidíte s kámoškou nebo s kámošem, pak jedete na další tábor, že jo, tentokrát hudební. No prostě věřím tomu, že to máte strašně moc v plánu. Když se na nás ale přes prázdniny občas vzpomenete, budeme samozřejmě moc rádi a hlavně můžete si nás sebou vzít prakticky kamkoliv a poslouchat třeba nějaký oblíbený seriál. Jeden z těch nejnovějších vtipných seriálů se jmenuje Kačka a Mops. Hlavní hrdinkou je 7letá kačka, která se musí vypořádat se složitým světem dospěláků a taky spolužáků a i neobvyklých přátel. Ještě, že na to není sama. Má totiž toho nejlepšího parťáka a kamaráda na světě, a to uchrochtaného pejska jménem Mops. Možná si pamatujete, že Káťa Perglová vždycky kreslila takový komiks, který se právě takhle jmenoval Kačka a Mops, a nakonec z toho udělala i seriál pro Rádio Junior, tak třeba i ten si můžete pustit na našich webovkách radiojunior.cz nebo ho najdete i v aplikaci Můj rozhlas. Takže třeba tohle si můžete sebou vzít někam na cesty, když pojedete takhle k babičce a budete se třeba chviličku nudit, tak si můžete takhle pustit nějaký ten vtipný seriál, že tenhle stojí opravdu za to. Další tipy už za okamžik, teď už Adéla Zouharová s písní Dar.

Krásné ráno, holky a kluci. V dnešním ranním restartu si trošičku rozkrýváme, co nás bude čekat právě přes léto na Rádio Junior. Je mi jasný, že se hnedka rozletíte na nejrůznější strany a směry. A jak už jsem zmiňoval, tak pár těch změn nás přes léto čeká i na Rádio Junior. Už jsme se zmiňovali o tom, že ranní restart nebude od 6 do 8, ale až od 10. Od 10 do 11, takže k takové pozdní snídani, nebo možná pro někoho ke svačině, že jo, už k takovému branči, by se dalo říct, nebo taky se tomu říkala desátka kdysi, k desátce, svačině. No ale co se rozhodně nezmění, tak bude Klub Rádia Junior. Ten bude klasicky od 5 hodin odpoledne do 8 hodin večer a rozhodně nebudou chybět také hosté. Ale celý ten Klub Rádia Junior, celý ten týden se ponese v tom severském duchu. Jak už jsem zmiňoval, tak léto na Rádio Junior bude takzvaně severské, abychom se trošku ochladili ve vysílání. A tak bude řeč o nejrůznějších zemích, třeba o Norsku, Finsku, Dánsku, Islandu, Arktidě, Švédsku, Aljašce, Kanadě a dalších třeba Estonsku nebo Lotyšsku. No a vždycky si zkrátka i v klubu Rádio Junior vezmeme jeden prvek z té země, třeba dejme tomu přírodu nebo nějaké kulturní dědictví, nějaké významné budovy nebo třeba životní styl, něco na ten způsob. No a to téma se budeme snažit co nejlépe rozebrat. Podobně to bude vypadat také v nejrůznějších rubrikách jako Žilibili, Zvídavec nebo Hitparáda. I tam se to severské léto trošičku projeví. Samozřejmě po svém, jo. Žilibili, tak tam třeba probereme nejrůznější severské osobnosti. Ve Zvídavci třeba severská zvířata, polární záře probereme a podobně. A v Hitparádě, no, tak tam si myslím, že by se mohli dostat konečně ke slovu třeba Nightwish, ne? Ti jsou z Finska. Nebo ABBA, že jo? ABBA je ze Švédska. Takže tam se to projeví zase trošičku po svém. Tak to jsem malinko přiblížil, co nás čeká před léto. Teď už Taylor Swift a Antihero.

Malá pozvánka na odpoledne. Dneska se můžete těšit od 3 hodin odpoledne na pořad Veroniky Hájkové Mezi námi zvířaty. Tentokrát s hostem Markem Žďánským, který je ochráncem goril. Ještě ani nezačaly prázdniny a Marek už společně se svým synem Tomášem má za sebou krásnou cestu. Byli navštívit gorilu Moju, kterou považují tak trochu za člena rodiny. Dozvíme se tak nějaké novinky a také o jejich potomcích Duně a Moby. A možná i to, jestli se Moja chystá na další mládě. No a ještě bych rád vypíchnul, že dneska v klubu Rádia Junior se můžete od 5 hodin těšit na Teresku Rašovou a jejím hostem bude youtuber Stay12, který natáčí nejrůznější reakční videa. Na YouTube má přes 561 tisíc odběratelů, takže jednoznačně velmi úspěšný tvůrce. Jaké to asi je být tak úspěšným tvůrcem a co nejšílenějšího jako influencer zažil, i o tom bude řeč. Nalaďte si klub Rádia Junior mezi 5 a 8 hodinou s influencerem Stay12, to bude krátce po 19. hodině. A pokud byste se chtěli třeba youtubera Stay12 na něco zeptat, tak můžete klidně už teď psát na náš e-mail radiojunior@rozhlas.cz. Prostě pokud máte něco na jazyku, napište to a my se zeptáme za vás. Teď už Kapitán Demo, Láska, pokora a sluníčko.

Přátelé, jedna zajímavost k dnešnímu datu. Máme 25. června a byl to právě v roce 1876 v americké Montaně, kdy se odehrála bitva u Little Big Hornu. Je to jedna z nejslavnějších bitev mezi indiánskými kmeny a armádou Spojených států. Proč je tak slavná? No vlastně ze dvou důvodů. Za prvé, indiánské kmeny, tedy koalice Lakotů, severních Cheyenneů a Arapahů, tehdy porazila armádu Spojených států. Nutno teda říct, že Spojené státy tehdy jako dost podcenili nepřítele, protože jich bylo pár stovek, zatímco indiánů bylo pár tisíc, jo, několik tisícovek se udává, takže měli jaksi velkou převahu a tak vlastně padlo všech, udává se nějakých 260 amerických vojáků, prostě obklíčili je a prakticky rozprášili. Ale proč je tahle bitva vlastně taky velice slavná, tak je nejenom, že to byl jako triumf pro Indiány, ale zároveň a celkem paradoxně právě tenhle triumf spečetil jejich osud. Americká veřejnost na tuhle porážku totiž reagovala velmi podrážděně a žádali pomstu. No a tak armáda Spojených států poslala do oblasti masivní posily, což do roku 1877 vedlo k definitivní porážce Indiánů a jejich nucenému odchodu do rezervací. Takže tahle výhra se jim vlastně stala osudným. No, tak tolik jedna zajímavost. Teď už Chainsmokers a Something Just Like This.

0: Olka, kluci, tento týden už je o výsledcích hitparády rozhodnuto. Vy se můžete na ty výsledky mrknout na našem webu radiojunior.cz. Já jenom prozradím, že je tam nejedno překvapení. Mezi těmi překvapeními za mě je rozhodně to, že Rebelky teda spadly z prvního místa poměrně hluboko na nemedailovou pozici, tak na to můžete mrknout stejně jako na to, kdo je vlastně z toho prvního místa vyšoupl. Tak tady taková malá rekapitulace toho, jaké písně vůbec v hitparádě máme.
1: Rekapitulace. Strach je normální a nemyslíš, že vždy se před ním ochráníš a promluvit si o něm, to je odvaha, tak například na temnotu mě pomáhá.
2: Strach, tak se jmenuje první novinka od Pavla

0: ve 310. kole vítězí Rebelky, Adam Seidl, Johnny, Matyvob, Honzino a Arianka se singlem Tohle není love song. Gratulujeme.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

0: Ševčíkem.
1: Čau všichni, krásné dobré ráno. Já věřím tomu, že se vám právě v těchto dnech opravdu dobře vstává, tak přece jenom jsou to poslední školní dny, že? Za chviličku se rozdává vysvědčení. No a hlavně ve škole už se nic moc neděje. Chodíte hrát karty, jak jsme hrávali my, nebo třeba chodíte někam ven na hřiště sportovat a podobně, tak to se vstává jedna báseň, čo, když není žádná ta písemka. No, u nás dneska na Rádiu Junior, tak řešíme to, jak bude vypadat léto. Červenec, srpen, vy budete rozlítaní, samozřejmě babička na jedné straně, druhý týden tábor, třetí týden jako dovolená u moře a podobně. Ale i Rádio Junior bude celé prázdniny vysílat, ten podtitul zní Severské léto na Rádio Junior. Něco málo jsme si už prozradili a teď si to hezky zrekapitulujeme v této hodině, tedy to, jaké změny jsou v ranním restartu, v klubu Rádia Junior, v nejrůznějších pořadech, proč vůbec řešíme severské léto přes prázdniny. I k tomu se dostaneme a povídat si o tom budeme s naším šéfredaktorem Adamem Kebertem už za nějakých 20 minutek, tak si to hezky zhrneme. Samozřejmě v této hodince nebude chybět soutěž, zhruba za 10 minutek, spousta bezva muziky, třeba i zvídavec, no ale začínáme s právami.
0: Rádio Junior. Minutové zprávy.
1: V Praze dnes končí olympiáda dětí a mládeže. Do metropole dorazilo přes 3400 sportovců a sportovkyň, kteří změřili síly ve 23 sportech. Asi největší hvězdou se stala Emma Kalmanová. V kategorii žákyň zaběhla 60 za 7,5 vteřiny a vytvořila tak nový rekord olympiády dětí a mládeže. Za pár týdnů přitom oslaví teprve 14. narozeniny. Nová vycházející hvězda se tak možná v budoucnu zařadí mezi další slavné sportovce, kteří zde začínali. Patří mezi ně Ester Ledecká, Martin Fuchsa nebo i Martin Nečas. Vědci objevili ve volné přírodě lišku, která měla být vyhynulá. O vzácné trpasličí lišce jsme doposud věděli jenom díky 5000 let starým pozůstatkům. Na mexickém ostrově Cozumel ale objevili jeden žijící exemplář a také jej vyfotografovali. Zatím se toho o unikátním zvířeti moc neví, jen to, že jde o příbuzného lišky šedé, jenom je oproti ní až o 40% menší. Jisté je také to, že je živočich na pokraji vyhynutí a tak bude jen velmi obtížné o něm zjistit více. A ještě k počasí, dneska nás čeká jasno, místy polojasno. Nejvyšší teploty vystoupají na 29 až 34 stupňů.

Holky a kluci, tak jsem doposlouchal Hlubinu. Včera dopoledne jsem si pustil poslední pátý díl a musím teda říct, že je to naprostá pecka. Kdo jste ještě Hlubinu neposlouchali, tak najdete ji na našem webu radiojunior.cz. Já jsem to nějakou dobu odkládal, nestíhal, zapomněl a pak jsem si to pustil. Vlastně teďka v úterý, co máme dneska, čtvrtek, tak v úterý jsem začal poslouchat, chtěl jsem si poslechnout každý den jeden díl, ale vlastně úplně stejně, jako se mi to stalo u Lyžáku od Terezy Verecké, tak i tentokrát jsem prostě se nemohl od toho otrhnout a poslouchal jsem dál a dál, takže jsem si dal 4 díly v kuse v podstatě. A musím říct teda, jako nejlepší díl je 4., takže pokud jste u 3. a ještě si říkáte, kam se to vyvine, počkejte si na ten 4., tam se to všechno dozvíte. Jo, a v tom 5. samozřejmě, no, prozrazovat nebudu, ale tak tam to všechno jako dopadne, že? Ale děcka, fakt je to skvělý. Fakt mě to dostalo. Má to takový hodně zajímavý zvukový design, takže když to posloucháte třeba na sluchátkách, já jsem to poslouchal v tak těch klasických peckových sluchátkách, takže měl jsem to jako úplně v hlavě. Wow, bylo to super. A ačkoliv jsem to poslouchal v asi 30-stupňovém vedru, tak jsem několikrát měl husí kůži. Jako fakt. Je to... Takhle, my říkáme, je to trošku hororový seriál, ale já bych za sebe asi spíš řekl, že je to jako hodně napínavý, jo? Že je to takový to jako brnkání na strunku té vaší představivosti. Možná, víte co, pro vás, kteří jste o Hlubině ještě vůbec neslyšeli, tak zmíním, že je to seriál u nás na Rádiu Junior, který se odehrává na jezeře Tichá voda, kam vždycky každý rok přijíždí spousta turistů a z hloubky se občas ozývá takový pravidelný, hluboký, dunivý zvuk, jo. Geologové říkají, že jako je to nějaké tektonické napětí a blablabla, že jo. Ale místňáci vědí své. No a pak se ztratí Vojta, že jo. No, co se Vojtovi stane, nebo stalo, tak to se dozvíte víc právě v tomto lehce hororovém seriálu, který doporučujeme posluchačům starším 10 let. Já si myslím, pokud jste náhodou mladší, zkuste přemluvit rodiče, že byste si to poslechli společně, ostatně je to 5x20 minut, takže je to na nějakou hoďku a půl, takže myslím si, že byste to mohli někdy dát třeba i přes prázdniny, možná i jako takovou malou stesku odvahy, poslech odvahy by se tomu dalo říct. Tak to můžete vyzkoušet. Za mě jako 10 z 10, fakt super. Teď už Rehab a Most People, za chviličku jdeme soutěžit.

0: Krásné ráno, přátelé, jak jsem sliboval, tak teď už je před námi soutěž tradičně s tajemným zvukem, ale nejdřív si představíme dnešní cenu. I dneska budeme soutěžit o knižní novinku s názvem Teribér, záhada vyloupeného skleníku od české autorky Aleny Mornsteinové a do soutěže nám tuhle cenu věnovalo nakladatelství Albatros Media. Je to vlastně trochu detektivní příběh, ale psaný opravdu s nadhledem a vtipem. Celý ten příběh se točí kolem zahrady, kde se začne ztrácet úroda. Proč se to děje, tak tuhle záhadu se snaží rozlousknout červený plyšový medvídek Teribér, a to společně se svými zvířecími kamarády. A při pátrání jim skříží cestu třeba velká voda, ale i celá řada spletitých lží. Tak si myslím, že to může být fakt zajímavý. Kdo máte rádi takové ty spletité příběhy, tak si myslím, že tohle by mohla být jasná volba. Holky a kluci, knížku teďka vyhrajete, když správně odpovíte na soutěžní otázku, lépe řečeno, zjistíte, co asi vydává následující tajemný zvuk. Nejdřív si ho dobře poslechněte, pak si řekneme více, jo? Takže tajemný zvuk právě teď.
1: Tajemný zvuk.

Tak já myslím, že takhle by nám to mohlo stačit. Zvuk má ještě asi 25 vteřin, ale celýho poslouchat rozhodně nebudeme. Tak kdo máte svůj tip, tak volejte na telefonní číslo 800 199 199. Linka je bezplatná, to za prvé. A za druhé, soutěž je hodně rychlá, takže moc neváhejte. Máme na to tradičně jednu jedinou písničku, tam má asi 2,5 minutky. Jo? Takže pojďte volat. Soutěž začíná právě teď. Ještě jednou telefonní číslo 800 199 199 a jdem na to.

0: Pavel Calta nám doznívá Anděle a démoni. No a já doufám, že andělem je teďka Julča na telefonu, že bude znát správnou odpověď. Julča, ahoj.
1: Ahoj.
0: Prosím tě, jak jsi dneska vyspala? Prozrať.
1: No, vyspala jsem se dneska docela dobře.
0: Že jo, no tak jako ve škole se nic neděje, ne už? Předpokládám.
1: Už asi nic moc.
0: Nic moc, viď. Prosím tě, kdy se vlastně rozdává vysvědčení? Je to už zítra?
1: Jo,
0: fakt,
1: je to
0: jo.
1: Zítra.
0: Ty brďo. A víš, co bude na vysvědčení?
1: Ale jsem jedničky, myslím.
0: Perfektní, tak to je super, tak to moc gratuluju, doufám, že to tak bude, že tam nebude nějaký překvápko. Jako mně se jednou třeba podařilo na střední škole, že jsem fakt dostal jako překvápko na vysvědčení. Jsem vůbec nečekal, že dostanu dvojku, myslel jsem, že budu mít jedničku a prostě nějak se to nepovedlo. Ale tak to doufám, že se ti nestane, Julčo. No,
1: jo. Takhle,
0: ať to nezakecáme. Terry Bear, záhada vyloupeného skleníku od nakladatelství Albatros, to je knížka, o kterou právě teď soutěžíš. A tady máme tajemný zvuk. Dej tomu vteřinu. Tak už. Už je slyšet. Tak co ty na to, Vilčo? Na co bys to typla?
1: Ale to je jak seká trávu.
0: Sekání trávy, jo.
1: Srpem. To je prostě...
0: Tak ještě chviličku tomu dáme. Tak, dobrá, teď už musíme říct teda finální odpověď. Tak co myslíš, že to bylo za zvuk?
1: No, seká trávu srp.
0: Někdo seká trávu srpem. OK, pojďme vyzkoušet, jestli je tohle správná odpověď. Bylo to skutečně sekání trávy srpem? Julče, čověče, to nebylo. To nebylo. Měla jsi tam ještě nějaký tip? Jako vzadu v hlavě?
1: No, nebo ještě jako řezání jako do dřeva takovou tou pilou.
0: Jo, člověče, tak ani to ne. Tak to si nemusíš vyčítat, jako že se jako rozhodovala mezi dvěma možnostma. Ani jedna nebyla správně. Představ si, tohle byla pumpička na kolo, jo? Jak se vlastně dofukuje to kolo pumpičkou, jo? Tak ona dělá takovýhle zvuk. Tak to bys netypovala, co?
1: Ne.
0: Jezdíš
1: ne.
0: Na kole?
1: Jo, jezdím.
0: Jezdíš a dofukuješ pneumatiku někdy, nebo to dělá táta?
1: Dělá to tačka. Ale někdy jiní dofukuje.
0: No jo. Tak to bude ončo. No tak třeba příště ti ten zvuk jako padne trošičku víc, ale tak zásadní je, že máme dobrou náladu, ne Julčo? A za druhý, že budou sami jedničky na vysvědčení. Takhle, jo. Prozradíš mi ještě, co budeš dělat o prázdninách? Máš nějaký plán? Nějaký tábor bude?
1: My pojedeme nejdřív na tábor se ségrou.
0: Wow, super. Jaký bude tábor?
1: Tábor.
0: Jako má nějaký téma? Jako sportovní nebo klasický tábor?
1: To je takové jako...
0: No.
1: Nebo je to jako na 14 dní, že tam i přespíme. Já nevím, jaký to je, že oni tam jsou témata každý rok.
0: Jo, takhle. Každý rok je nějaký téma, zatím nevíte. Jo, tak uvidíte, co letos vymyslí za téma. No a co dál? 14 dní tábor a pak?
1: A pak pojedeme jenom já, moje ségra, babička a děda, pojedeme do Řecka na 7 nocí, teda poletíme vlastně letadlem.
0: Super, tak to je krásný. Takže k moři a Řecko, no tak tam je úplně, tam bývá krásně čistá, průzračná voda. Já jsem byl kdysi na Krétě a tam to bylo opravdu fajnový, no, teda musím říct.
1: Pojedeme na Peloponé, teda poletíme, já pojedeme.
0: Super, a už jsi někdy letěla letadlem?
1: Letěla minulý rok do Španělska.
0: Tak to jsi dobrá, já jsem teda poprvé v životě letěl asi, no, tyjo, mě bylo tak... 25 nebo 26, čověče. Tak to jsi hodně napřed oproti mě. A takhle, nedělalo se ti špatně v letadle?
1: No, možná trošku.
0: Možná trošku, no, jeď?
1: Jako v autě, ale se taky trošku dělat.
0: Já jsem měl z letadla, jako z té první cesty, takový zvláštní pocit, když to vzlítlo, tak jsem si říkal, jo, OK, chápu, jako je to něco nezvyklýho, ale jako úplně v pohodě. Pak jsem teda usnul asi na 2 hodiny, což se ukázalo jako trošičku chyba, protože jak to letadlo začalo klesat a já jsem to nečekal a spal jsem, tak jsem se probudil s tím, že jsem měl pocit, že mi hoří čelo. jako opravdu jsem říkal, prosím tě, nemám něco tady na čele? Já jsem měl fakt pocit, jak... No jak kdybys vzala sirku, škrtla sirkou a držela ji u mýho čela. Já jako vůbec nevím, co to jako bylo, ale prostě z nějakého důvodu se to takhle projevilo. Takže jsem se jako napil, polknul, dal jsem si žvíkačku, prostě všechny takové ty věci, které se dělají v letadle, aby ti nebylo jako špatně a přešlo to asi během minuty, ale jako ta minuta byla taková trošku krušná. No, tak budu ti držet palce za prvý, ať teda zítřejší vysvědčení dopadne, jak myslíš, a za druhý, ať to lítání ti jde líp než mě. Tak Julčo, moc díky za pokec a nevěř hlavu, že to dneska nevyšlo. Jú, čas, čus, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj.

0: Krásné ráno, holky a kluci. Jak už jsme se dneska řekli, tak Radio Junior samozřejmě bude vysílat také přes prázdniny, takže budeme hodně moc rádi, když se na nás občas vzpomenete, když se nás naladíte. Ale pár změn u nás přes léto přece jenom nastane. Co se na následující 2 měsíce změní, co zůstane při starém a hlavně na co se můžete těšit u nás přes prázdniny, to probereme s tím nejpovolanějším, tedy naším šéfredaktorem Adamem Kebertem. Ahoj, Adame.
1: Hezké dobré ráno tobě, Petře, a samozřejmě i našim posluchačům.
0: Já už jsem zmiňoval, že léto bude na Radio Junior tentokrát s podtitulem Severské léto. Tak co si pod tím mají naši posluchači představit?
1: Ona to bude taková expedice na sever, protože Radio Junior každým rokem připravuje, řekněme, takové prázdninové letní speciály, nejenom teda v tom vysílacím schématu, ale vždycky chceme našim posluchačům dát něco navíc. No a protože loňské léto bylo léto s prašinou, tak letos jsme si říkali, že bychom měli někam jako vycestovat. No a protože ta horka, která jsou a teď nás samozřejmě čekají a o prázdninách určitě také, tak jsme si říkali, že bychom se mohli malinko ochladit. A aniž bychom věděli, nebo my jsme teda tušili, tak na léto vlastně jsme začali připravovat druhou zahraniční četbu. Tu první jsme představili o Vánocích, což byl Percy Jackson. A ta druhá nám krásně vycházela tak, že by nám vyšla na prázdniny. A to jsou legendární, já to řeknu legendární, Petře, protože prostě
0: je to
1: děti
0: tak?
1: Z Bullerbinu známe všichni. Četl
0: je to
1: si,
0: tak?
1: Ne?
0: Tak samozřejmě. Tak já dokonce myslím, že to byla součást i jako nějaké povinné četby. Teď nevím, jestli na základní škole, nebo jsme
1: no,
0: to
1: určitě.
0: Prostě možná i četli vysloveně v lavici, že? Jak jsme se střídali. Ale tak to četl snad každý, no.
1: Je to tak, je to, tuším, myslím si, že to je na základní škole, že protože dcera to měla ve 3. třídě, tuhle krásnou knížku. A říkali jsme si, že když zahraniční titul, tak musíme udělat Děti z Bullerbinu, protože, teď jsme to řekli oba, je to nádherná knížka, ale druhá věc, která mě strašně překvapila, že v českém rozhlase, možná i československém rozhlase, vlastně tato kniha jako nikdy načtená nebyla. Byla tam nějaká dramatizace z 90. let, dobře, tak to je 30, téměř 40 let. A žádná jako novější verze nebyla, tak jsme se shodli, že do toho zkrátka půjdeme. A jsem za to moc rád. No a tím se vracím k tomu, proč se jmenujeme Severské léto, proč expedice Sever, protože my se opravdu vydáme na sever, ale nejenom Děti z Bullerbinu, my opravdu i ve vysílání každý týden se budeme věnovat jedné severské zemi, a tím nemyslím jenom ty evropské severské země.
0: Ještě když se vrátím na okamžik k těm Dětem z Bullerbinu, tak kdy startuje první díl?
1: První díl by měl startovat někdy na začátku srpna, teď zatím neumím říct přesný den, protože u nás, pokud nás posluchači pravidelně poslouchají, tak my ty řady literárně dramatické máme pevně nastavené v různých časech, v různých intervalech. A samozřejmě četbách, to znamená v 18.30 a potom v repríze v 21 hodin, kdy vysíláme četbu, tak to samozřejmě závisí na těch našich plánech. Plánujeme zhruba 2 měsíce dopředu, ale teď neumím říct, Petře, jestli to vychází na 1. nebo na 2. srpna. Zkrátka na začátku srpna. Tuším, že to je 2., ale nechci teďka tady říkat něco, co třeba nebude pravda. Počkejte si na začátek srpna,
0: tedy
1: budeme vysílat. Ano, ano, ano.
0: Ty už si to malinko naznačil, ale jak bude vypadat teda ranní restart? Na co se mám já připravit?
1: Tak my jsme si řekli, že nebo my jsme trošku jako učitelé na základních školách. My musíme krásně jako korespondovat to, co dělají děti, to, co dělají rodiče, a proto vždycky říkáme, že to naše vysílání je pro celou rodinu a že se zkrátka musíme přizpůsobit. A vysílat ranní restart o prázdninách mezi 6. a 8. nebo třeba posunutý mezi 7. a 9., to se asi spolu shodneme, že to nejde. Děti jsou na táborech, na dovolených s rodiči, na různých příměstských táborech a to vstávání je malinko trošku, ten režim je zkrátka jiný. Takže jsme se rozhodli, že ranní restart uděláme hodinový a bude od 10 hodin do 11 hodin a že vlastně v každém týdnu se pověnujeme jedné té severské zemi. Jednou to bude Finsko, Švédsko, pak třeba Aljaška, Sibiř a další severské země. No a ten hodinový restart bude malinko jiný, nebude takový kontaktní, jak jste třeba zvyklí s telefonáty a s dalšími věcmi, které do toho standardního ranního restartu patří, ale bude to zkrátka takový informační pořad, ale i zábavný, věřím. Prostě každý moderátor, který v tom týdnu bude, tak se pověnuje jedné té zemi. Tím jsem odpověděl na ranní restart, no a Klub Rádia Junior ten zůstává stejný 17 až 20 hodin každý všední den. Co je tam malinko ale jiné, a ty si toho důkazem, že moderátoři budou mít speciální služby, někteří týden, někteří 2-3 dny, není to tak, že byste se střídali každý den.
0: Mně se docela líbí ta představa, že ranní restart bude v takovém jako podcastovém stylu, jak jsme se ostatně bavili spolu, nebo tak jsme si jako mailovali. A z toho vyplývá vlastně i pro vás, holky a kluci, co nás budete možná poslouchat, že k těm audím se budete moci zpětně vrátit a pustit si tak spoustu zajímavostí třeba právě o Norsku, a to krásně za sebou. Zkrátka pro vás ten ranní restart trošičku i sestříháme. No a Adame, změní se ve vysílání ještě něco přes prázdniny? Myslím jako, co se týče dalších pořadů, třeba Žili byli, Zvídavé, Hitparáda. Bude tam něco speciálního?
1: Změní se to hodně, protože jsme si říkali, že když už Expedice Sever, tak se vším všudy, takže i ty naše standardní pořady, jak jsi ty zmínil, Žili byly, Trendu, Zvídavec, který je teda v repríze, a další pořady, i Hitparáda samozřejmě, tak pokud se to autorům, našim kolegům, moderátorům podaří, tak samozřejmě i tyto pořady budou lehce severské. Já třeba vím, že Zvídavec, byť jsou to reprízy, tak Eva Sinkovičová vybrala fakt krásné díly. Je tam třeba, jak vznikají vločky, jak se žije v polárních a subpolárních oblastech. Takže i tady se dotkneme teplotních věcí, severu, zkrátka všeho. Vím, že i Žili byly, kolegyně Kateřina Perglová, která pořad připravuje, tak také se bude věnovat osobnostem právě ze severu. Co se týká třeba i malých pohádek, tak jenom, aby to jenom ještě vysvětlím, Petře, my, není to jenom o dětech z Bulerbinu. V červenci máme Pipi dlouhou punčochu, to je repríza, a potom samozřejmě i ta další literárně dramatická díla, třeba Malé pohádky, tam máme tuším Trolovo srdce, Malenku, Křesadlo z Hajaji, pokud si dobře vzpomínám, tento Hajaja poběží někdy v srpnu, to jsou pohádky z iglu, takže je tam spoustu dalších, i třeba krásných,

0: Tohle na českém rozhlase dvojka občas dělal. Bylo to z Polska, bylo to z Maďarska i z Itálie, ale...
1: No vidíš, tak do Norska se ještě nepodíval.
0: Tak já to navrhnu samozřejmě vedení českého rozhlasu.
1: Výborně.
0: ale takové plány nemám, i když sever mě velmi láká, ale ještě jsem se tam nepodíval. Já jsem totiž takový pecival. Já cestuju tam, kde se mi to líbí a tam, kde jsem byl, takže většinou ty dovolené jako se opakují. Ale sever určitě si myslím, že jednou doufám, že se podívám. Zatím to vypadá z mého pohledu spíše na jih. Tak uvidíme, jak se to zadaří.
1: Spíše k moře.
0: Ano, ano.
1: Dobrá, Arme, moc díky za takový teaser na juniorácké prázdniny a přeju i tobě, ať si léto užiješ a odpočineš si. Tak díky, Arme, naslyšenou.
0: Děkuju, naslyšenou a hezké prázdniny všem.

0: Ani dneska nechybí Zvídavec od Evče Sinkovičové, což je mimochodem velmi oblíbený podcast, který najdete třeba i v aplikaci Můj rozhlas, takže pokud někam budete o prázdninách cestovat, můžete si klidně Zvídavce vzít sebou.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Moji milí zvídavci, vítejte u dalšího dílu. Pojďme se rychle něco nového dozvědět. Říká se, že nejlepším přítelem člověka z říše zvířat je pes. Ale nejen psi si mohou s lidmi vytvořit neobvyklá pouta. Japonský potapěč Hiroyuki Arakawa, kterému je dnes 80 let, se už přes 25 let přátelí s mořskou rybou, piskounem asijským. Pan Arakawa už sice není nejmladší, ale potápění se stále věnuje a s piskounem, kterého pojmenoval Yoriko, se vlastně seznámil v práci. Pracoval totiž jako správce jedné z šintoistických svatyní, která stojí na pilířích na vodní hladině. Dohlížel na její stavbu a poté ji průběžně kontroloval. Konstrukce, která ji drží, je totiž celkem hluboko pod vodou a je třeba dohled potapěčů. V průběhu let tak pan Arakawa poznal mnohé ryby a mořské tvory žijící v okolí svatyně a mezi nimi i Yoriko. Při jednom ponoru našel pan Arakawa piskouna zraněného. Nemohl ani přijímat potravu a tak ho potápěč po několik dní krmil krabím masem. A to až do doby, kdy zesílil a byl schopný fungovat sám. Nejspíš právě tahle událost postavila základy dlouholetého přátelství a důvěry. Stačí, aby se pan Arakawa ponořil a zabušil na železnou konstrukci a Yoriko hned připluje. Nechá se od něj hladit a políbit na čelo. Mají spolu několik selfie. Zkrátka vypadají jako hodně dobří kámoši. K nikomu jinému piskoun takhle nepřipluje. Vypadá to tedy, že pana Arakawu vždy pozná. I sám potápěč říká, že z některých úhlů má ryba lidské rysy v obličeji a je si jistý, že když se potkají, Yoriko ví,

Je to on. Je to opravdu tak? Nejspíš ano. Nedávná vědecká studie odhalila, že některé ryby dokáží rozpoznat lidské obličeje. Během studie se testovaly ryby s názvem stříkouni. Byly jim ukazovány fotky. Oni si měli jednu vybrat a na tu stříknout proud vody. Pak tuto fotografii vědci zamíchali k dalším fotografiím a ryba stejně poznala tu, kterou si předtím vybrala, a to i při lehké úpravě fotografie, kdy výzkumníci upravili barvy a lehce změnili tvar obličeje. Ryby mají mnohem méně složitý mozek než lidé a postrádají tu část mozku, kterou používáme k rozpoznávání tváří. I tak ale v testu zabodovali. Po tomto výzkumu už není zas tak šokující, že Joríko pana Arakavu pozná. Ale stejně je jejich přátelství opravdu výjimečné. Video, kde se spolu zdraví a pan Arakava políbí Joríko na čelo, se stalo virálním. Určitě na něj mrkněte, zlepší vám to den. Holky a kluci, pokud chcete o zvláštním přátelství potápěče a piskou na někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

0: Bajkové poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

Tak už zítra, holky a kluci. Zítra se rozdává vysvědčení a pak už se hned rozjedete na nejrůznější tábory, k babičce, na dovolenou, k moři, někam na pláž. Vězte ale, že Radio Junior bude vysílat i celé léto a budeme rádi, když si na nás občas vzpomenete. Jenom takové malé připomenutí toho, kde nás všude naladíte. Pokud pojedete třeba k babičce, tak si můžete sebou vzít digitální rádio. To většinou nemá nějaké velké rozměry, ale samozřejmě babička a děda mají určitě digitální televizi, takže i na televizi naladíte Radio Junior. Samozřejmě na internetu klasicky radiojunior.cz, tam najdete veškeré informace, co se Radio Junior týče, včetně toho, kde všude nás naladíte. Jo, i tahle informace tam je. No a případně, pokud byste nás chtěli mít úplně všude sebou, tak doporučuji mobilní aplikaci Můj rozhlas. Tam najdete Radio Junior úplně jak do kapsy. Máte tam jako desítky pořadů a od každého pořadu desítky, možná jako i nízké stovky dílů, no spíš desítky jsou to, vysoké desítky dílů. Žilebily, Síťovka, Zvídavec tam najdete, Trenduj, Total Talk Show. Prostě všechny pořady, které máte rádi, které pravidelně posloucháte, můžete se třeba vrátit k nějakým starším dílům, což třeba u Zvídavce není vůbec problém, že jo? Protože tak Zvídavec to jsou jako obecné zajímavosti o světě, o životě, o člověku, o technologiích. Žilebily, to je zase pořad o celebritách historie, takže tam to, že je to jako v uvozovkách starý díl, tak to nehraje vůbec roli. Jo, takže třeba i k tomu se můžete dostat v aplikaci Můj rozhlas a to je opravdu takové jako celé rádio do kapsy. Ostatně v aplikaci Můj rozhlas najdete všechny rozhlasové stanice, takže můžete třeba případně doporučit i rodičům. Přátelé, teď už si dáme Nicka Jonase. Home.

0: Jak to dopadlo tento týden v hitparádě? No, musím říct jednu věc, holky a kluci. Za mě se v hitparádě tento týden odehrálo jedno velké překvapení. A to, že Rebelky, Adam Seidl, Johnny, Matyvob, Honzino a Arianka neobhájili první místo. Já osobně jsem čekal, že prostě Rebelky budou na prvním místě třeba několik týdnů, jo? Ale asi to fanoušci téhle písně a téhle skupinky úplně podcenili, protože dokonce spadli až na, no, vypadá to na čtvrté místo, no. Pokud by vás zajímalo více, kdo jak si opanoval ta první tři místa, zlato, stříbro a bronz, tak mrkněte na naše webovky radiojunior.cz. Teď už jenom taková krátká rekapitulace a připomenutí, jaké písně v hitparádě vůbec máme. A to od Klárky Novákové.
1: Rekapitulace. Strach je normální a nemyslíš, že vždy se před ním ochráníš a promluvit si o něm, to je odvaha, tak například na temnotu mě pomáhá.
2: Strach, tak se jmenuje první novinka od Pavla Čas.

novinkou Opalite přichází Taylor Swift. Swim od BTS je na 10.

0: ve 310. kole vítězí Rebelky, Adam Seidl, Jony, Mativob, Honzino a Arianka se singlem Tohle není love song. Gratulujeme.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
2: Ano, ale takhle to dopadlo minulý týden. Tento týden už je všechno jinak, tak mrkněte na webovky radiojunior.cz.

Holky a kluci, z programu, který je před námi ještě dneska, tak bych vypíchl dvě věci. Dneska ve 3 hodiny odpoledne běží pořad Veroniky Hájkové Mezi námi zvířaty. Tentokrát bude hostem Marek Žďánský, ochránce goril. A ještě ani nezačaly prázdniny a on společně se svým synem Tomášem už zažili krásnou cestu. Byli navštívit gorilu Moju, kterou považují tak trochu za člena rodiny. Tak se dozvíte nějaké novinky a taky se dozvíte něco o jejich potomcích, o Duny a Moby. A možná i to, jestli se Moja chystá na další mládě. No a ještě bych vypíchl Klub Rádia Junior od 5 hodin do 8. Tentokrát bude s Tereskou Vrašovou a hostem bude od 7 hodin večer youtuber Stay12, který natáčí nejrůznější reakční videa. Na YouTube má přes 560 000 odběratelů, takže opravdu úspěšný tvůrce. Jaké to je být takhle úspěšný? Co nejšílenějšího jako influencer zažil, nebo jak vypadá jeho běžný den, tak na to se rozhodně Tereska zeptá. Pokud byste i vy se na něco chtěli zeptat, měli nějaký bezva dotaz, tak ho už teď můžete napsat na radiojunior@rozhlas.cz. A určitě se k tomu dostanou. Holky a kluci, z dnešního rána je to vše. Já se těším na zítřejší ráno, protože zítra se rozdává vysvědčení, tak společně se ještě probojujeme tím posledním ranním restartem v tom klasickém čase od 6 do 8 a od příštího týdne už od 10 do 11, ostatně jak jsme si dneska celý den povídali. Tak jo, těším se na vás zítra, no a závěrečná píseň, tak ta je z animáku Coco, který jste možná viděli. Remember me. Tak čus.

0: Škubánkovi narozeniny. Káťa měla plné ruce práce a plnou hlavu starostí. Škubánek měl zítra narozeniny. Třípatrový dort už měla upečený. Ale to hlavní jí pořád chybělo. Nemohla vymyslet žádný pořádný dárek. Škubánek seděl zrovna u televize a s nosem na obrazovce sledoval finále psího šampionátu v boxu. Svalnatý boxer Mohamed Alík právě knockoutoval v pátém kole bývalého velmistra těžké váhy Bernardína Honzu. Diváci jásali, odnášeli Alíka na ramenou, házeli mu květiny a kolečka salámu. Škubánek vyskočil a předváděl Alíkovi vítězné výpady.
1: Škoda, že nejsi boxer, zasněla se Káťa.
2: Jak můžu být boxer, když jsem čistokrevný vořech?
0: Vzdychnul Škubánek a zhasnul televizi. A v tom se Káťa rozsvítilo. Druhý den se vrátila z nákupu se spoustou krabic a balíčků. Všechno zabalila do papíru s kytičkami a oslavy narozenin mohly začít. Na tuhle chvíli čekal kocour Luciáš. Už dlouho nakukoval oknem a jakmile Káťa vyndala dort z ledničky a zapálila svíčky, zazvonil u dveří. Když Škubánek otevřel, uviděl bujné zelené roští, za kterým bylo Luciáše sotva tušit.
3: Mňaucta! Dovolil jsem si k narozeninám malou kytičku. Uvidíte, jak si s ní užijete. Mňau! Trocha zeleně v bytě potěší.
0: Postavil kořenáč na stůl a sám se strategicky usadil k dortu.
3: Slečna sama pekla. To tedy nemohu odmítnout.
0: A valil si na talíř jednu porci za druhou.
3: Než ochutnám to druhé patro. To je ovšem vynikající. Měl by se Škubánek pochlubit, jaké dostal dárky.
0: Škubánek byl poněkud v rozpacích, když v prvním balíčku našel trenýrky a v druhém sportovní obuv na zadní tlapky.
3: Musíš hned vyzkoušet, jak ti to bude. Já bych zatím s dovolením načnul to ořechové přízemí. To je tedy materiál. Škoda, že ten dort nemá ještě suterén.
0: Mlaskal Luciáš.
2: To by se ti hodilo,
0: mrzel se v duchu Škubánek.
2: Já ti budu dělat módní přehlídku, bof, a zbydou na mě už jen ty svíčky.
0: A honem rozvázal další krabici. Ležely v ní boxerské rukavice.
2: Přivoň, není to krása?
0: Kocour cítil, že bude lepší se odporoučet.
1: Vzbuzuješ respekt, Škubánku,
0: jásala Káťa.
2: Rukavice jsem měl rozbalit první, nemuseli jsme přijít o celý dort,
0: vzdychal Škubánek.
2: Co takhle, dát si jitrničku?
1: Napřed rozbal ten největší balík, pobídla ho Káťa,
0: ale v balíku byl jen velký vycpaný pytel se dvěma tkanicemi.
1: To je trenažér, vysvětlovala Káťa. Na tom budeš každý den cvičit údery, a já budu tvoje trenýrka.
0: A pověsila pytel mezi dveře. Škubánek se zatím hrnul do ledničky pro jitrničku, ale Káťa mu ji vzala a položila na stůl.
1: Při tréninku se nejí. Půl hodinky cvič, pak budeš mít odměnu.
2: Kvůli tomu trenažéru se snad ani nenažéru,
0: brblal Škubánek pod fousy, protože na své narozeniny nechtěl odmlouvat nahlas. Začal tedy s vervou poskakovat kolem pytle a bušit do něj jako mlátička. Přesně v těch místech pod prahem měla svou dvougarzoniéru myší rodinka. Jedna místnost sloužila jako spižírna a v druhé byla prostorná rodinná postel. Měli právě nejhlubší půlnoc a najednou rány, jako když hřmí. Pod pruhovanou peřinou se probudil táta myš, i máma myš, i synek, který se jmenoval po dědečkovi Zámyš, ale kterému říkali Mickey, podle toho slavného filmového herce.
3: Skoč se podívat, co se to tam děje,
0: poslal táta synka.
1: Ten pes ze zhora má narozeniny, tak nejspíš tancujou.
0: Vložila se do toho máma, která vždycky všechno věděla nejlíp. Mickey byl v mžiku zpátky.
1: Ten ořech se snad zbláznil. Pere se tam s pytlem. Na zadních má trenýrky a na předních takhle velké palčáky.
0: Třeba mají maškarní, kombinovala máma, ale táta vyskočil z postele a Mickey se hrnul za ním.
3: Radši tam nelezte, kluci, co když se ho chytá vzteklina,
0: sejčkovala máma, ale sama pospíchala, aby byla přitom.
3: Ten ořech se dal na box, žasnul táta, když vystrčil hlavu z díry.
0: Tak ho pěkně knokautujem, hecovala máma. Táta vylezl na futro dveří a začal přehryzávat poutko trenažéru. Máma zatím našla v koupelně kus mídla a namydlila parkety u dveří. Při nejbližším úderu poutko prasklo a pytel praštil Škubánka do hlavy. Ten zavrávoral, nohy mu ujeli po namydlené podlaze a už ležel všechny čtyři nahoře.
3: 8, 9, 10, knockout,
0: odpočítal táta.
3: Jste vyřízenej, tak už dejte pokoj, mějte ohled na ostatní nájemníky,
0: přisadila si máma a všichni vítězně odpochodovali do myší díry.
2: To by pro dnešek stačilo,
0: brblal Škubánek a chtěl se potom mleknutí posilnit. Ale na talířku místo jitrničky ležely jen dvě špejle. Zavil Škubánek a Káťa vystrčila hlavu z kuchyně.
1: Už máš po večeři?
0: Zeptala se líbezně.
2: No, to tedy mám po večeři. Někdo mi jí sněd? Nejspíš ty zatracené myši.
0: Žaloval pejsek a tvářil se tak nešťastně, že mu Káťa dala honem novou jitrničku.
2: To vám nedaruju,
0: zavrčel Škubánek do myší díry. Ale když si sedl ke stolu, vytřeštil oči.
2: To snad není pravda. Bof, druhá jitrnička je pryč.
1: Tohle na mě neskoušej,
0: mračila se Káťa.
1: Vyčistit zuby a do postele.
2: Ach jo, to zas byly narozeniny,
0: vzdychal Škubánek, když se s prázdným bříškem ukládal na svůj polštářek. Myši už nešli spát, těšili se, jak vymetou zbytky po narozeninové hostině. Sotva se nahoře zhaslo, už se kradli k ledničce. Táta se rozkročil, máma se mu vyšvihla na ramena, vždyť taky za mlada jezdila s myším cirkusem. Na ní vyšplhal Mickey a už táhnul největší jitrničku z mísy. V tom, co si zasvištělo vzduchem. Ve světle otevřené ledničky jim nad hlavou prolétlo podivné zelené chapadlo, popadlo jitrnici a zmizelo ve tmě pokoje. Něco mlasklo, pak co si lehonce zašumělo a bylo ticho.
3: Já bych to dál nepokoušel,
0: pobízel táta k ústupu. Jenže v tom Mickey zahlídnul, že na okně visí štanglička u heráku a už se šplhal po zácloně. Vedle v pokoji se probudil Škubánek. Našpicoval uši a zavětřil.
2: Káťo, vstávej! Bof, v kuchyni jsou zloději!
0: Káťa přiložila oko ke klíčové dírce.
1: Pojď honem, myši nám kradou salám!
0: Škubánek rozrazil dveře. A teď se to semlelo ráz na ráz. Salám upadl a začal se kutálet. Mickey šel po něm, ale v tom se ozvalo zasvištění. Luciášova rostlina natáhla dlouhý stvol se zeleným květem a chramst. Spolkla salám jako malinu.
1: Vždyť je to masožravá kytka.
0: Sotva to Káťa vykřikla, květ se natáhl podruhé a popadl Mickeyho za ocásek.
1: Pomoc! Pištěl Mickey.
0: Máma myš honem přiskočila a chytla ho za packy. Táta popad mámu a ta táhli a táhli, až se jim podařilo Mickeyho zachránit. Všichni naskákali do myší díry, ale v zápětí začali vyhazovat kufry, tašky a uzel s pruhovanou peřinou.
2: Fuj, tak odpornou past jsem ještě neviděl, odplivnul si táta.
1: Vypadali jako slušná partaj a pořídí si takovou potvoru a ještě k narozeninám, sadisti,
0: láteřila máma. Sotva rodinka zmizela, Škubánek se vyklonil z okna.
2: No nazdar, stěhujou se do kůlny, ke kocourovi.
4: To se za chvíli budou stěhovat znova, sázela se Káťa.
0: Ale všechno bylo jinak. V kůlně byla tma a myši vlezly oknem kocourovi rovnou do pelechu. Rozespalý Luciáš se posadil a vytřeštil oči. Kocour zíral na myši a myši zírali na kocoura. První se vzpamatoval Mickey. Zaťal pěstičky a jak to okoukal od Škubánka, elegantním výpadem praštil kocoura do nosu.
2: Mňau, pomoc, myši bijou kocoura, mňau,
0: zaúpěl Luciáš a tak, jak byl, v noční košili vyskočil do zahrady.
2: Mňau, to byl ale sen a to já mám vždycky, když se přejím šlehačky, mňau, vajs, proč já to dělám?
0: Skučel a hnal se stichlou ulicí.
2: Podlehl v prvním kole,
0: chechtal se Škubánek.
2: Ještě jsme mu měli hodit na hlavu ten jeho kořenáč.
4: Proč? Ta kytka je docela hezká,
0: hájila ji Káťa.
4: Aspoň si k nám myši netroufnou a nějaká ta jitrnička se pro ní najde.
2: Když je řeč o jitrničkách, teď by nějaká bodla,
0: olíznul se Škubánek. A tak Káťa znovu prostřela. Škubánkovi, sobě a taky jeden talířek pro tu podivnou kytku. A všem náramně chutnalo.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

co ti ušlo za života, z toho tě vlastní duch nevymotá. Já musel sloužit, že jsem krat, ale lásce sloužil rád. Bič je zlato mého rodu, konečně může duch do důchodu.

do soboty, koukám na roboty. Na rudém písku vidím je si hrát. Nevím, co to ale může znamenat. Kamínky to všude sbírají, fotí si mě potají. Kdo ví, co na mé poušti dělají. Mimozemšťany tu asi hledají.

je takhle okoukávají. Až se ten den, co lidé vyhlíží, konečně přiblíží, budou tu žít mimozemšťané, bývalí mimo Marťané.

0: Šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
1: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: chlapci, vítejte v mé, tedy už jsou nově pohádkové školce. Joni, ty tu nejseš?
1: Jsem tady, Ušonku.
0: Je?
1: Tady vzadu. Ahoj, kamarádi. Utírám tu prach. Bohu, jsem tady. Už jsem tady. Podívej, jaká je tady zaprášená police tamhle. A ani jsem o ní nevěděla. Co ty, Ušone, věděl jsi o ní?
0: Ne. Nikdy jsem si ji nevšiml.
1: Zajímavé. Police, které jsme si do dneška nevšimli a na ní je spousta zaprášeného harampádí. Ale hele, podívej, je mezi tím i takováhle krásná hrací skříňka.
0: Jo, to ale krásně hraje. A jaká je v ní pěkná panenka.
2: Děkuji. Dobré ráno.
1: Je, ty mluvíš?
0: No.
2: Já totiž nejsem obyčejná panenka z hrací skřínky. Já jsem kouzelná. Vždycky ve skřínce dlouho spím. On spánek je nejlepší na krásu, víš? A pak mě někdo probudí a já mu pak splním 3 přání.
0: 3 přání, jo? No tak to je super. 3 přání se hodí každému, že jo, Jani?
1: No to ano.
2: Ale není to tak jednoduché. Abych vám mohla splnit 3 přání, vy musíte uhádnout moji hádanku.
0: Jo, no tak to je ještě lepší.
2: Když lepší, tak lepší. Tak poslouchejte.
0: Ušounova hádanka.
1: Jsme napjatí, jako kšandy.
0: Jo.
1: Holky a kluci, doufám, že nám pomůžete.
2: Hraju a točím se dokola. Kdo větší je nežli stodola? Kdo chobot místo nosu má? Pyšní se velkýma ušima.
0: No to je jasné. To je přece jasné. Řekneme to panence všichni pěkně najednou. Že jo, holky a kluci? Tak pozor. 3, 2, 1. Slon.
2: Výborně. Slyšela jsem, že v Ušounově pohádkové školce hádat umíte.
1: No, takže co teď? Teď už si můžeme přát přání?
2: 3.
0: Tak pozor, já bych si tedy teď nejvíc přál nějakou pěknou písničku.
1: A může být o slonovi, když jsme to tak pěkně uhádli.
2: Ať se vaše přání splní.

0: Vánoci stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Jo, ve které jsme dneska našli krásnou hrací skříňku. A v ní, představte si to, bydlí kouzelná panenka.
2: Ano, to jsem já. Krásně jsem spala na polici a Ušoun s Janou mě probudili. A protože uhádli moji hádanku, splnila jsem jim už jedno přání.
1: Jo, jo. První přání už je fuč.
0: To máš pravdu. Tak to druhé, to si už musíme pořádně promyslet.
1: No přesně tak. A víš, co já myslím, Jani?
0: Co, Ušounku?
1: No, že nejlíp se nám to bude promýšlet u cvičení.
0: To je skvělý nápad, ale dneska bychom si mohli spíš zatancovat a kouzelná panenka nám může poradit, jak na to.
1: Jo, jo, jo.
2: Je, moc ráda vám ukážu, jak krásně tancuju. Tak, postavte se pěkně rovně. Dejte před sebe ruce do obloučku, jako když před bříškem držíte míč.
1: No, no, no, už stojím.
0: Já jo. Taky, já no, taky.
1: A co teď?
2: No. Teď vždycky na chvíli pokrčíme kolena, zase se narovnáme a otočíme.
0: Ano, tak já pokrčím kolena a otočím se.
1: Jo, jo, jo.
0: Pokrčím
1: tak,
0: kolena.
1: Tak.
0: Je to fajn.
1: Otočím se.
2: Otočte se třikrát na jednu stranu a třikrát na druhou. Tak, hezky tančíte, hezky
1: jo,
2: tančíte.
1: Jo,
2: a už on u toho vypadá navíc ještě legračně.
1: S těma no to ušima. Teda pěkně děkuju.
2: Co tě hejbou uši?
1: No, mi skotačí.
2: A zkusíme i můj druhý oblíbený skřínkový taneček, jo?
0: No, proč ne?
1: No, klíďo brďo.
2: Tak, ruce dejte krásně nad sebe, hlavička mezi nimi, a udělejte jí krásné kulaté okénko.
1: Jo, jo, jo, dělám to správně.
2: Perfektně, Ušoune. Taky, taky perfektně. Tak a teď zvedneme jedno kolínko nahoru, položíme ho zpátky a otočíme se o kousek. A zase zvedneme kolínko. Tak, položíme na zem a otočíme se.
1: No, tak.
2: Paráda, paráda, krásně vám to jde.
0: Teda Ušoune, já jsem vůbec netušila, jaký ty jsi baleťák.
1: No, viď, ale hodně unavený baleťák, co si teď nejvíc přeje odpočinek u pohádky.
2: Ať se tvoje přání splní.
3: Ušounova pohádka.

Na statku s maminkou Krávou a tatínkem Bejkem žije telátko. Protože všechno poplete, říká se mu telátko popleta. Koloběžka.

0: bylo hezky a tak si Telátko vzalo ven koloběžku. Na dvoře už byla spousta kamarádů. Bíček Jiříček, Jalovička Hanička, Pašík Vašík, Beránci Ivánek a Milánek a mnoho dalších.
1: Je, to je krásná koloběžka,
0: řekla Jalovička Hanička.
1: Půjčíš nám ji?
2: No jasně,
0: řeklo Telátko, protože nebylo lakomé.
3: Mně prvnímu,
0: volal Beránek Ivánek.
3: Ne, nejdřív jo,
0: to zaskřičel Beránek Milánek.
4: Tak se dohodněte,
0: řeklo Telátko. Jenže Beránci se dohodnout nedokázali.
3: Víš co,
0: napadlo Ivánka.
3: Zahrajeme si Berany, Berany duc. A kdo dá větší ránu, ten pojede první.
0: Milánek souhlasil a tak se Beránci proti sobě rozeběhli.
3: Vyhrál jsem!
0: Volal Ivánek.
3: Ne, ne, já jsem vyhrál!
0: Křičel Milánek a že to zkusí znovu. Bohužel se nedokázali dohodnout ani na podruhé, ani na potřetí, ani na podesáté. Půjčíš nám zatím tu koloběžku, než si to ti dva vyřídí? Zeptala se Telátka Jalovička Hanička.
2: No jasně.
0: Všechna zvířátka se postupně na koloběžce projela, ale Beránci se pořád nedokázali domluvit, kdo z nich vyhrál. Zvířátka už na ně nebavilo čekat a tak si šla hrát na zahradu. Teprve o hodinu později si Beránci všimli, že jsou na dvoře sami.
3: Kde je Telátko a ostatní?
0: Podivil se Milánek. Chvíli přemýšleli a pak Ivánek řekl.
3: Já mám nápad. Nechceš si zahrát Berany, Berany, duc?
5: Holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které si Ušoun přál pohádku, i když jsme si říkali, že to druhé přání daleko líp promyslíme.
6: No jo, pohádka byla super, ale to si umíme zařídit i sami.
5: No, přesně tak.
7: Takže teď si budete zase promýšlet?
6: No jasně, a teď bychom mohli promýšlet u zpívání, co ty na to, Jani, ale že se vůbec ptám, že jo?
5: Myslím, že už se nemusíš ptát, jestli budeme zpívat, ale klidně se zeptej, co si zaspíváme.
6: No tak co si zaspíváme? Navrhuju písničku, kterou jsme v Ušounově pohádkové školce ještě nezpívali.
5: A kterou myslíš?
6: Kterou myslím Okolo frýtku cestička.
5: Tak jdeme na to.
6: No, ale já si myslím, že bys jim měla zaspívat sama, protože ty, tralalalko, v naší pohádkové školce zpíváš ze všech nejlíp.
5: Ze všech tralalalek nejvíc. Tak já jdu na to.

0: gay. Zase nám to pěkně šlo, teda mně to šlo, mně to šlo.
1: No ale holky a kluci zpívali taky, to jsem slyšel až sem do pohádkové školky. No ale jenom mi bylo líto té milé, že plakala.
0: Já myslím, že když jí její milý zaspíval takovouhle krásnou písničku, že potom už neplakala.
1: No to doufám, to doufám. Je, a teď to mám.
0: Co máš?
1: No, mám to, že bychom neměli myslet jen na sebe a třetím přáním udělat někomu radost, že bychom měli.
2: Vážně? To jsem tedy za celou dobu, co plním přání, ještě neslyšela.
0: Vážně, panenko, už on má pravdu. A tak mě napadá. Panenko, co by si spřála ty?
2: Já?
1: Ano, ano, ty máš nějaké přání, ne? My ti to poslední, to třetí, s Janou moc rádi necháme.
0: No,
2: já bych si teď nejvíc přála nějakou krásnou písničku a spát. A moje přání se splní. Děkuju.

0: kluci a stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku,
1: ve které jsme dneska probudili panenku z hrací skřínky.
0: Bylo to moc fajn, i když jsme tady mohli její přání využít o dost líp.
1: No tak víš co, příště se radši poradíme s kamarády.
0: To bude nejlepší. A víte co, holky a kluci, dáme si to promýšlení dneska za úkol.
1: Jo, jo, jo. Ušounův úkol. Tak holky a kluci, pěkně zapojte hlavičky makovičky a vymyslete, co byste si přáli, kdybyste měli 3 přání jako my.
0: Já teď už třeba vím, že jsme si měli přát, aby zmizely všechny odpadky z lesa.
1: No, tak je budeme muset vyzbírat. No a co, aspoň bude legrace. A nebo jsme si měli přát, aby všechny děti měly za domem hřiště.
0: No, bylo by toho víc. Co myslíte vy, holky a kluci?
1: Jo, no co myslíte? My vám k tomu přemýšlení pustíme písničku.
0: Tak, jaká 3 přání by to byla?

0: Holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku a vy už určitě máte vymyšlená super přání.
1: Takže jste zase splnili úkol.
0: Jo. A my jsme na vás pyšní. Máme vážně skvělé posluchače.
1: No, proto se na vás každý den tak těšíme.
0: No a těšíme se i na vaše další obrázky.
1: Dneska vás prosím namalujte panenku z hrací skřínky.
0: No, ale jestli máte chuť namalovat panáčka z hrací skřínky, tak klidně.
1: Klíďo, píďo. A nebo namalujte ta vaše vymyšlená tři přání.
0: No a nebo pozor, můžete namalovat Ušouna a Janu jako panáčky v hrací skřínce.
1: Jo. A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
0: No a my potom někomu z vás za obrázek pošleme odměnu.
2: Dneska si můžete vysloužit krásnou knížku Červené klubíčko od Albatrosu. Vypráví o dvojčatech Mie a Maxovi, které zavede noční dobrodružství do strašidelného lesa. Ale teď už ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně.
0: Ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Rušoun.
1: A o něco méně ušatá Jana Richterová. Ale pojďte si dát na rozloučenou ještě jednu pěknou písničku.
0: Tak jo.
1: Ahoj.

0: Máme pro vás skvělou zprávu.
1: Jo, jakou?
0: Rádio Junior vysílá 1. července ve 20 hodin pohádku Pipi dlouhá punčocha.
1: Pipi? Počkej, to je ta pěhatá holka, co má dva rezavé copy a bydlí sama ve vile vilekule jenom s koněm a opicí?
0: Jo, to je ona, moje oblíbená pohádková postava. Pipi má taky velikou sílu, klidně by tě zvedla nad hlavu.
1: Tak to bych teda nerad. Ale za to si rád poslechnu, jak se bude hrát na píditele.
0: Já taky. Na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas bude Pipi od 1. července po dobu 56 dní. Jupí!

0: minutové zprávy.
1: V Praze dnes končí olympiáda dětí a mládeže. Do metropole dorazilo přes 3400 sportovců a sportovkyň, kteří změřili síly ve 23 sportech. Asi největší hvězdou se stala Emma Kalmanová. V kategorii žákyň zaběhla 60 za 7,5 vteřiny a vytvořila tak nový rekord olympiády dětí a mládeže. Za pár týdnů přitom oslaví teprve 14. narozeniny. Nová vycházející hvězda se tak možná v budoucnu zařadí mezi další slavné sportovce, kteří zde začínali. Patří mezi ně Ester Ledecká, Martin Fuxa nebo i Martin Nečas. Vědci objevili ve volné přírodě lišku, která měla být vyhynulá. O vzácné trpasličí lišce jsme doposud věděli jenom díky 5000 let starým pozůstatkům. Na mexickém ostrově Cozumel ale objevili jeden žijící exemplář a také jej vyfotografovali. Zatím se toho o unikátním zvířeti moc neví. Jen to, že jde o příbuzného lišky šedé, jenom je oproti ní až o 40% menší. Dneska je jasno, místy polojasno. Nejvyšší teploty vystoupají na 29 až 34 stupňů Celsia.

0: Expedice Sever na Rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

0: přinesli dva katalogy. Kam prej letos? Jestli Egypt? Nebo do Londýna lodí?
1: Co ale praštění?

0: Cože? Hitparáda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se. O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
1: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na Fun Facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od švédky Zari Larsson.
1: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
1: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

Nevím, třeba jsou kosmický holčičky. Nevím, třeba jsou jako vy maličký. Kdo ví, třeba na vás právě koukají. Kdo ví, třeba na vás z kosmu mávají.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Kapitáne!
2: Ano, námořníku?
1: Máme v lodi díru.
2: Tak s tím něco udělejte. Za co vás platím?

0: 神实验乌拿菲拉，哎，
1: 乌拿菲拉，
2: 擦，擦，瑞哟，阿什科吉姆拉达，斯帕尼克顿米西鲁达瓦，哦，多米亚拉罗巴夫克西西，格多米耶布吉格迪西亚费德纳斯皮。Zlým od půlnoci kránu, hej!
1: Kouzlík kránu!

zezeleně. A kam vede cesta muže jinam nežli.

naše láska možná ze sluníčka? A proč jeho paprsky přivírají nám bíčka? Odkud jinud rostou kmeny stromů nežli z hlíny?

0: zase.
1: Ahoj holky a kluci.
2: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
1: Tamže se letos vydáme?
2: Tady je malá nápověda.
1: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
2: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
1: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
2: Severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
1: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
2: Žili byli zapátrá do historie tamních osobností.
1: Ze zvídavce se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
2: Nudit se nebudete ani u Trenduj nebo Všudy kuku.
1: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
2: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
1: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v podání herečky Báry Hrzánové.
2: Vaše Rádio Junior.
1: Více na webu radiojunior.cz.

0: minutové zprávy.
1: V Praze dnes končí olympiáda dětí a mládeže. Do metropole dorazilo přes 3400 sportovců a sportovkyň, kteří změřili síly ve 23 sportech. Asi největší hvězdou se stala Emma Kalmanová. V kategorii žákyň zaběhla 60 za 7,5 vteřiny a vytvořila tak nový rekord olympiády dětí a mládeže. Za pár týdnů přitom oslaví teprve 14. narozeniny. Nová vycházející hvězda se tak možná v budoucnu zařadí mezi další slavné sportovce, kteří jste začínali. Patří mezi ně Ester Ledecká, Martin Fuxa nebo i Martin Nečas. Vědci objevili ve volné přírodě lišku, která měla být vyhynulá. O vzácné trpasličí lišce jsme doposud věděli jenom díky 5000 let starým pozůstatkům. Na mexickém ostrově Cozumel ale objevili jeden žijící exemplář a také jej vyfotografovali. Zatím se toho o unikátním zvířeti moc neví. Jen to, že jde o příbuzného lišky šedé, jenom je oproti ní až o 40% menší. Dneska je jasno, místy polojasno. Nejvyšší teploty vystoupají na 29 až 34 stupňů Celsia.

0: Chcete si usnadnit poslech Českého rozhlasu?
1: Stáhněte si novou aplikaci Můj rozhlas, která je plná super audií a užitečných vychytávek.
0: Vyberte si, co vás baví a poslouchejte kdykoliv a kdekoliv, třeba i offline.
1: Nový audioportál můžete používat i na webu můjrozhlas.cz.

Písničku na míru tvýmu vkusu, poskládám do ní vodopád a jednorožce v klusu a duhu nechám rozklenout nad celou druhou sloku. Budou tam výly s elfama,

0: Šudikuk Jany Richterové.
1: Koukneme se všude.
0: Do vesmíru, za zvířaty, mezi kytky, na premiéru filmu, do světa módy a zkoukneme i z brusu novou apku.
1: A třeba zbyde čas i na drby.
0: To všechno nabízí Všudikuk Jany Richterové.
1: Nezapomeň, každou neděli v 9 ráno na rádiu Junior.
0: A klidně u toho můžeš ležet, Jana to za tebe odběhá.

0: promiňte, vážení, mám veliké zpoždění.
1: Radio Junior.
2: Nikdy ptám se, kdo jsem já, kdo jsi ty.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: A teď už nás čeká veselý příběh o tom, že nedostatek sebevědomí je stejně hloupý jako přebujelá pýcha. Pohádku o čarodějné Mechtildě, pačesaté Rézi a voňavém Puškvorci napsala Milena Mathausová, režie Ivan Chrs. Účinkují Blanka Bohdanová, Lucie Pernetová, Barbora Hrzánová a další. Natočeno v roce 2007.

0: Hej, Viléme! No tak Viléme!
1: Moment! Nejsem napříjmu, spím!
0: Že po tobě něco hodím? Viléme!
1: Příjem!
0: Cítím, že k nám jde návštěva.
1: Slyším, jdou od městský brány.
0: Tak už se podívej, kdo to je.
1: Ach jo, to je furt. Mám po noční směně.
0: Viléme.
1: Vidím dvě postavy, jedna černá, druhá bílá.
0: No, to toho vím.
1: Můžu za to, že netopíři vidí jenom černobíle. Jeden, jdu spát.
0: Tak mi aspoň řekni, Vilémku, o čem si povídají.
1: Jo. Ach jo, tak moment. Říká, čím jsem si to zasloužila, že zrovna já mám takovou dceru, nohatou jako kobyla, delší než velikonoční půst a hubenou jako tyč na holubník. A ty tvoje nešťastné vlasy, jak přeschlá koudel, každý trčí jinam.
0: To je šipcovka a vleče sebou pačesatou rézy.
1: Cukrárny tě vyhodili, šlehačka jim zkysla, jen se na ní podívala. Krajkářce si zašmodrchala nítě, do dneška je nerozpletla a švadleně si přestříhala sukno přes kostku. Jestli tě vyžene i Mechtilda, tak si mi nepřej, kdyby ses aspoň usmála a narovnej se. Pohlavek, herda dozad, au, au, konec příjmu. Zavěšuju ke spadí.
0: Tak to ne, budeš vzhůru.
1: Pořádný netopír ve despí.
0: Jenomže ty jsi netopír starý čarodějnice Mechtildy a jako takový musíš reprezentovat živnost. Jasný?
2: Jak říká Mechtildo, rézy je poklad. Na co sáhne, to jde. Všichni nám ji závidí.
0: Takový zázrak máte doma a vy se ho chcete zbavit?
2: No, řekli jsme si se ševcem, že rézinky je škoda pro nějaké obyčejné řemeslo. No a vzpomněli jsme si na tebe. Celé město tě má ve vážnosti.
0: Proto musím bydlet až za hradbama, viď?
2: No, a co ti tady schází? No, čistý vzduch, ptáci ti tu zpívají, řeka na dohled.
0: A každý rok ní přijde, si na mě houkne, abych ho převezla. Jenom nach na hlavě a ševcová.
2: No, tak já už musím jít. Tady máš 5 zlatek za námahu.
0: Ještě si nedopila čaj.
2: To je takový... zvláštní té?
0: Bylinkový.
2: A na co ty bylinky jsou?
0: Na pravdomluvnost.
2: Cože?
0: Neboj se, neboj se. Působí to až po chvíli.
2: Oho, už ani nemám žízeň. Tak tedy, 10 zlatek. Ani okrejcat víc.
0: Dobře, dobře. Ale pamatuj si, až se u mne rézinka vyučí, všichni zapomenou na její pačesy a budou se ptát, kdo je ta dívka, co voní po růžích.
2: Teda, kdyby se ti tohle povedlo, byla bys čarodějná čarodějnice všech čarodějnic kouzelnic.
0: A zdá se, že čaj začíná působit.
2: Pospíchám.
0: Jistě, jistě. Viléme, vyprovoď návštěvu. Viléme!
1: Příjem!
2: Hrubo, co to je?
0: Vilém, netopejr.
1: Ubohej netopejr, který se ani nevyspí.
0: Kde se schováváš, Rezi?
3: Tady. Máš hezkou zahrádku, Této.
0: Této. To jsou samé léčivky. A neříkej mi Této.
3: Co pak ty na ně nechodíš do lesa?
0: Do lesa chodím jen v noci za úplňku. A když neprší, nesnáším vodu.
3: Nesnášíš vodu, ale nějaká žába tu přece pořád kváká.
0: Žádná nějaká, to je pulda. A křičí, že na přívozu čekají lidé, tak si pospěš.
3: Já?
0: Jo, přeběhně dolů k řece, tam prám a převez je.
3: Já to neumím.
0: No, nejvyšší čas, aby ses to naučila.
3: Ale já mám strach.
0: Hele, hele, když je holka ošklivá a nešikovná, nemá na strach nárok. Tak hajdy k řece.
3: Ženeš mě tam, protože se vody sama bojíš.
0: Pozor, pozor. Já se vody nebojím, jen ji nemám ráda. Tak plav a ukaž, co umíš.
4: Řekl bych, že na Popové to nebylo tak zlý. Mertilda povídala, že Kovážovi čilka doplavala až pod pahu. A ty se zalazila už u lesa. O, slušný, slušný první pokus.
3: Už nikdy na prám nevkročím, ani za nic.
4: Dneska už taky nikdo nepřijde. Pojď nám to.
3: Huldo?
4: No?
3: Tebe jsem taky poslali, protože jsi k ničemu.
4: Jsi ještě moc malý půleč. Abych věděl, jestli jsem k ničemu nebo k něčemu. Přede mnou byla u Mechtildy Lašnička Žilinka. A ta odešla předpovídat počasí. Taky bych jednou chtěl předpovídat počasí. Ty ne?
3: Neuměla bych to.
4: A co bys chtěla dělat?
3: Nevím.
4: Neříkej, že nevíš. Každý to ví. I ten nejmenší pleč.
3: Tak dobrá, vím. Ale nikdy se mi to nepovede.
4: Poč ne, koukni. Štrejdu, škokaná políbila, princezna a skončil jako král.
3: Jenže já nechci krále. Já chci Kiliána.
4: Jo, tak žabák.
3: Prosím tě, Puldo, Kilián je cukrář.
4: Čokolář.
3: Tedy jo. Bude, jen co složí mistrovské zkoušky. Chtěla bych s ním péct cukroví a prodávat ho v krámku na náměstí.
4: A co tě bání?
3: Všechno. Když jsem se v cukrárně učila, ani si nevšiml, že stojím vedle něho.
4: To já bych si všimnul, kvak. Už jen proto, abys mě třeba nezašlápla.
3: Puldo, on tě je tak krásný, celý jako... jako sněhová pusinka. Pleť má jako z porcelánu a oči černý jako rozinky na Vánočce.
0: No tak Viléme, spust. Co říká?
1: Jako sněhová pusinka, pleť má jako z porcelánu a oči černý jako rozinky na Vánočce.
0: Houby s octem na kyselo. Každý mu kouká trochu jinam. Však já toho kluka znám. Je jako ten poslední koláč na plechu, na který už moc zdobení nezbylo.
1: Už můžu vypnout.
0: Můžeš.
1: Tak se mi zdá, že se nám Rézy
0: zamilovala. No jo, asi to tak bude. A láska, ta je hold slepá.

0: Terezi, celý dny běháš po loukách. Domů nosíš košíky bylin. Jen jestli se v nich už taky vyznáš. Co třeba tahle s fialovými kvítky?
1: To je mateří douška. Moc dobrá proti kašli.
0: A tenhle podlák?
1: Rozhání v těle žluť.
0: No, vidím, že bylinky máš v malíčku. A proto si zasloužíš, abys šla se mnou na trh.
1: Ne, této. Mně je tady dobře, protože tu nejsou lidi.
0: Co pak tě někdo ukousne?
1: Budou se mi posmívat. Pokřikovat na mě, pačesatá Rézi.
0: Vlasy schováme pod čepec a hloupým řečem se můžeš vysmát.
1: Ne, neumím se smát.
0: Co pak to jde, aby se někdo neuměl smát?
1: Čemu by se mohla smát, pačesatá Rézi?
0: Čemu? No, mohla by se třeba usmívat na sluníčko, které ji každý den probouzí, na kytky, co sbírá. Na puldu, jak pěkně skáče.
2: Lezi, máš u přívozu počestného.
1: Ať si, nikoho nechci vidět.
2: Tak já tomu koukovi, co kvásky mu řeknu, ať tak budu.
1: U přívozu je Kiliánek?
2: Vždyť to povídám, ne? Ale ať se pojde.
1: Ne, počkej. Převezu ho.
2: To je najednou zpěch.
0: Já jí dám, že se nebude smát.
3: Jdeš za obchodem? Sluníčko ti svítí na cestu.
4: Dobře řídíš prám.
3: A co ty?
4: Co já?
3: Už jsi složil mistrovskou zkoušku?
4: Budu ji skládat až v létě na svatou Annu.
3: Aha. A co na ní chystáš?
4: Ještě přesně nevím. Už jsem vymyslel odpalované košíčky s ostružinami. Křupavé oříškové trubičky s černou šlehačkou. A pořád to není ono. Chtěl bych připravit zákusek, jaký tu ještě.
5: Už jsme tady?
4: Možná se zase někdy uvidíme. No tak já jdu.
3: Tak jdi. Jdi si, Kiliánku.

0: Půdo, proč mě nemá aspoň trochu rád?
1: Bo, Kivian. Aha, protože má plnou hlavu těch sladkých hloupostí. Jo, ale vezi. Třeba z něj jednou bude tlustej cukrář a ty ho vůbec nebudeš chtít.
0: Kiliana budu chtít vždycky. A on nikdy nebude tlustej, protože dorty nejí. Jenom uždibuje, rozumíš? Jenom uždibuje, Puldo. Co je to s tebou? Posloucháš mě vůbec?
1: Všimla jsi srézy, že...
0: No, opravdu. Ty jsi přestal šišla.
1: Ale ne, ale tady mi jaksi něco schází. Kam koukáš? Sam se podívej dozadu, jo?
0: Puldo, ty nemáš... Tobě upad ocásek?
1: Veď. Všimla ses. No, to znamená, Rézy, že už jsem dospělá. Koukni, Rézy, já jsem žába. Žába. A to mám z těch starostí, co mám.
0: Z jakých starostí?
1: No, oříškové trubičky, sněhové pusinky, očička jako rosinky, bude tlustej, nebude tlustej, mám mě rád, nemám mě rád. Já tady přijdu o své pulčí dětství, Rézy, víš? A to mě jednou čeká, že se taky zamiluju. Ach jo, kubak.
2: Co si račte přát?
3: Prosila bych něco na špatné zažívání.
2: Ale ovšem, máme tu čerstvý čaj se země žlučí.
3: Fuj!
4: Sousedko, já bych neodmítala. Jste celá zelená.
3: A pomůže to?
2: Zaručeně. Zase budete mít hlad jako vlk.
3: Tak děkuju pěkně.
5: Mechtildo, Mechtildo, jenom ty mě můžeš pomoct.
4: Co se děje, Běto?
5: Ale celé noci nezamhouřím oka, jak můj muž chrápe. Je to hrůza a ráno nestojím za nic. Poraď, co s tím?
4: Co navrhuješ, Rézy?
2: Sušené bílí, pěkně voňavoučky.
4: To je ono. Svař ho v hrnci a vymáchej v něm povlak na polštář, na kterým líháte. Tvůj muž se bílí nadýchá a nevydá ani lásku.
5: Ani lásku? Tak to mi nasypte hodně veliký kornout. Jste moje poslední naděje.
2: S radostí. Hned to bude. Děkujeme.
3: Všiml jste si, mistře?
6: Vás, madam? Vás není možné si nevšimnout.
3: Tak nechte toho vyděden. Ale podívejte se, Rézy se směje a na celé kolo.
6: Jako mistr cechu cukrářského jsem často zavítal do cukrárny na košt. Z moci úřední, rozumí se.
3: No, jak jinak?
6: Taková sůvička zamračená to byla, ale když se teď usměje...
3: Je hned nějaká hezčí, že jo?
6: Víte, že bych se za ní i ohlíd?
3: Ale dejte pokoj, vy jeden nestydo.
2: Buď zdravá, Julinko.
7: Dlouho jsem tě neviděla, ale poznala jsem tě hned. To víš, s těmi svými vlasy se neschováš pod sebe větší čepe.
2: Však se taky neschovávám. Každý se na mě může podívat.
7: Z čeho zrovna tobě může být do smíchu, to opravdu nechápu.
4: Bude si pekařovi slečinka od nás něco přát? Třeba nějaké bylinky na krásu a líbeznost?
7: Od vás já nepotřebuju nic. Jsem hezká i bez těch vašich čar. A budu se vdávat, abyste věděli.
4: A kdo pak je tím šťastným?
7: To zatím neprozradím, ale tohle Rézina by všech pět olízla, kdyby jí chtěl. Jenže nechce.
5: Julinko, Julinko, viděla jsem krásnou krajku na svatební závoj. Pojď se honem podívat.
7: Už běžím, mámo.
0: Mechtildo, proč se směju, když se mi chce brečet?
4: Možná je to tím páskem z ječmene, co jsem ti dala do životku. Lechtá tě a ty se směješ. Zaplať pánu.
2: ale moc do smíchu mi teď není.
4: Smích se nezapomíná, Rézy. A když ti při něm ukápne nějaká slzička, co na tom? Všichni si budou myslet, že je to z radosti, ne ze smutku.

0: No, je to tak, Mechtildo. Naše Julinka už má roky, aby se porozhlédla po ženichovi.
1: Jo, jo, to si taky říkám už pár zim.
0: Že bychom měli o nápadníky nouzi. Můj muž je musí od dveří odhánět. To víte, Julinka bude krásná nevěsta.
1: Moc krásná. Krev a mlíko, tváře jako lívance. Jen kvásku jste trochu předali.
2: Já padám.
0: Bože, co to spadlo?
1: Ale to nic, to je Vilém, můj netopér. Někdy se smíchy neudrží a spadne.
0: Tak jsme s tatíčkem uvažovali, přece holku nedáme jen tak někomu. Pekařství nám zkvétá a kdyby se spojilo s cukrářstvím, to by byl teprve vejdělek. A cukrář má syna zrovna na ženě. Jej, tady je to jak v strašidelném zámku. Samá rána.
1: To víte, jste u čarodějnice. Tady nějaký to strašení patří k věci.
3: Rezi. Rezi, dochází nám máta. Dojdi ji natrhat.
0: Jenomže Kilián je takový nic moc do světa.
1: Neboli trochu nekňuba.
0: Ale slušný hoch to je bez poskvrnky.
1: A cukrářství je taky bez poskvrnky?
0: To jsme si zjistili nejdřív. Ani krejsar dluhu. S cukrářskýma už jsme dohodnutí a na svatou Anu bychom rádi vyhlásili zásnuby. Zrovinka v ten den složí Kilián mistrovské zkoušky. Tak to vezmeme z jedné vody na čisto. Aspoň to bude levnější.
1: Takže, co vám vlastně schází?
0: Nějaký ten čaj pro Kiliána, aby pochopil, že Julinka je pro něho ta nejlepší.
1: Čili bez poskvrnky.
0: Mechtildo, říkáte to úplně přesně, ale musí to být silný čaj, ten nejsilnější.

0: Buldo, neviděl jsem...
1: Neříkej mi Buldo. Já jsem žába. Buldla.
0: No, tak dobře, no. A kde je Rézy?
1: Tak řekla bych, že běžela do lesa.
0: A víš určitě, že to nebylo k řece?
1: No vlastně nevím. Trochu jsem si zdřímla.
0: Ale nejsi netopér. Ty máš ve dne bdít, ne spát. Co když se jí něco stalo? Vlítla ven jako splašená.
1: Proč?
0: Proč? No přece kvůli Kilianovi a ty pekařský holce, co si na něj brousí zuby.
1: Upaluju lakřece.
0: Já letím za tebou. Letěli jsme.
1: Tak okulula a najednou jdeme. Řekni mi něco hezkýho, aby Rézy přestala plakat.
0: Jo. Už se stmívá.
1: Hezkýho.
0: A vítr fouká.
1: Řekla jsem hezkýho.
0: Od řeky jde zima.
1: Ty se celá látřeseš, Rézy.
2: Protože to moc bolí.
0: No, bolí. Ale kvůli...
2: Musím zamechat Tildou, aby mi tu ruku zavázala. Jinak krev nezastavím.
1: Co se ti stalo?
2: Řízla jsem se o tamhle tu bylinu.
1: Ale to je přece puškorec. No jo, kde je u řeky báno, tam roste puškorec.
0: Pojď, opláchni si ruku v lesní studánce. Má prý zázračnou vodu, která léčí. A puškorce se bát nemusíš. Je to nejsladší bylina, jakou znám.
1: Co to žvaníš, Viléme? To bych teda neřekla.
0: Říkám pravdu. Bechtilda ho nakládá do cukru. Je, to je lám dobrota.

0: Jestli Julina dostane Kiliánka, tak asi umřu.
1: Neříkej mi této. Jmenuju se Mechtilda.
0: Mechtildo, já jí Kiliánka nedám.
1: To už je lepší. Ale jak to provedeš?
2: Mohla bys jí postříkat šťávou z borůvek.
3: Nebo jí nech šlápnout do smoly, já už se neodlepí.
0: Já nevím.
3: Vymyslíme ti stovku podobně strašlivých kouzel, že jo, Vilém?
2: No, a Mechtilda nám pomůže.
1: Jak jsi starej, tak si hloupej, Viléme. Dobře víš, že nikdy nedělám kouzla, která někomu ubližují. Kdo si to zaslouží, vytrestá se sám. Tu máte. Vemte si vy spiklenci. A ty taky, Rezi.
0: Co je to, této?
1: Přece sladký puškvorec. A už přestaň s tím této. Jsem Mechtilda čarodějnice.
3: A voní to po celé chalubě. Taky bych si zobnula.
1: Já jdu radši utrhnout čerstvý trocel na tu rezinu bolavou ruku.
0: Proč Mechtilda nechce, abych jí říkala této?
2: Dělají to moc starou. A tu je jí teprve...
4: Ba ne, jako kavalír to nemůžu prozradit.
3: Teda na tvý netopejří už Viléme. Ten puškvorec je fakt báječný kvak.
1: Koření na všechno bolení, jen jdou a přivoněj si. Slečinko, smíchám vám bílý, vy se v něm vykoupete a na zábavě vás mládenci z kola nepustí.
0: Ne, nechceme.
1: Ne, jedna pitoma. Rezi, všimla ses, cukrářskeč taky vynesli pult před krám a Kiliánovi máma vyžehlila zástěru.
0: Však já vidím, Mechtildo, je naparáděný jako jahodový dort. To asi kvůli Julince.
1: Teď je tam sám, běž za ním.
0: A co bych mu asi tak řekla?
1: Pěkně se na něj usměješ, ostatní přijde samo. Povídala jsi, že ho Julině nenecháš.
0: Mechtildo, dala jsi mi do životku fousatý ječmen?
1: Na tebe bys potřebovala celý pole ječmene. Přesvědčila ses, že se umíš smát? Přesvědčila. Tak si za ním i bez ječmeny.
0: Ach jo, už jdu.
1: Radši budu celý den na přívozu. I kupce se dvěma voze bych převezla, než tyhle dva dávat dohromady. Jedno nemehlo větší než druhý.
5: Buď zdravá, Mechtildo! Cože? Co jsi pekla? Neslyším, mám zalehlé obě uši.
1: Od čeho? Vždyť je teplo.
5: Ale nic mě nekleplo. To zavinil ten tvůj odvar proti chrápání. Víš, jak mokrý polštář zastudí?
1: A co pak ty ho nedala sušit?
5: No vždyť říkám, obě uši.
1: Dala jsi ty povlaky usušit?
5: Nic takového si neříkala.
1: Bije to. Počkej, smíchám ti byliny, aby ti odlehlo.
5: Mně se leží dobře.
1: Čaj ti dám. Abys zase slyšela.
5: Idej pokoj. Víš, jak mě teď je? Spím jako zabita. Muž mi může za hlavou dříví řezat, ale mě neprobudí. Přišla jsem ti poděkovat, Mechtildo. Nad tebe není.
1: Jo.
5: Co?
1: Nic.
5: Víc? Ne, víc těch bylin nepotřebuju. Jsem spokojená.
6: Víš, Rezi, už jsem vyzkoušel všechno možné. Umíchat čokoládu se škvarkama, rybízovou marmeládu s křenem, rozemlít slanečky s cukrem. Ale pořád to není ono. Musím vymyslet něco, co se rozplývá na jazyku. Jinak ze mě cukrář nikdy nebude.
0: Kiliánku, ty si zasloužíš, abys mistrovskou zkoušku složil.
6: A to říkáš ty. Táta mě honí podobně a maminka... Maminka ta mě straší sežením.
0: Kiliáne? Kiliáne, víš, co jsi vždycky říkal? Zákusek není dokonalý, když krásně nevoní. No a od toho začni.
6: Začni. Ale jak?
0: Jedl jsi někdy puškvorec?
6: Cože? Tu trávu plnou bána?
0: Ne listy, kořen. Usušený a proslazený medovým cukrem.
6: Nikdy jsem o něm neslyšel.
0: Voní po růžích. A kdyby se puškvorcový kořen semlel, smíchal s moukou, vejci...
1: Kiliane, co má tohle co znamenat? Co pak toto vy dva máte za tajnost?
6: Nech mě být, Julie. A kolik bys přidala cukru, Rézi?
0: Na jednu dávku, jednu homoli bílého nebo dvě hnědého.
1: No, Kiliane, jak to se mnou mluvíš? Jsem tvoje nevěsta.
6: Ale já se teď bavím s Rézi o nejdůležitější věci na světě. O cukrový z puškvorce.
1: Honí tě fantas? Cukrový z puškvorce.
6: Julinko, prosím tě.
1: Taková hloupost. Nikdy jsem o něm neslyšela.
0: Ani si nemohla. Teprve takové cukroví vymýšlíme.
1: Ty nemáš s Kiliánem co vymýšlet. A pamatuj si ty, ty ošklivá, pačesatá rezino. V mojí a Kiliánově cukrárně se bude péct jen cukroví, které všichni léta letoucí znají.
6: Ale Julie...
1: Ty mrč!
2: Si vůbec nemyslím, že je Rézi ošklivá. No řekni.
3: Já bych dokonce řekla, že hezká. A v té červené sukni vypadá jako vlčí mák. Škoda, že si barvu slepý, Vilém.
0: Jsem ošklivá. Julie měla pravdu. A nejhorší jsou ty mé vlasy.
1: To by bylo, abych si s nimi neporadila. Podej sem tu nůši.
0: Co v ní máš?
1: Kopřivy.
0: Ty mě budeš šlehat kopřivami.
1: Rézi, mysli.
3: Mysli?
0: Spaříš je a...
1: A poleju ti s nimi hlavu.
0: Ne, budu zelená jako půldina.

0: jsou. Mám krásně zelenou barvu, papa. A zelená je ze všechny hezčí.
1: Možná pro tebe.
2: Nebudeš jako Puldina. Vlasy se ti narovnají, zesílí a pak už s nimi něco vymyslíme. Uvidíš, budeš holka jako Luz.
0: Ten je taky zelený.
3: Kožíšek se mi ježí tušením. Mechtildo, že ty něco chystáš.
2: Nadarmo nejsi čarodějnický netopér, Viléme. Máš pravdu. Co nevidět bude anenská pouť a já celému městu dokážu, že je Rézy nejhezčí děvče v okolí.
1: Na žádnou pouť nejdu.
2: Povídali, že mu hráli.
1: Mám strach.
2: Z čeho?
1: Strach, že jsem pořád k ničemu. Ošklivá, nešikovná a hloupá. Prostě pačesatá Rézy, všem jenom pro smích. Vidíš, i Vilém se mi směje.
3: Směju se tomu, co říkáš. A dlouho se asi neudržím. Já padám.
2: Rézy, neblázni. Jsi chytrá holka. Za tu dobu, co jsi u mě, ses naučila spoustu věcí. Rozpoznáš byliny, víš, na co která je. Umíš řídit prám. Umíš se smát?
0: Je to tak, Mechtilda má pravdu.
2: A když jsi chytrá, pak musíš být i pěkná. Něco přece vymyslíme.
1: Kopřivový odvar to nespraví.
2: Ale čarodějnice, jo. Koukni, ještě něco pro tebe mám.
1: Džbán vody?
2: Je z lesní studánky, u které jsi smyla tu poraněnou ruku. Pamatuješ?
1: Puldina s Vilémem říkali, že ta voda má zázračnou moc.
2: To tedy má. Kdo se ty vody napije, zatím se každý otočí, protože celý září.
1: Září?
2: Voda ho zbaví všech nedobrot, zahojí se mu bolavá místečka a on najednou zkrásný.
1: Proč si to neřekla hned, této? Vlastně, Mechtildo, jestli je to tak, klidně vypiju i 10 džbánů.
2: Vida, jak ti to sluší, když se směješ.
4: Cítíte tu vůni, cechmistře? Její plné náměstí.
5: Jakoby tu rozsypali růže.
6: Ale nikde žádné nevidí.
5: Vychází to z cukrárny. To jsem zvědav, co nám Kilián předvede.
2: Jen pojď, Rézy, ať nám to hlavní neuteče.
7: Mechtildo, tamhle stojí máma. Dívá se sem.
2: Ale nevidí tě.
7: Mechtildo, ona mě snad nepoznala.
2: Však ona se upamatuje, že to hezké děvče, které vedu, je její dcera.
7: Ta voda mě asi vážně změnila. Vzala si ji sebou?
2: Co pak si ji do sebe nenalila dost?
7: Tři džbány jsem nepila.
5: Víc by se do tebe nalila.
8: Vážení sousedé a měšťané našeho krásného a významného města, cech řemesla cukrářského, jehož jsem prvním mistrem, má dnes do svých řad přijmout nového člena, Kiliána. Záleží jenom na vás, jak vám zachutná jeho dílo a zda se z cukrářského učně stane cukrářský mistr. Vyneste stoly s pohoštěním.
4: Jako když otevřou květináctví.
9: To se přímo rozplývají jazyk.
10: Neodstrkujte mě, sotva jsem ochutnala. Povídám, ještě jsem neochutnala.
4: Víš, Julenko, přece jen jsem si říkala, jestli ten kluk není budiš k ničemu, kterého zdobí jen ta jejich cukrárna. A teď ti musím říct, že Kilián svému řemeslu rozumí.
11: A to je teprve začátek, mámo. Já už na něj dohlídnu, aby se od díže ani nehnul. Budeme prodávat po celém kraji a třeba i v Praze.
4: Dobře jsme ti vybrali ženicha.
2: Neochutnáš taky, Rézy?
1: Kdepak, Mechtildo, jsem plná vody.
2: Jen to zkus, ať víš, za co bude Kilián mistrem.
8: Tak co, měšťané našeho krásného města, chutná. A vám?

0: Všemný městečko.
1: Mámo, mámo, ta ostuda. Vždyť on mě zesměšnil.
2: Kluk se musel zbláznit. Měli jsme dát cukrárnu s pekárnou pod jednu střechu a on takhle.
3: Ale to neprojde.
1: Asi omdlím.
4: Lidi, no tak lidi, kde je Mechtilda? A proč tu není Rezi? Neviděli jste někdo Rezi?
5: Koukáš na ní, Ševcová, stojí přímo proti tobě. A Mechtilda je tu taky.
4: Cože? To děvče jako růžička?
5: Hrůza. Máma. A nepozná vlastní dceru.
0: A teď, vážení občané, přichází zlatý hřeb naší anenské poutě. Dámská volenka.
3: Tak, a je to na tobě, Rézy. Narovnej se a vyraž pro Kyriána, než se Julina probere z mdloby.
1: Mechtildo, já nemůžu, já se bojím.
3: Po tolika džbánech zázračné vody? Nezlob mě.
1: Dobře, tak já jdu. Kyriánku?
6: Rézinko?
1: Půjdeš se mnou do kola, Kyriánku?
6: A jak rád, Rézinko.
1: Kyriánku?
6: Ano.
1: Všichni se rozestoupili. Budeme mít solo.
6: To je dobře. Rézinko. Voníš jako růžička.
1: To je dobře. Kyriánku?
6: Rézinko.
1: Kyriánku.
6: Rézinko.
7: Rezinko, Kyriánku, Rezinko, Kyriánku, Rezinko, Kyriánku.
8: Ty se zase, Viléme.
7: Já ne, to oni.
8: Asi nechtějí, abys je odposlouchával.
7: No a kdo mě navedl?
8: Museli jsme mít jasno, ne? Už jsme přece dospělí.
7: Řekl bych, že Julina dneska zásnuby neoslaví.
8: A bába Ropucha mi řekla, to už ani sumec nezachrání.
9: Mechtildo. Mechtildo, dám ti, kolik si řekneš. Vysázím ti zlaťáky rovnou na dřevo.
3: Ale cech, mistře, jak ses doslechl o té vodě?
9: Celé městečko si vypráví, jaký zázrak se vyčarovala z Rézy. A prý za to může nějaká kouzelná voda. Chci taky lásku, Mechtildo. Chci, aby se do mě zamilovala Anička.
3: Ty bys potřeboval vele zázrak, cechmistře. Anička je mladé děvče, oheň a vítr. A ty mi každou zimu vykoupíš všechno mazání na bolavý kolena.
9: Nemudruj a odlej mi tu vodu.
3: Každý si svůj vozík života kočíruje, jak umí, viď? No dobře, ať ti lesní síla pomůže. Tady máš džbán.
9: A kdy ji mám pít? Před jídlem, po jídle?
3: Ty ji můžeš pít kdykoliv. Jak ti přijde chuť?
0: Ještě se budeš divit, čarodějnice. Jaký ze mě bude, Jura?
1: Mechtildo! Mechtildo! Mechtildo, jak jsi mohla? Já chráním každou kapičku té vody, co nám s Kyriánkem přinesla štěstí. A ty? Takovému dětkovi. Plný džbán si mu naměřila. To pro ty zlaťáky.
3: Rézy, Rézy. Je to dobrá voda, zdravá na zažívání. Řekla bych, že za ty peníze stojí. Ale zázračná není.
1: Ale mě Kyriánka přičarovala.
3: Houbis octem na kyselo. Ty sama si ho očarovala. Svou láskou a upřímností. A to je celé kouzlo.
1: Kouzlo?
3: Jo. A teď, když už to víš, je z tebe doopravdická čarodějnice.
1: Mechtildo, to čarodějnictví, to je opravdu těžké řemeslo.
3: No, a říkala jsem někdy, že je lehké.
10: Viléme.
6: No.
10: Mně se tu něco nezdá. Tady snad žádné čáry neplatí.
6: Taky z toho nejsem moudrý, Puldo. Najednou se cítím.

0: cítím nějak nesvůj, jako bych sem ani nepatřil.
1: Jako kdybychom ani nebyli v pohádce, viď? Ale kde to potom jsme?
0: Vím já, ale jo, vím. My dva jsme pohádkoví. My to zachraňujeme.

šupy dupy dup, razvací hej rup, nebo dískem vrtá. Ať mistr Šindelář koná své dílo, střechu nám pokryje, kdyby snad lilo. Držte si klobouky, nasaďte helmy, mistr to provede způsobem střelným.

0: I mě kus viny snad pa,
1: i mě kus viny snad pa,
0: šetřím a furt nemám za,
1: šetřím a furt nemám za,
0: a někdy zaslepen bouřkovým šerem,
1: dokonce
0: chválím dne před večerem,

0: Ahoj, kluci, vítejte v mé, tedy už jsou nově pohádkové školce. Joni, ty tu nejseš?
1: Jsem tady, Ušonku.
0: Je?
1: Tady vzadu. Ahoj, kamarádi, utírám tu prach. Už jsem tady. Podívej, jaká je tady zaprášená police tamhle. A ani jsem o ní nevěděla. Co ty, Ušone, věděl jsi o ní?
0: Ne. Nikdy jsem si ji nevšiml.
2: Zajímavé. Police, které jsme si do dneška nevšimli a na ní je spousta zaprášeného harampádí. Ale hele, podívej, je mezi tím i takováhle krásná hrací skříňka.
0: Je, to ale krásně hraje. A jaká je v ní pěkná panenka.
2: Je.
3: Děkuji. Dobré ráno.
2: Je, ty mluvíš.
0: No.
3: Já totiž nejsem obyčejná panenka z hrací skřínky. Já jsem kouzelná. Vždycky ve skřínce dlouho spím. On spánek je nejlepší na krásu, víš? A pak mě někdo probudí a já mu pak splním 3 přání.
0: 3 přání, jo? No tak to je super. 3 přání se hodí každému, že jo, Jani?
2: No to ano.
3: Ale není to tak jednoduché. Abych vám mohla splnit 3 přání, vy musíte uhádnout moji hádanku.
0: Jo, no tak to je ještě lepší.
3: Když lepší, tak lepší. Tak poslouchejte.
0: Ušounova hádanka.
2: Jsme napjatí, jako kšandy.
0: Jo.
2: Holky a kluci, doufám, že nám pomůžete.
3: Hraju a točím se dokola. Kdo větší je nežli stodola? Kdo chobot místo nosu má? Pyšní se velkýma ušima.
0: No to je jasné. To je přece jasné. Řekneme to panence všichni pěkně najednou. Že jo, holky a kluci? Tak pozor. 3, 2, 1. Slon.
3: Výborně. Slyšela jsem, že v Ušounově pohádkové školce hádat umíte.
2: No, takže co teď? Teď už si můžeme přát přání?
3: Tři.
0: Tak pozor, já bych si tedy teď nejvíc přál nějakou pěknou písničku.
2: A může být o slonovi, když jsme to tak pěkně uhádli.
3: Ať se vaše přání splní.

0: kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Jo, ve které jsme dneska našli krásnou hrací skříňku. A v ní, představte si to, bydlí kouzelná panenka.
2: Ano, to jsem já. Krásně jsem spala na polici a Ušoun s Janou mě probudili. A protože uhádli moji hádanku, splnila jsem jim už jedno přání.
1: Jo, jo. První přání už je fuč.
0: To máš pravdu. Tak to druhé, to si už musíme pořádně promyslet.
1: No, přesně tak. A víš, co já myslím, Jani?
0: Co, Ušounku?
1: No, že nejlíp se nám to bude promýšlet u cvičení.
0: To je skvělý nápad, ale dneska bychom si mohli spíš zatancovat a kouzelná panenka nám může poradit, jak na to.
1: Jo, jo, jo.
2: Je, moc ráda vám ukážu, jak krásně tancuju. Tak, postavte se pěkně rovně. Dejte před sebe ruce do obloučku, jako když před bříškem držíte míč.
1: No, no, no, už stojím.
0: Já jo. Taky, já no, taky.
1: A co teď?
2: No. Teď vždycky na chvíli pokrčíme kolena, zase se narovnáme a otočíme.
0: Ano, tak já pokrčím kolena a otočím se.
1: Jo, jo, jo.
0: Pokrčím
1: tak,
0: kolena.
1: Tak. Je to fajn.
2: Otočte se třikrát na jednu stranu a třikrát na druhou. Tak, hezky tančíte, hezky tančíte. A Ušoun u toho vypadá navíc ještě legračně.
1: S těma no to ušima. Teda pěkně děkuju.
2: S tě hejbou uši.
1: No, ona mi skotačí.
2: A zkusíme i můj druhý oblíbený skřínkový taneček, jo?
0: No, proč ne?
1: No, klíďo brďo.
2: Tak, ruce dejte krásně nad sebe, hlavička mezi nimi. A udělejte jí krásné kulaté okénko.
1: Jo, jo, jo, dělám to správně.
2: Perfektně, Ušoune. Taky, taky perfektně. Tak a teď zvedneme jedno kolínko nahoru, položíme ho zpátky a otočíme se o kousek. A zase zvedneme kolínko. Tak,
1: jo, jo, jo.
2: Položíme na zem a otočíme se.
1: No, tak.
2: Paráda, paráda, krásně vám to jde.
0: Teda Ušoune, já jsem vůbec netušila, jaký ty jsi baleťák.
1: No, viď, ale hodně unavený baleťák, co si teď nejvíc přeje odpočinek u pohádky.
2: Ať se tvoje přání splní.
3: Ušounova pohádka.

Na statku s maminkou Krávou a tatínkem Vejkem žije telátko. Protože všechno poplete, říká se mu telátko popleta. Koloběžka.

0: bylo hezky a tak si Telátko vzalo ven koloběžku. Na dvoře už byla spousta kamarádů. Bíček Jiříček, Jalovička Hanička, Pašík Vašík, Beránci Ivánek a Milánek a mnoho dalších.
1: Je, to je krásná koloběžka,
0: řekla Jalovička Hanička.
1: Půjčíš nám ji?
2: No jasně,
0: řeklo Telátko, protože nebylo lakomé.
3: Mně prvnímu,
0: volal Beránek Ivánek.
3: Ne, nejdřív jo,
0: to zaskřičel Beránek Milánek.
4: Tak se dohodněte,
0: řeklo Telátko. Jenže Beránci se dohodnout nedokázali.
3: Víš co,
0: napadlo Ivánka.
3: Zahrajeme si Berany, Berany duc. A kdo dá větší ránu, ten pojede první.
0: Milánek souhlasil a tak se Beránci proti sobě rozeběhli.
3: Vyhrál jsem!
0: Volal Ivánek.
3: Ne, ne, já jsem vyhrál!
0: Křičel Milánek a že to zkusí znovu. Bohužel se nedokázali dohodnout ani na podruhé, ani na potřetí, ani na podesáté. Půjčíš nám zatím tu koloběžku, než si to ti dva vyřídí? Zeptala se Telátka Jalovička Hanička.
2: No jasně.
0: Všechna zvířátka se postupně na koloběžce projela, ale Beránci se pořád nedokázali domluvit, kdo z nich vyhrál. Zvířátka už na ně nebavilo čekat a tak si šla hrát na zahradu. Teprve o hodinu později si Beránci všimli, že jsou na dvoře sami.
3: Kde je Telátko a ostatní?
0: Podivil se Milánek. Chvíli přemýšleli a pak Ivánek řekl.
3: Já mám nápad. Nechceš si zahrát Berany, Berany, duc?

0: Holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které si Ušoun přál pohádku, i když jsme si říkali, že to druhé přání daleko líp promyslíme.
1: No jo, pohádka byla super, ale to si umíme zařídit i sami.
0: No, přesně tak.
2: Takže teď si budete zase promýšlet?
1: No jasně, a teď bychom mohli promýšlet u zpívání. Co ty na to, Jani? Ale že se vůbec ptám, že jo?
0: Myslím, že už se nemusíš ptát, jestli budeme zpívat, ale klidně se zeptej, co si zaspíváme.
1: No tak co si zaspíváme? Navrhuju písničku, kterou jsme v Ušounově pohádkové školce ještě nezpívali.
0: A kterou myslíš?
1: Kterou myslím Okolo frýtku cestička.
0: Tak jdeme na to.
1: No, ale já si myslím, že bys jim měla zaspívat sama, protože ty, tralalalko, v naší pohádkové školce zpíváš ze všech nejlíp.
0: Ze všech tralalalek nejvíc. Tak já jdu na to.

0: gay. Zase nám to pěkně šlo. Teda, mně to šlo, mně to šlo.
1: No ale holky a kluci zpívali taky. To jsem slyšel až sem do pohádkové školky. No ale jenom mi bylo líto té milé, že plakala.
0: Já myslím, že když jí její milý zaspíval takovouhle krásnou písničku, že potom už neplakala.
1: No to doufám, to doufám. Je, a teď to mám.
0: Co máš?
1: No, mám to, že bychom neměli myslet jen na sebe a třetím přáním udělat někomu radost, že bychom měli.
2: Vážně? To jsem tedy za celou dobu, co plním přání, ještě neslyšela.
0: Vážně, panenko, už on má pravdu. A tak mě napadá. Panenko, co by si spřála ty?
2: Já?
1: Ano, ano, ty máš nějaké přání, ne? My ti to poslední, to třetí, s Janou moc rádi necháme.
0: No,
2: já bych si teď nejvíc přála nějakou krásnou písničku a spát. A moje přání se splní. Děkuju.

0: kluci a stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku,
1: ve které jsme dneska probudili panenku z hrací skřínky.
0: Bylo to moc fajn, i když jsme tady mohli její přání využít o dost líp.
1: No tak víš co, příště se radši poradíme s kamarády.
0: To bude nejlepší. A víte co, holky a kluci, dáme si to promýšlení dneska za úkol.
1: Jo, jo, jo. Ušounův úkol. Tak holky a kluci, pěkně zapojte hlavičky makovičky a vymyslete, co byste si přáli, kdybyste měli 3 přání jako my.
0: Já teď už třeba vím, že jsme si měli přát, aby zmizely všechny odpadky z lesa.
1: No, tak je budeme muset vyzbírat. No a co, aspoň bude legrace. A nebo jsme si měli přát, aby všechny děti měly za domem hřiště.
0: No, bylo by toho víc. Co myslíte vy, holky a kluci?
1: Jo, no co myslíte? My vám k tomu přemýšlení pustíme písničku.
0: Tak, jaká 3 přání by to byla?

0: kluci, posloucháte ušou novou pohádkovou školku a vy už určitě máte vymyšlená super přání.
1: Takže jste zase splnili úkol.
0: Jo. A my jsme na vás pyšní. Máme vážně skvělé posluchače.
1: No, proto se na vás každý den tak těšíme.
0: No a těšíme se i na vaše další obrázky.
1: Dneska vás prosím namalujte panenku z hrací skřínky.
0: No, ale jestli máte chuť namalovat panáčka z hrací skřínky, tak klidně.
1: Klíďo, píďo. A nebo namalujte ta vaše vymyšlená tři přání.
0: No a nebo pozor, můžete namalovat Ušouna a Janu jako panáčky v hrací skřínce.
1: Jo. A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
0: No a my potom někomu z vás za obrázek pošleme odměnu.
2: Dneska si můžete vysloužit krásnou knížku Červené klubíčko od Albatrosu. Vypráví o dvojčatech Mie a Maxovi, které zavede noční dobrodružství do strašidelného lesa. Ale teď už ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně.
0: Ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Rušoun.
1: A o něco méně ušatá Jana Richterová. Ale pojďte si dát na rozloučenou ještě jednu pěknou písničku.
0: Tak jo. Ahoj.

0: Nestihli jste aktuální díl pořadu Trenduj, Hit paráda, Mezi námi zvířaty a Všudy kuk?
1: Nevadí, jejich reprízy vysíláme každý všední den od 15 do 16 hodin.
0: Teď už vám zaručeně nic neuteče.
1: Více se dozvíte v programu Rádia Junior
0: nebo si pořady najděte na webu radiojunior.cz.

0: Posloucháte reprízu pořadu. Všechny díly najdete zpětně k poslechu na webu Rádia Junior. Rádio Junior.
1: Český rozhlas Rádio Junior uvádí pořad Mezi námi zvířaty.
2: Ahoj, mezi námi zvířaty. Máme tu dnes skvělou návštěvu. Jediné, co nám chybí, je hlavní zvíře. Ale vzhledem k tomu, že dnes to bude o gorilce moje, tak je snad pochopitelné, že se jí v tomhle horku nechtělo cestovat tak daleko. I když nejsou gorily na vedro zvyklé a vedro uspůsobené lépe než my lidi nakonec, těžko nám odpoví někdo líp než gorilí táta Marek Ždánský a dnes přijel i s Tomem, svým synem, čili s trochou logiky gorilím bráchou. Já vás tady strašně ráda vidím.
3: My tebe taky a zdravíme posluchače, ahoj.
2: Ahoj. Jak, no vlastně jedete skoro z letiště rovnou, protože jste právě navštívili svoji spřízněnou duši, moju, ve Španělsku. Jak se vám u něj líbilo?
4: Nádhera.
3: No, bylo to super. Bylo to super. A tentokrát nás teda překvapila. Nedělala vofuky a vlastně, jak jsme tam hned přišli, protože chodíme od návštěvníků, jako normální návštěvníci za sklem a když jsme se tam postavili, ona si třeba, ne třeba, ale hrála si tam s hlavolavem, který dostala k narozeninám, který je 20. moje, teď 22 let. A najednou si nás všimla, tak hned přestala a šla. My jsme to nechávali jakoby na Facebooku.

0: Facebooku, nebo aby to ty lidi viděli, tak má obrovský ohlas.
1: Bylo až slzy.
2: Hele, vy jste za tou mojou jeli, protože ona měla narozeniny.
0: Ona má v prosinci tam nejezdíme.
2: Jo, no jo, když ona má narozeniny jako já.
0: No, my tam nejezdíme v tu dobu, protože zaprvé to tam tak nelítají ty letadla, tak jako teď je výhodný spoj, který letí ne přímo tam, kde ona je, ale do toho Bilba, do toho Španělska je lepší spoj a samozřejmě v tom teple se tam líp si ten nádherný přírodní park, a to je jako obrovská zoologická zahrada, spíš přírodní
1: autem,
0: park.
1: Jako pěšky to byste za den.
0: Je tak obrovský, že to by, pěšky se tam moc nechodí, takže je lepší určitě v tu dobu.
2: Hele, já jsem tady tak trošku to naťukla, že ty gorily jsou na vedro zvyklé a vedro uspůsobené lépe než my lidi, je to pravda?
1: Když vypadá takhle chlupatě, tak...
0: Jako teplo. Teplo mají rádi, protože samozřejmě v Africe je teplo, no. Ale tam je samozřejmě jiný teplo. Ty gorily samozřejmě žijou v pralese, tak je tam vysoká vlhkost a myslím si, že často vidíte, že ty gorily se v těch pavilonech potějí. A to si myslím, že to je způsobené tím, že jíme v tu chvíli opravdu vedro, jako teplo, tak jako nám, že tam chybí ta vlhkost. I když se samozřejmě už dělají moderní pavilony, kdy jsou tam zvlhkovače, nebo jim tam prší umělej déšť takzvaně, mají třeba v Praze, tak to určitě pomáhá, ale když tohle to není, tak určitě jim je tam vedro. No.
2: Milí junioři, tak už víte, nač se ptát a o čem si s Markem a Tomem povídat. Takže buď pište, anebo volejte na naše kontakty radiojunior@rozhlas.cz nebo 800 199 199, a já moc děkuju Markovi, protože přinesl svoji krásnou knihu Můj život s gorilami jako dárek pro jednoho z vás, kdo se nám ozve. Takže ještě jednou děkuju a bude to samozřejmě i svěnováním, že?
0: Jasně, jasně.
2: Bude to i svěnováním, no tak já taky děkuju za produkci dnes Daniele Vodráškové, za písničky Davidu Janečkovi. No a moji skvělí hosté jsou Marek a Tomáš Ždánští a hezkou hodinku s námi přeje Veronika Hajková.

0: Posloucháte Mezi námi zvířaty. Pořad o zvířatech a přírodě Rádia Junior. No a máme tu krásné hosty, kteří právě přijeli ze Španělska. Moju teda nepřivezli, ale je to Marek Ždánský a Tomáš Ždánský. A já si myslím, že když už jsme u té moji a řekli jsme si, že to je hlavní hrdinka toho našeho dnešního povídání, tak já bych začala úplně od začátku. Já totiž si pamatuju, že když jsem chodila jako dítě do zoologické zahrady, tak jsem tam v životě žádné gorilí mládě neviděla a nezaznamenala. Jak to vlastně s tou mojou? A vzpomínáte na narození moji? Nebo pamatuje si to?
1: No, já si to pamatuju, Tomča ne. Ten se narodil až 2007 a moja se narodila 13.12. roku 2004.
0: Ano.
1: Takže teď je 22 let. A vlastně je to první gorila narozená v Československu, v českých a slovenských zahradách, protože my jsme v Unii zoologických zahrad jako se Slovenskem dohromady. Vlastně první, historicky první gorila. Tak proto je i ta její popularita taková, protože mladší diváci asi třeba moju ani neznají, že nevědí, že jo, ty roky hrozně letějí. Už je to přes 20 let, když to vemeš, tak ono to opravdu letí. Jo, ale vlastně je to první gorila, která se kdy narodila v
0: Česku. Já si právě myslím, zahrada. Promiň Marku, že moju zná fakt každý.
1: No tak, já zase nechám jít každý. No to bude znát, aby se necítili špatně, protože se to samozřejmě může stát, ale je fakt, že v tu dobu ji opravdu znal každý, když běžel vlastně ty osudy a to, jak se topila, jak se točilo projekt odhalení, tam byla hlavní hvězdou, protože to bylo vlastně, se snímalo to, jak se rodina stará o to mládě, plus jsme do toho dávali nějaký prvky zábavy pro ty gorily. A to pozorování.
0: A
1: vlastně.
0: Pamatujete teda na to, jak se vlastně přišlo na to vůbec, že maminka čeká moju? Bylo to jako, prostě to muselo být strašně jako napínavý.
1: No, to byly, vlastně před povodníma tam byl jiný samec, to tam byl Tadeo, přicestoval se svojí samicí zase z Dvora Královýho Tadeo a Kambala a z Austrálie přicestovala Shinda a Kijivu samice. No a Tadeo se k ním moc neměl, přišla povodeň za rok. Tak odjeli do Dvora Královýho, během toho se opravil pavilon a pak se to zpátky do nového pavilonu se vrátil jenom Shinda z Kijivu a z Anglie přicestoval Richard. Samec.
0: A to bylo
1: už, než jsme je dali dohromady, tak už přes blíže, přes oknem oni na sebe viděli, tak oni se na sebe těšili a tahali, už přes blíže na konta, když jsme je dávali, tak si tahali za prsty a tam už se těž mručeli. Tak tam jsem se vůbec tenkrát nebál s holkama, jako s kolegyněma. Když jsme ho dali k ním, tak on hned a vlastně začal pářit. No a já jsem pak jezdil do lékárny nakupovat otenský testy. Vždycky, když se vyčurala, Shinda nebo Kijivu v ložnici, protože tam je betonová podlaha, tak jsem je vždycky přehodil do vedlejší a chodil jsem a namáčel jsem a furt jsem kontroloval vždycky, ježiš, jedna čárka tohle, no a pak přišel den D, kdy se to zbarvilo dvě čárky a v tu chvíli, že je březí, no tak to pro mě bylo, já jsem myslel, že omdlem. Tak jsme hned zase, už aby se tak jim dával víc pít, a my jsme si to ověřovali, no pak jsme to řekli řediteli, no zahrada to oficiálně oznámila, no a sledovali jsme, a čekali jsme na porod, protože z toho jsme vypočítávali, gorily jsou přibližně 8 měsíců, březí, takže jsme to vypočítávali, no a čekali jsme.
0: A nějak speciálně hlídali třeba?
1: No, my tak ne jako lidi. Samozřejmě si každý myslel, že jim se musí oddělit, že jim se musí dát na porodní sál. Jo, vůbec jsem to, že ty zvířata jsou zvyklí rodit v té svojí gorily skupině, hlavně ať se tam do toho vůbec my necpeme. Jo. A Kijivu, tam máma moji, tak vlastně byla vychovaná normálně v gorily skupině, vychovávali normálně ta gorily rodina, její máma. Takže věděla, jak to funguje. Samozřejmě mohla tam být jakýkoliv riziko, ale nakonec vlastně všechno proběhlo, když to porodila. A měla to u sebe, my jsme zase báli, jestli bude mít mlíko, jestli se bude starat. Pak když jsme slyšeli, jak mlaska, jak saje, tak jsme říkali, že na první bobek jsme čili, prostě jak to bylo první, tak jsme ze všeho byli úplně vyřízený. Jo, a pak najednou třeba utek, já nevím, měsíc a najednou přijdeme a Kijivu tu moju neměla u sebe. Tak jsme říkali, ježiš, a ona ji nosila, teta Shinda. a nechtěla jí vrátit. A tak jsme se báli, tak jsme neměli ty zkušenosti, ale takhle to ty samice prostě dělají, že si půjčují. My jsme nevěděli, jestli jí to sebrala, nebo jenže pak už ho mělo dlouho, no tak Richard čel, jednu říznul šindě, no a toho vrátila. A pak už jsme byli zase klidní. Ale bylo to taky, jak jsme vůbec nevěděli, i když já jsem třeba mě zahrada posílala na stáže. Já jsem byl v holandských zahradách, biologických, ty byly o něco víc vpředu, než my s tím chovem, nebo víc jim dařilo, měli tam ty mláďata, ale nebylo to, každý to zvíře je prostě něco jiného, každý má nějakou tu svoji povahu, a jako prostě lidi, takže je to prostě něco novýho.
0: Ale Tome, když ty si vlastně začal rozum brát, tak uvědomovala jsi to, že vlastně táta má ještě takovouhle jednu rodinku, takovouhle gorilí.
1: Tam chodili. Ale to si nepamatuju, jako, jo, malej
2: hodně. Ale... To už jsou fakt vzpomínky hodně, fotky, hodně, no. Hodně mlčí, ale fotky přesně, jak právě koukám z toho, z té přípravny ze skla.
1: A moja kouká tak z druhé strany na něj do toho okna. Máme takhle fotku, nás někdo vyfotil zvenku jako od návštěvníků, tak to vypadá hezky, no.
2: Takže jako, no, to si přímo jako z toho prostředí, ještě když táta byl ošetřoval, tak to si moc nepamatuju, ale právě to, jak jezdíme za Mojou každý,
1: takže to už ho zná.
2: Každý rok, takže...
0: Tady přišel první dotaz od Lukáše, který právě se ptá, jestli Tomáš zdědil po tátovi vztah ke gorilám. Takže ono
2: spíš
0: to...
2: Spíš celkově k přírodě samotný, takhle. Přímo ke gorilám to samozřejmě taky. To jsem právě přemýšlel nad tím, že kdyby táta z nějakého důvodu prostě za tou Mojou jet nemohl a jel bych tam já sám, tak si na A4 vytisknu fotku táty, aby pak Moja přišla ke mně.
0: Jasně, takovou tu hlavu jako na svou naprvé.
1: No, oni jsou chytrý, mami to odhalila.
0: To jo.
1: Říkám, ty podvodník jeden.
0: To by určitě odhalila. Posloucháte Mezi námi zvířaty, pořad Rádia Junior a dnes jsou mými hosty Marek Ždánský a Tomáš Ždánský.

0: Mezi námi zvířaty jsou dnes hosty Marek Ždánský a Tomáš Ždánský. Povídáme si o gorilce Moje, protože jí zrovinka minulý víkend navštívili, strávili s Mojou 3 dny. Můžete se ptát na radiojunior@rozhlas.cz nebo volat na 800 199 199. Já si myslím, že každý člověk, myslím si fakt, nebo možná každý druhý člověk, u nás má nějakou vzpomínku na Moju. Já třeba si pamatuju, že můj Tom, když mu byly asi 3 roky, tak chtěl jít strašně do zoo se podívat na hrocha. A ten hroch byl pořád pod vodou a já jsem říkala, pojď, tak se tady trošku takhle jako projdeme a pak se vrátíme. A my jsme doputovali do toho pavilonu, kde byla Moja, a my už jsme se tam odtamtud nehnuli. Ten můj kluk prostě odmít opustit malou Moju, která tam skákala blbla. My jsme opravdu celou dobu, kterou jsme měli na tu zoo, jsme prostě strávili s tímhletím malinkým opičátkem. A já na to hrozně ráda vzpomínám, jo. A myslím, že Marek musí mít strašně moc příhod s Mojou a tom určitě taky.
1: A to byl právě ten stěžejní moment, to jsou ty mláďata. No. Vlastně než se narodili u těch goril ty první mláďata, tak ty gorily prostě, vlastně jediná radost pro ně byla, že přijde ten ošetřovatel s tím jídlem. A pak najednou se to úplně jak mávnutím proutku, lusknutím prostě změnilo, že ta gorilí rodina začala žít tím, že se museli starat hlídat, kam ty mládě, jo, protože ta rodina vlastně spolupracuje, to je jedno, že tam je jeden stříbrožvětý samec, pak je tam víc samic, oni si vypomáhají. Jo, pomáhají i ty mámě, nebo ty mláďata chodí blbnout. A samozřejmě nejlepší je, když zabřiznou 2 samice a porodí přibližně stejně.
2: Jako to je teď v rezervaci.
1: Teď třeba v pražské zoologické zahradě bych doporučil. Navštivte, dokud nevyrostou. Jsou tam 2 mladí mláďata, který baví jak tu gorilí rodinu, tak ty návštěvníky. A tam by teda si vydržela hrozně dlouho, protože ty opravdu dokážou, co tam předvádějí. Jsou videa, takže já to vlastně nemám čas tolik naštěvovat pražskou zahradu, ale jsou faninky, který to Lucka s Monikou, to jsou největší, který tam prostě dělávají neustále ty videa. Já jenom zírám, co ty mláďata dokážou prostě vymyslet. A oni tam mají s těma gorilama, jsou i guerézy, jsou opice střední velikosti. A jak i blbnou, prostě, víš, jako ta fakt jako tam ten ošetřovatel vlastně opravdu jenom na to 3x, 4x dá to krmení a vlastně jinak tam nemusí nic hrát. A to je hlavní změna, byly ty mláďata. Takže vím, o čem mluvíš, protože nám to udělalo tenkrát obrovskou radost a jim a samozřejmě návštěvníkům.
0: A ty jsi říkal, že vlastně tam ta rodinka se zapojila, že tetička prostě čmajzla malou Moju a ten Richard, když se mu už zdálo, že Moja dlouho nejedla,
1: no,
0: tak to šel řešit.
1: To bylo neuvěřitelné.
0: To je ale znamená.
1: A to nikdo neučil. Prostě už ten instinkt z té gorilí skupiny, který vlastně přišli, tak to viděli od ostatní, že jo, když byli malí, jak se to nepamatovali, ale v průběhu toho zase se narodilo jiný samici, civiládě tak viděla, jak se o něj stará, viděla od svýho táty, nebo on to viděl, Richard zase od svýho táty, protože byl taky samozřejmě normální gorilí rodině, akorát pak když dospěl, tak musel tu gorilí skupinu opustit, tak byl chvíli v Anglii v gorilí rodině z 3 samců, jako bez samic samozřejmě, protože byl takzvaně na čekačce, aby pak mohl mít svoji rodinu, když se někde uvolní místo.
2: Teď
1: my jsme scháněli.
2: Teď je vlastně to samý v dolním starém.
1: Teď je vlastně, Richard teď už nemá samice, ale je dole se svýma 2 synama v pavilonu. Tak rozhodl evropský koordinátor chovu.
0: No, ono jde o to, že vlastně, když to takhle člověk poslouchá, tak si říká, jaký pak je velký rozdíl mezi náma, naší lidskou rodinou a tou gorilí rodinou.
1: Je tam rozdíl, jeden, co já vidím, tak bychom se od nich mohli učit. K slušnosti, jak oni se k sobě slušně chovají, nejsou vůči sobě zákeřní a spíš pár povah, který oni mají, se prostě respektu. Každá má jako člověk svoji povahu, ale oni navzájem se dovedou respektovat a prostě mají respekt zvůči u samce z téhle osobnosti, což si myslím, ta naše společnost nějak ztrácí.
0: Tome, co je pro tebe větší zážitek? Jet se podívat do zoo, anebo jet do Afriky podívat se na gorily venku?
2: No, tak samozřejmě jako v té volné přírodě vidět. To, jak říkal jednou táta, ten sen každého ošetřovatele je to zvíře, o který se v té zoo stará, tak pak vidět v té volné přírodě, tak vlastně v začátku jsem taky byl takový malý ošetřovatel, když jsem jezdil za státu do práce občas, tak pak vidět to zvíře v té volné přírodě, jak je prostě, jak je volný. Ta svoboda i i prostě v tom tropickém pralese pořádně zažít to prostředí, ve kterém žije, tak to je, no, samozřejmě ty pocity jsou určitě jinačí, ale rozhodně v té volné přírodě vidět, že ty zvířata jsou, se mají rozhodně líp než v zoologických zahradách, když jde hlavně třeba o ty lidiopy. Obecně.
0: No, já bych řekla, že i teda o jiné druhy, ale samozřejmě, teď jsem třeba četla, že mládě orlosupa, které se vylíhlo v zoologické zahradě, takže bylo puštěno do přírody.
1: A to je hlavní smysl těch zoologických zahrad, a to je to nejúspěšnější. Teď vlastně se vypouštěli převaláci z toho Praha. Dvůr Králové děláno Sorožce. Já nechci zapomenout na nějaký, já nemám úplný přehled o všem, ale to je ten, proto ty zoologické zahrady vlastně jsou. A druhá věc je samozřejmě ta osvětová část, která je to hrozně důležitá. Samozřejmě ty zvířata, které jsou v té zoologické zahradě, tak se tam většinou i narodili, tak nevědí, co je ta volná příroda, jsou vlastně, dá se říct, když teď si to tak zlepšili, ty zoologické zahrady, že ty podmínky se výrazně zlepšily ve všech těch zoologických zahradách, tak určitě ty zoologické zahrady mají smysl. Ale musí se opravdu dělat dobře a s přemýšlením, že důležitý je, když už to mít, tak se rozhodnou, když chci chovat určitý druh zvířete. Když vemu příklad, když chci chovat gorily, tak já bych třeba doporučoval 3 výběhy. Velký, ale nebát se prostoru a velký výběh a vnitřní výběh taky dva, že to nikdo neudělá, protože samozřejmě to je najednou velký náklady a potom velký náklady na provoz a zase samozřejmě tam každá zahrada chce mít těch druhů víc, no ale to už je to na úkor právě tady toho. Rozhodnout se třeba chovat slony, to bych to opravdu, já bych udělal třeba zoologickou jenom na slony. Přijďte se podívat, jak to, a že by dělali výběh, že byste nedohlídla na druhý konec.
0: No jo.
1: A my jsme země, kde musí mít, bohužel, protože u nás zima a léto, tak prostě potřebujeme i vnitřní pavilony, což je obrovská nevýhoda, protože samozřejmě do toho vnitřku neuděláte tak obrovský vnitřní pavilon. A orangutan, který žije 90% stráví dne ve korunách stromů a držet ho v pavilonu vysoké 4 metry, tak to taky jako není naprosto ideální. Ale zase, když chci chovat orangutany, tak ano, ale postavím barák prostě jak ve stromech. Hmm. A takovým způsobem to prostě bych třeba dělal zoologický a nechovat všechno, ale jenom něco, ty lidi se přijdou podívat. Ale přijdou se podívat zase třeba do příklad v Brně. Brně by měli tlustokožce, nádherný výběh nosorožců, slonů, hrochu a Praha by měla třeba jenom lidoopy. Ale byli by zaměřený a nešetřit prostorem.
2: Ten jenom prostor. Podotknout tlustokožci, to už je zastaralý. Teď už jsou to dokupitní celky.
1: No tak vidíte, to se to posouvá.
2: Stará škola.
0: Já si pamatuju, když jsem šimrala nosorožce ve Dvoře Králové a on se to, a já říkám, ale já ho šimrám, jak když po něm leze moucha. A ta holka říkala, ale no a tak jednou tu kůžičku, jako on to cítí, že takhle šimrá.
1: Člověku se zná, že to nemůže cítit, ale je to citlivý.
0: Posloucháte Mezi námi zvířaty. Mými hosty jsou Marek Ždánský a Tomáš Ždánský. Děkuju za všechny dotazy, které zatím přišly na Radio Junior @rozhlas.cz. Dáme si písničku a pak na ně odpovíme.

0: začněte v pondělí s humorem.
1: Moderují dva herci, Petr Komínek a Karel Klement, kteří vám zaručí zábavný start dne.
0: Každé pondělí od 6 do 8 ranní restart s Petrem a Karlem.
1: Tam, kde sranda nikdy nespí.
2: Mezi námi zvířaty dnes hostíme Marka Ždánského, Tomáše Ždánského a rádi bychom i gorilku Moju, ale jak říkám, nepřijela, bylo jí horko. Mám taky horko, že jo? Všem je horko. No a je tady dotaz, proč do Cabarcena neodvezli z mojiny rodiny někoho jiného, ale právě Moju, ptá se Augustinka.
3: Tak Augustinko, hrozně zajímavý dotaz a rád ti to vysvětlím, tak Moja dospěla v gorilí rodině a buď bys musel dostat antikoncepci, protože vlastně v každý gorilí rodině jenom jeden stříbrožbletý samec, který vlastně šéfuje celý tý gorilí rodině a vlastně všechny samice páří a v tu chvíli by hrozilo, že by vlastně pářil vlastní táta. V přírodě jí vlastně máma, gorilí máma, vyžene z tý gorilí skupiny, když dospěje a ona jde po pralese a připojí se k nějaký jiný gorilí skupině s jiným samcem. To vždycky záleží, to samozřejmě nejde, to musí prostě odhadnout ten ošetřovatel, když už vidí, že to, že by už táta o ní zajímá, tak buď teda musí nasadit antikoncepci, což nikdy není moc dobrý, protože samozřejmě chemie do těch zvířat není ideální. Tak se to nahlásí koordinátor chovu, to je evropský koordinátor chovu, který ví o všech gorilách, co se chovají v Evropě, ví příbuznosti a aby nedocházelo k křížení, tak doporučil samce Nikyho v Cabarcenu ve Španělsku, že bude pro ní ideální a vlastně řekl Praze, pošlete ji do Cabarcena. A takhle k tomu vlastně došlo. A měla štěstí, protože v Cabarcenu je samec, který je hodnej, má ji hrozně rád. A ještě je to jeden z posledních samců, který jsou z volné přírody. Takže je ještě geneticky cenej.
2: A jak se vlastně z té volné přírody dostal do zoologické zahrady?
3: Já přímo jeho historii úplně jeho neznám, ale většinou se to bohužel dělalo v těch 60. 70. letech tak, že zoologické zahrady si objednávali ty gorily a většinou chodili právě, proto se to tak tolik nerodilo, upytlačený mláďata. Bohužel to tenkrát takhle bylo, což samozřejmě teď už v současné době není, ale chodilo to tak. Tak je možný, že i ten Nicky, nevím, možná, že byla nějaká výjimka, ale že mohl být upytlačený. Protože jemu už taky bude 40 let. A gorily se jinak dožívají cca kolem 50 let, aby jsme byli kompletní.
4: A to tenkrát do pražský zoo přišel ten Pong, ten gorilák, ale ten...
3: No, to je zase jiný. Ten byl přímo přes mládě, který byl upytlačený taky. No.
2: Já si pamatuju za mého dětství, že tam byl Titan.
3: Toho já už ještě nepamatuju, ale vím, Jimmy Titan, to byly, to byly mláďata, všechno tyhle, Gaia, Golda, Kamba, to byly všechno, Titan, Jimmy, to byly všechno gorily, které byly upytlačeny. Vlastně jejich rodiny byly vyvražděny pytlákama a ty mláďata dovezeny do Evropy a brala to tenkrát východní Evropa, jako Sovětský svaz, Polská lidová republika, Německá demokratická republika, my...
2: A tohle to už se teďko nesmí tady
3: teď dělat. Teď už to no, jo, vůbec takže, ani to sem nedoveze.
2: A proto vlastně se musí pečlivě zvažovat, tak, kam
3: ta teď je to a teď dochází naopak k tomu, že se daří zoologickým zahradám gorilám a dochází naopak k tomu, že začíná být kapacita zoologických zahrad těch goril plná. Do přírody ty gorily dávat nejde, jenom jeden důvod je samozřejmě, že ta zoologická je úplně co jiného než příroda a druhý důvod je, že ty pralesy se bohužel tak kácej, že sotva stačí pro ty gorily zbývající, co žijou v tom pralese. Protože kácení pralesů, prostě palmový olej, to je teď hlavní hrozba. To pytláctví ještě tam je, ale není už v takový míře. Není to úplně taková hrozba, jako to kácení. To je teď velký problém.
2: Teď je tady dotaz na Toma. Tome, kdyby jsi šel dělat ošetřovatele v zoo, tak k jakým zvířatům bys chtěl jít?
4: To je zajímavý dotaz. No, tak upřímně, asi bych šel k těm gorilám. Asi ve stopách tátu. Je to, Jako já bych chtěl být veterinářem, no, jako v budoucnosti.
3: U všech zvířat.
4: Ano, u všech. Třeba i pro tu zoologickou zahradu, to by vlastně taky bylo jako ve stepách táty v zoologické zahradě. Ale jako ke kterému zvířeti, tak to by asi byly ty gorily, lidi obecně.
2: Tomá, ty jsi to nějak zjišťoval, jestli vlastně studium veteriny pro exotická zvířata je nějak trošku jiné, než takto běžné?
4: No, to teda upřímně netuším, ale můj cíl je dostat se na brněnskou veterinu v Brně. Teď v Praze je taky na Zemědělské univerzitě v Suchdole, tak je fakulta, ale tam si myslím, tam je to trošku jinačí než u té brněnské.
3: Jediná vysoká veterinární škola je v současné době v Brně.
4: V tom Suchdole je to jenom veterinární asistent.
2: Mě tady často píše Madlenka, že by právě chtěla být veterinářkou exotických zvířat.
3: To se teprve staneš, až když budeš studovat v průběhu těch škol, to se budeš se do praxí dál.
2: Aha. Takže nakonec by to byly ty gorily. No já osobně nevím teda, k jakým zvířatům bych já jako šla. Samozřejmě ty gorily miluju taky, ale já bych si připadala, já bych pro ně asi nebyla žádná autorita. Jak je to s tou autoritou, Marku? Ty si prostě musí to být
3: tam
2: jako...
3: Tam nejde o autoritu. Ne? Tam to je u těch lidoopů celkově, jestli šimpanz, orangutan nebo gorila, tak ten lidoop si vybírá toho ošetřovatele. A ten ošetřovatel určitě musí mít respekt a úctu k tomu zvířeti a k tomu, jak se k němu chová, tak to zvíře potom s ním samozřejmě komunikuje. A když ta gorila nebude chtít komunikovat, no tak buď mu může plivat do obliče, házet po něm bobky, nebo útočit prostě na něj, snažit se ho chytit. A když to nejde, no tak pak ten ošetřovatel musí pracovat k jiným zvířatům, a nebo se prostě, samozřejmě dojde taky, Richard mě jaký rozčílil, tak jsem vzal z vodu a polil jsem ho. Tak si to jako pamatoval, ale to bylo takový, že zas on dobře věděl, že něco udělal, co neměl, tak se to vyříkalo, to není to, ale ze začátku, když vlastně se seznamujete, tak samozřejmě ta nedůvěra toho zvířete je velká a je to jenom, ono odhalí tu vaši povahu.
2: Takže ale respekt, může být u gorily i třeba taková 60-kilová ošetřovatelka.
3: Může, určitě může, je to jenom na tom, fakt, na tom zvířeti. To se nedá říct, jestli je někdo tlustej, hubenej, malej, vysoký, na tom to není. Ale jaký je pro ní, pro to daný zvíře v tu chvíli. Samozřejmě o tom třeba u těch gorily hlavně rozhoduje samec.
2: Mezi námi zvířaty jsem teď dostala momentálně novou naději. Poslechneme si písničku.

0: Všichni jsme tady úžasná zvířata, ale povídáme si o moje, protože milujeme gorily, já teda rozhodně a moji hosti Mareš Dánský a Tomáš Dánský samozřejmě taky. Vy jste teď teda, musím to zase říct, přijeli přímo z letiště skoro sem do Rádia Junior, byli jste moju navštívit. Jakou má teď moja rodinu, ptá se Tomáš.
1: Tak Tomáši, jak už jsem říkal, tam má tam samce Nikyho a pak jsou tam další tři samice a odrostlejší samec. A musím teda co říct, jak je tam neskutečná pohoda vládne. Už i když tam na rozdíl třeba od mojí, co znala v Praze, tak když se rozhodilo krmení všem po té velké expozici, tak tam byl hrozný stres, protože ten Richard je honil, protože všechno jídlo chtěl nasyslit. A tady prostě mají i ovoce rozházený a moja chodí v klidu vedle toho stříbrožletýho samce, bere si jabko a nikdo se po ní nehání, nehoní a nebere to. Tak co teda to, s tím si výrazně polepšila od svého táty, teď k tomu svýmu novýmu samci. Takže takový jako určitě tom pohoda a klid.
0: Tome, ty jsi tam určitě hodně fotil, veď?
2: Určitě. Jako, ještě ty pocity, když vidím tátu, jak přijde do toho, když přijdeme do toho pavilonu, jak jsme říkali, z té návštěvnického prostoru, a když pak moja toho tátu uvidí, tak ten pohled, nebo i ze začátku, když jsme tam byli poprvé, tak když ho uviděla takhle přes to sklo poprvé, tak si vylezla na tu největší palandu, co tam měli, otočila se k tomu sklu zády a hodinu tam takhle seděla, vždycky se koukla do zádu, si tam ten táta pořád je a trucovala. Ale pak, když přišla k tomu sklu, tak prostě ty, jak si koukají do očí s tátou, je to prostě, ta fotka, i přes tu fotku to prostě nevyjádří úplně to, tu chemii, co tam i přes to sklo prostě mezi nima je. A je to krásné.
1: Tady je totiž hrozně zajímavý a hrozně to lidi mate, já totiž nesnáším poličťování. On si každý myslí, ona se chová podobně, jako by zvíře bylo odchované uměle na flašku, jako to znamená to, že bych ji vychovával jako ošetřovatel, jako dítě, že by ji nechtěla gorilí rodina. Moja byla normálně vlastně vychovaná v rodině gorilí mámou. Já jsem ji měl jenom jednou v náručí a to bylo prostě na pár sekund, když se topila ve vodním příkopu, já jsem pro ní skákal, vytahoval jsem ji ven, musel jsem vylít mezi gorily, tam jsem ji uživil a vrátil zpátky. A to jí byly 2 roky. Že si myslím, že úplně, že by si to jako tohle pamatovala, nevím. Já si myslím, že ne, někdo tvrdí, že určitě. A to pouto, nevím, to si udělala ona, protože můj zásadní cíl byl se jet podívat na to, až ona porodí v té jiné zoologické zahradě. A uvidím, že má to mládě, stará se o něj a pro mě to bude těch 15 let, že to stálo za to. A ona tomu dala ten třešničku na dortu tím, že když mě tam viděla, tak vzala to mládě. Teď už víme, že to je Duny, teď již je teda zpátky teď v Praze, ale to je jedno. A přišla přede mě před tím sklem a takhle mi ho dala, ať se na něj podívám. Tak to bylo prostě...
0: Tak to bych brečela, no. To se přiznám.
1: A tak to jsme koukali, nikdo vůbec nečekali, a teď tam prostě jezdíme, my už to samozřejmě vždycky spojíme, ale jedeme tam. A teď prostě, teď jsme tam byli a ta žádný vofuky tentokrát nedělala a teď viděla a hned přijde se dnes si. A odejdeme a není žádný brečení. A někdo mi říká, proč jdu ze zádu? Nebo já se bavím třeba ošetřovatelema se bavím, ale za zádu se samozřejmě nechodí. Za prý nevím, proč bych tam dělal. My jsme nikdy nebyli to, že bych chodil k ní. Kdybych vešel k ní dovnitř, no, tak mě zabijou. Protože oni nejsou vůbec zvyklí, že tam ty lidi mezi ně chodí a oni budou mít strach. Jo, ať si každý nemyslí, že to takhle nefunguje. A samozřejmě ze zádu, k lidopům se ze zádu prostě od dob covidu skoro vůbec nechodí. Tam chodí jenom ošetřovatelé. Minimálně by tam neměli chodit ty návštěvy kvůli přenosu nemocí. Z hygienických důvodů. Jakákoliv rýma může být i pro tyhle zvířata prostě smrtelná.
0: Jasně.
1: Takže a já ji ani nechci stresovat, já se tam jedu prostě podívat a bonus je, že ona přijde po známy a zase pak jde. Jo, a není to, že by odcházím a bouchal na sklo, to zaplať pámu vůbec není. Jo, my si řekneme ahoj a kouká, odejdeme a ona tam začne lítat, se tam houpala. Když se podívá někde na moje stránky, tak tam jsou ty videa z toho. A to není připravený o nic, nikdo na nic neláká, ale prostě ona opravdu přijde. A takhle vznikl vlastně i dokument,

0: České televize Moja, kde to i ten kameraman řekl, to snad není možný. A to byla teda, když byla Moja, měla Duny, tam jsou ty záběry, když ona to mládě vlastně přinesla, že to vlastně ten sám nevěřil.
1: No, Moja je prostě miláček. Posloucháte Mezi námi zvířaty. Mými hosty jsou Marek Žďánský a Tomáš Žďánský. Právě se vrátili z návštěvy španělského Cabarsena.

0: Mezi námi zvířaty, dnes jsme tady ve složení Marek Ždánský, Tomáš Ždánský a vaše zvířecí agentka Rádia Junior Veronika Hájková. Máme před sebou poslední část našeho povídání, takže my bychom měli, jak jsme slíbili, jednomu z vás poslat knížku Můj život s gorilami, kterou napsal gorilí táta Marek Ždánský. A protože máme 18 tady dotazů, tak já poprosím Tomáše, aby řekl nějaký číslo. 1 až 18.
1: 1 až 18. Tak 4.
0: Markovo oblíbené číslo.
2: To jsem měl ve škole, to je moje oblíbené číslo.
0: A já vám řeknu, kdo je 4. A je to Augustína, která se ptala, proč putovala do Španělska právě moja. Augustínko, prosím, i když seš, jak píšeš jenom na telefonu, pošli nám adresu, na kterou ti můžeme poslat tu tvoji výhru. Takže blahopřejeme.
2: Děkujeme a blahopřejeme a doufám, že se knížka bude líbit.
0: Jak probíhalo stěhování moje, je tady taky dotaz.
2: Tak to bylo, já přímo u tohohle z toho nebyl, ale vím, jak to samozřejmě probíhá, nebo jak probíhá prostě celkově stěhování goril. Dřív se gorily uspaly, dali se do přepravní bedny, dřevěný většinou, ale pevný bedny, a tam se ta gorila probudí a vlastně buď teda letecky nebo autem se převáží do té jiné zoologické zahrady. Vždycky s ní jde ošetřovatel, ten její. Teď se to dělá tak, že vlastně ty zvířata, ta bedna se dá k nějakým dveřím, kde se prostě trénuje, aby už se uspávat nemusela a ona na něj vlastně bude zvyklá. To se posunulo hrozně dopředu, že vlastně ten stres opadává v tom, že i se prostě naučí, že tam chodí jako na jídlo. Mm-hmm. Přijde, nechá se v klidu zavřít a tam dostane jídlo, pak se odevře a zase se vrací zpátky. A tak je to třeba trénujete půl roku, 3/4 roku. Vlastně to zvíře je víc v pohodě, než když se najednou probudí v bedně. To samozřejmě pro tyhle zvířata, jako pro ledopy, to bylo vždycky stresující. Yes. Tak to ten stres hodně opad tady tím. Tak a vlastně žije, a ten ona vidí v pořád toho ošetřovatele. Během té cesty ten ošetřovatel je tam s ní. A i tam, když vlastně přijde do toho novýho, tak hned nejde k té skupině gorilí nebo orangutaní šimpanzí, ale musí být karanténu mít, tak tam nějaký čas stráví ten ošetřovatel, ale zase ne moc dlouho. Už tam má i toho novýho, ty dělají vlastně spolu a pak se to vlastně vymění akorát.
0: Ještě tady píše Šárka, se ptá, jestli moja bude mít ještě jedno mládě.
2: Já doufám, že se zadaří, musí se Niky snažit. Samozřejmě záleží, aby to povolil koordinátor chovu, ale věřím tomu, že ještě jedno mládě mít bude.
0: No tak můžeme říct, že s takhle optimistickým koncem se rozloučíme. Já se ještě zeptám, máme na to půl minutky, máte nějaké plány na prázdniny?
2: Plánujeme cestu.
1: Na Aljašku.
2: I s Káťou.
1: Tátův se neprostě vidět medvěda naživo někde v přírodě.
2: Tak kam jedu, tak medvědě nikde. Když se nechci jezdit třeba do Tatek, kde vidím u kontejneru. To já to potřebuji. Ne. Ta Aljaška něco, aby jsme změnili trošku tu Afriku, tak jsme ještě s tím mým kamarádem.
1: Do Severní Ameriky.
2: Vladimírem Čechem, tak pojedeme tam.
0: Takže to vlastně, já bych řekl, trošku ode zdi ke zdi. Úplně na druhý konec světa.
2: A jestli ještě jenom můžu říct, že tu knížku Můj život s gorilama jsem napsal s Petrou Hátlovou. S jmenou spisovatelkou. Já abych na ní nezapomněl.
0: Jasně, Peťo, no. Já se omlouvám.
2: Ne, jenom... Aby jsme byli kompletní.
0: Aby jsme byli kompletní. No. Takže moc děkujeme i za tu knížku, za návštěvu tady ve studiu. Já doufám, že se vám na Aljašce bude líbit, ale ze všeho nejvíc doufám, že pak přijedete a budete nám o tom vyprávět.
2: Budeme rádi, že nás pozveš.
0: Takže děkujeme.
2: Všichni. Děkujem. Ahoj a hezký prázdniny.
0: Mými hosty dnes byly Marek Ždánský a Tomáš Ždánský. Mějte se krásně.

0: Hodně štěstí, zdraví, přejem Hájájovi. Hodně štěstí.
1: Počkej. A kolik už mu vlastně je?
2: 65. Ale vůbec na to nevypadá, co?
1: No to teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
2: Já taky. Někdy je poslouchám živě v 19.50. Jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas. A dám klidně několik pohádek za sebou.
1: To já Hájáju poslouchám z webu radiojunior.cz. A taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
2: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
1: No jasně. Tak domluveno.
2: Jupi! Aha.

zásadně mi vykaj a holky přede mnou se výhradně oblíkaj, i když jim není zima, co se to stalo s nima? Začíná na doba těžká, těžko věřit, že jsme se dožili dneška.

Kdybych mohl žít život zase od začátku, byl bych boháč, našel pro své děti matku. Co si to zde namlouvám, zemřel bych chudý a sám, tak jako teď. Začíná nám doba smutná, už si nemůžem dát

Facebook, Instagram. Moře sociálních sítí je obrovské. Co všechno se v něm dá najít? Terka Rašová loví do své tašky síťovky perličky, které tě zaujmou, překvapí nebo pobaví. Dozvíš se, kdo má nejvíc followerů i na co si dát pozor. Poslechni si nový podcast Síťovka každou středu v 17.30 nebo na webu radiojunior.cz.

0: co tě hladí po růžku.
1: Klub Rádia Junior.
2: Ahoj, čau, krásné odpoledne, zdraví vás Rašová Terka, moderatérka. Dneska vám dám v této první hodince klubu Rádia Junior tipy, kde můžete zítra dostat nějakou odměnu nebo vstup zdarma za vysvědčení, což si určitě zasloužíte. No a taky nás čeká vzkazovna, spousta hudby, čeká tady už Taylor Swift, Olga Lounová nebo Support Lesbians. A taky nás čeká soutěž, v podstatě dokonce dvě soutěže v dnešním odpoledni a večeru, takže se máte na co těšit. Samozřejmě jsou připravené také minutové zprávy a jsou tady právě teď.
1: Rádio Junior.
3: Minutové zprávy.
2: Od zítřka až do 28. června, tedy do neděle, nabízejí některé zoologické zahrady v Česku vstup pro děti za vysvědčení zdarma nebo za symbolickou 1 korunu. Po předložení vysvědčení je vstup pro děti za 1 korunu například do zoo Tábor nebo do zoo Jihlava. A zcela zdarma mají vstup všechny děti do 15 let do zoo Hluboká. Tady už ani žádné vysvědčení není potřeba. Česko na mistrovství světa ve fotbale v Mexiku končí a jede domů. V zápase s domácím Mexikem prohrálo 0-3, což znamená, že se ve skupině A umístilo na posledním místě. Český tým prohrál s Jižní Koreou, Jihoafrickou republikou i Mexikem. A počasí. Dnes je vedro, zítra bude ještě větší. Zítra bude slunečno s tropickými teplotami. Nejvyšší denní teploty vystoupají až na 37 stupňů. Meteorologové vydali kvůli vlně veder výstrahu. Varování před vysokými teplotami platí až do neděle. No a v sobotu se teploty můžou vyšplhat na 38 stupňů a v neděli dokonce až na 40 stupňů Celsia. Buďte na sebe opatrní.

17 hodin a 5 minutek. Dneska je 25. června 2026. Já vám přeji hezké, i když velmi horké odpoledne. Všichni naši milí posluchači, zajímalo by mě, jak zvládáte vlastně to horko, jak vám je, co třeba děláte, jestli jste někde naložení v bazénu, ve vaně, nebo se ovíváte nějakým větráčkem. Klidně mi napište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz, jak zvládáte dnešní horko. Skvělá zpráva je, že hned zítra se rozdává vysvědčení a vy se můžete jít už hned potom klidně koupat. A kam? Například v Blansku, kde všichni žáci základních a středních škol mají v pátek 26. června vstup do místního akvaparku úplně zdarma, tak třeba do Blanska, nebo termály Losiny mají pro školáky odměnu, že zítra stačí ukázat vysvědčení a máte vstup za 1 korunu. Hradecké akvacentrum v Městských Lázní má odměnu pro všechny školáky do 10 let a ti si můžou přijít užít vodu zdarma od pátku 26. až do neděle, takže celý víkend Hradecké akvacentrum má tady tu akci. No a v Praze nabízí zítra vstup za 1 korunu na 80 minut akvacentrum Šutka, a to pro všechny děti do 15 let. Jaké další výhody jsou pro vás zítra připravené, když už konečně budete mít vysvědčení a budou začínat ty prázdniny, tak to už si řekneme po písničce. Je tady písnička Brighter Day, Support Lesbians, a já vám přeji opravdu krásné a příjemné odpoledne.

Je to na tobě udělat si takový jasnější den, se zpívalo v této písničce. Ano, je to na vás a vy si můžete udělat hned po vysvědčení opravdu jasnější den, protože pokud jste poslouchali Klub Rádia Junior už od začátku, tak víte, že některé zoologické zahrady mají zítra za vysvědčení vstup zdarma nebo za korunu. Některá akvacentra mají vstup zdarma nebo akvaparky taky, nebo za korunu. No a taky se můžete jít schovat v těch velkých vedrech někam dovnitř do klimatizovaných prostor, to je také dobrý nápad. A představte si, že některá science centra mají zítra také vstupy zdarma nebo za korunu. Například zítra v pátek 26. června se můžete jít podívat zdarma do zábavního parku U6 a světa techniky v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Taky můžete jít zdarma do plzeňské Techmánie. Tam jsem byla, musím říct, že je to tam opravdu senzační. Strávili jsme tam celý den a vůbec jsme všechno nestihli. Moc se mi to tam líbilo. A nebo můžete jít zítra za vysvědčení zdarma do Ikvelandie nebo IQV parku v Liberci. Tam bych moc ráda chtěla, ještě jsem tam nebyla. Podmínkou je, že s vámi půjde doprovod jedné dospělé osoby, který bude platit. A dobrá zpráva je, že nemusíte mít ani na vysvědčení samé jedničky, o to vůbec nejde. Pokud nevíte, jestli IQlandie nebo IQV park, tak IQV park je pro menší děti, ten je určený dětem do 3. třídy a IQlandia je ideální pro děti přibližně asi tak od 8 let, takže pro vás starší. No tak možností, jak oslavit vysvědčení, jak vidíte, je opravdu, ale opravdu spoustu. Nevěříte?

Nevěříš, tak se jmenoval song, který právě teď v 17.14 dozněl v klubu Rádia Junior. Na řadě je píseň z hitparády. Slyšeli jste už o reality show Popstar Academy? Jestli ano, tak víte, že jejím cílem bylo z přihlášených účastnic vytvořit dívčí hudební skupinu. A diváci mohli sledovat první výběrová kola, vyřazovací kola až po vyhlášení finální šestky a do té se od roku 2023 řadí Daniela, Lara, Manon, Megan, Sofia a Junče. A název této K-popové skupiny je Kecaj. Před pár týdny jim vyšlo EP s názvem Beautiful Chaos a my si z něj právě teď pustíme track Gabriela. O jeho podobu se zasloužil Andrew Watt, který tvoří muziku taky pro Lady Gaga nebo pro Jungkooka z BTS. A druhým z producentů je John Ryan, který finalizuje muziku třeba i pro Sabrinu Carpenter. A ještě jedna zajímavost. V singlu vedle angličtiny uslyšíte i španělštinu, kterou promluví Daniela. Teď si užijte single Gabriela od dívčí K-popové skupiny Kecaj.

Gabriela, to je píseň z hitparády Rádia Junior, jak se vám líbila? Mně se líbila, musím říct, je to taková příjemná, taková letní příjemná písnička, bych řekla. No a na začátku klubu Rádia Junior jsem vám slíbila soutěž. Já o tom vím. Takže vám řeknu docela jednoduše, jak to bude probíhat dneska. Je 17 hodin a 19 minut, takže já vám dávám čas do 18.30 dneska, dávám delší čas. A chtěla bych, abyste mi buď to napsali nebo zavolali, jak dneska zvládáte to horko, co děláte, nebo jestli máte i třeba nějaký tip pro ostatní, jak se schladit, jak si tyhle ty vedra prostě nějak dobře užít. Takže pište mi na e-mail radiojunior@rozhlas.cz nebo mi zavolejte na číslo 800 199 199, linka je to bezplatná, a já pak jednoho z vás vyberu a toho ocením knížkou Terry Bear, Záhada vyloupeného skleníku, napsala ji Alena Mornsteinová a do soutěže nám ji věnovalo nakladatelství Albatros Media a my za to moc děkujeme. Tak já doufám, že je to jasné. Máte hodinku a kousek na to, abyste mi napsali na e-mail radiojunior@rozhlas.cz nebo mi zavolali na číslo 800 199 199, co děláte, jak si užíváte horko, jak to zvládáte, jestli jste naložení někde v bazénu, nebo jestli máte větráček, jestli sedíte v klimatizaci, nebo jestli někde jenom ležíte a vedrem funíte a prostě nevíte, co byste dělali. Všechno mě zajímá. Pokud máte nějaký ověřený tip třeba, co vám pomáhá, aby se to dalo nějak lépe snést, tak určitě za to všichni budeme moc rádi a jednoho z vás pak vyberu a ten vyhraje knížku. Pokud knížku nevyhrajete, tak vůbec nezoufejte, protože další soutěž bude následovat po 19. hodině, kdy přijde dneska úžasný host, youtuber Stay12, a ten přinese do soutěže mikinu, jeho speciální mikinu. A bude to teda taková velká, větší mikina, velikost M nebo L, ale to nám nevadí. A takže pokud byste chtěli vyhrát tuhle mikinu, tak se pak můžete zapojit do soutěže ještě od 19 hodin. Tak jsem to všechno, doufám, jednoduše shrnula. My si dáme teďka písničku od Olgy Lounové, Patříme k sobě. A já jsem ráda, že posloucháte Rádio Junior. Díky za to, že i v tomto vedru jste si nás pustili. Patříme.

0: Zajímá tě, co je in?
1: Tak poslouchej Trenduj, novou lifestyleovou talkshow o vás, pro vás.
0: Přijít do ní může každý, kdo se nebojí šérovat, včetně tebe.
1: Eva Sinkovičová hosty vyspovídá, proberou, co řeší, co je baví a taky, co zrovna trenduje.
0: Navíc na ně čeká záludný kvíz i rozhlasová výzva.
1: Co myslíte? Daj to?
0: Pust si Trenduj. Každý druhý víkend v 16.00 anebo kdykoliv na webu Rádia Junior.
1: A budeš vědět, co je trendy.
0: Yes.
2: Tak, je 17 hodin 24 minut, určitě si dejte Trenduj, můžete si to poslouchat i zpětně, je to skvělá upoutávka, nemyslíte? No a teďka já jsem se vás ptala, jak zvládáte horko a napsala mi Madlenka dokonce dva e-maily, takže Madlenko, moc ti díky. Dobrý den, já vedro zvládám docela dobře, jsem pod slunečníkem, jím polívku, je mi vedro. A ve škole jsme dopoledne měli piknik a byli jsme na zmrzlině. Chtěla bych hned skočit do bazénu, s pozdravem vaše Madlenka. A pak ještě Madlenka píše, já se osvěžím tak, že vezmu zahradní hadici, vyndám z toho ten nástavec a celá se stříkám vodou a je mi dobře. Tak to zní, Madlenko, jako opravdu úžasné letní osvěžení. Díky moc za skvělý tip. Mě teda pomáhá, když si představuju led, aby mi nebylo takové horko. To je můj tip pro vás. A já doufám, že vy ostatními taky napíšete na e-mail radiojunior@rozhlas.cz, co je váš tip, aby vám nebylo takové horko a jak to vlastně zvládáte. A koukám, že už nám tady přišla další zpráva. Můj tip, co dělat, když je vedro, je jít na paddleboard, na cindu, já nevím, co to je na cindu, ale na paddleboard, no tak to je vlastně skvělý tip, pokud máte paddleboard, já třeba teda paddleboard nemám, ale je to naprosto fantastický tip, jak si užít krásné letní odpoledne nebo večer, to nám píše Lukáš, takže Lukáši, díky, zdravím tě moc. A vy už taky můžete psát do vzkazovny pomalu, ale jistě, protože to já otevírám 17 hodin a 30 minutek, můžete někomu poslat písničku, klidně nějakou chladivou na osvěžení, nebo můžete popřát všem Ivanům, protože dneska mají svátek Ivan. Nové, nebo někomu k narozeninám. Dnes je 25. června, tak pokud znáte někoho, kdo dneska slaví, tak to můžete využít. A písničku můžete poslat zase tak, že napíšete na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a nebo zavoláte na číslo 800 199 199 a linka je co? Bezplatná.

0: Vzkazovna Rádia Junior.
1: Ano, právě otevíráme vzkazovnu, je 17:33 a v klubu Rádia Junior už tady mám krásné vzkazy od vás, přejete si spoustu písniček a píše mi například Madlenka. Dobrý den, poprosila bych písničku Happy od Pharrell Williamse pro všechny posluchače Rádia Junior a pro tebe a pro ty, co jim je vedro. A Ivanům a pro celou třídu 4. B základní školy Dobřichovice s pozdravem Madlenka. No tak to je nádherný vzkaz úplně pro všechny, ať jsme všichni happy a šťastní, i když je takové horko. Tak jo, tak díky Madlenko a další písnička na přání je za chviličku tady.

Ejda. Tak to je jiná písnička Happy, viď, Madlenko, to jsi nemyslela si tuhle tu. Tak pardon, to byla chybička. A máme tady jinou Happy od Pharrella Williamse, to je ta, co si chtěla.

minutek a v klubu Rádia Junior je teď vzkazovna. Mám tady vzkaz, prosím, zahrajte písničku od Vesny Hej mami. Písnička je pro kamarádku a my. Teď teda píše to Věrka, tak já doufám teda, že to je jako pro kamarádku. Teď si nejsem jistá, jestli se to jako jmenuje ta kamarádka a my a Věrka to píše, anebo jestli to je kamarádka, jejíž jméno neznámé a píše to a my. To nevadí, jako, tak mi to když tak a my potom vysvětlí. Každopádně písničku tady mám. Tebe, kdo to píšeš, i kamarádku moc zdravím, je krásné, když si dvě holky mezi sebou posílají písničku, že jo, to už je samo o sobě trošku závidění hodné. Písnička se jmenuje Hej mami, tak si ji krásně užijte a vy ostatní můžete využít vzkazovnu ještě v příští hodince a zítra bude vzkazovna delší, protože budeme vítat prázdniny a já se na vás těším.

0: 2. ledna 2026 oslavil skřítek Hajaja, který vám v rozhlase nosí pohádky na dobrou noc, už 65. narozeniny. Autorkou jeho nejnovější výtvarné podoby je Zuzana Dredka Krutá a svůj hlas mu propůjčuje herec Jan Cina. Pojďme se teď ale vypravit do historie, do roku 1994, kdy se kolem Hajaji děly taky velké věci. O tom už si budu povídat s Jiřím Dohnalem, členem Rady Českého rozhlasu. Jirko, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak co se v tom roce 1994 dělo? Vy jste vymyslel výtvarnou soutěž, je to tak?
1: Je to tak. Já jsem si vzpomněl na svá dětská léta, na skřítka Hajaju. Vzpomněl jsem si i, když jsem já na koberci vždycky přemýšlel, jak ten skřítek vypadal a sledoval jsem ty pohádky s tím příjemným hlasem Vlastimila Brodského. Takže oslovil jsem vedení Českého rozhlasu, tenkrát to byl šéfredaktor Libor Vacek, a že mám takový nápad, že bychom mohli udělat soutěž, jak si děti v tom roce 1994 Hajaju představují. Stal se zázrak, protože jsme se báli, že vlastně ty děti na to nebudou reagovat. Ale přišlo přes 1200 obrázků. Jsme byli šokovaní, tenkrát ještě s doprovodem textu babiček, maminek, kdy jako i sdělili příběhy, jak oni poslouchají Hajaju. Tenkrát jsem ještě oslovil zase se svolením vedení Prahy výrobce, který dělal tenkrát hračky Hamiro. Pišový. A ty souhlasili, že do toho půjdou, a když jsme potom představovali ty jednotlivé výkresy, rozložené na mnoha stolech, tak byla přizvána výtvarnice právě z Hamira, která vybrala potom závěrečný návrh, což u těch dětí, který ty obrázky posílali, tak tam bylo hlavně, že to mělo čepičku, že to mělo kapsu, asi na nějaký přání tajný, že to mělo mít hvězdnou oblohu a snad prostě jako poštářek. Takže paní výtvarnice z Hamira právě tohleto všechno dala dohromady a vznikla tahle postavička tenkrát druhá, že jo, když teďka už máme třetí.
0: Ano, a vy jste jí i přinesl ukázat. Ten Hajaja je takový polštářek, tady z těch 90. let. Má vlastně žlutou pleť.
1: Žlutou pleť, ano.
0: Ano, a obleček má teda modrý, je na něm hvězdná obloha, má kapsičku a i oči má jako hvězdičky takové tmavě modré a má i čepičku s hvězdnou oblohou. Je úžasné, že vlastně děti byly původní tvůrci té ano. podoby.
1: Z těch 1200 obrázků jsme všichni, kdo tam byli tenkrát, vybrali 6 a ty byli potom pozváni na představení. Tenkrát to byl obchodní dům Kmart, taky myslím, že to byl Máj, nevím, jak se to teďka jmenuje, ale tam byl potom živá relace Dominát, což bylo ve 14 hodin pravidelný pořad pro děti, a tam byli představeni jak ty vítězní autoři, ty malí děti, ale byl tam taky Vlastimil Brodský, byl tam Karel Weinlich jako režisér, potom tam byla Veronika Žilková, která tam zahrála na tu zobcovou flétnu znělku, co složil tatínek, a doprovázelo to skupina Žalman a spol naživo. Bylo všechno oddělení hračkářství, takže tam procházeli lidé normálně nakupující, to sledovali, pochopitelně přímém přenosu, a ty děti dostali i nějaký odměny jako plyšáky. Tady ještě musím zdůraznit jednu věc, což asi v dnešní době už by nešlo. Představte si, že jsme dostali zadarmo 4 výkladní skříně u tramvajové zastávky 22 ve Spálené ulici, takže ve 4 výkladních skříních byly jednak ty výtvarné návrhy těch dětí, potom tam byl i prostě propagace Českého rozhlasu, ale co ještě musím dodat, já jsem tenkrát ještě dělal externě ve studiu 6 jako hudební dramaturg a já jsem se s nimi domluvil, jestli by byli ochotní představit to Hajaju i ve studiu 6 ráno. Dokonce mi Hamiro ušilo velkýho Hajaju. Tenkrát nejenom takhle tyhle ty malý polštářky, ale obrovskýho Hajaju právě pro příležitost České televize. A my jsme ve studiu 6 zase pan Weinlich, Vlastimil Brodský. Já jsem tam byl přítomný a jsme ukázali tu postavičku, jak reálně vypadá. Teďka, když jste mi řekla 65 let, že už vlastně Hajaja existuje, a tak mi i těší to, že jsem já vlastně tak trochu přispěl do toho mlýna.
0: Říká Jiří Dohnal, člen Rady Českého rozhlasu. Pro Český rozhlas Radio Junior, Terka Rašová.

0: noc.
1: Tak to byla taky příjemná písnička, ne? Takhle při odpolední. Já mám pro vás soutěž, nevím, jestli jste to už zaregistrovali, jestli už posloucháte od začátku klubu Rádia Junior, ale můžete vyhrát knížku Terry Bear Záhada vyloupeného skleníku, a to tak, že mi napíšete, máte ještě čas do 18.30, jak zvládáte ta horka, jestli máte nějaký tip na dobré letní osvěžení, jestli třeba si dáváte nějaký dobrý drink, nějaký osvěžující nápoj, nebo jestli jíte něco speciálního takhle, když je horko, nebo jestli jste někde ve vodě, se cákáte v bazénu. Cokoliv mě zajímá, buď mi můžete zavolat na číslo 800 199 199, nebo napsat na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a jednoho z vás pak vyberu a pošleme mu tuhletu knížku. Tak já myslím, že úkol je to celkem jednoduchý. Zajímají mě jakékoliv tipy, nebo prostě mi jenom napište, jak se máte, jestli to zvládáte dobře nebo ne, a hned už jste v soutěži. Mám tady další písničku, You Are The Reason. Ty jsi ten důvod.

0: Ahoj. Víte o písničkách, které by v hitparádě Rádia Junior rozhodně neměly chybět? Tak nám pošlete tip na novinku a ještě za to vyhrajte krásné ceny od hvězd z našeho žebříčku. Jak na to? Až budete hlasovat pro svůj oblíbený hit na webu radiojunior.cz, tak vedle článku s hlasováním najdete i formulář nazvaný Pošli nám tip. Ten vyplňte. Já a hudební dramaturg Rádia Junior se na vaše tipy vždycky děsně moc těšíme. Jen si dávejte pozor, aby to skutečně byly novinky, tedy písničky maximálně jeden rok staré. A jak poznáte, jestli jste vyhráli? Který typ zvítězil, vždy hlásím hned na začátku hitparády Rádia Junior, když představuju novinky. Tak určitě poslouchejte každou sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne, anebo kdykoliv na webu radiojunior.cz. A aby toho nebylo málo, můžete vždycky zkusit štěstí i v další soutěži, takzvané postřehovce, ve které si ověříte, jak pozorně posloucháte naší hitpošku. Tak vám držíme palce. Ahoj!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

0: Junior.
1: Ahoj a čau, je 18 hodin a 34 stupňů. Zdraví vás Rašová Terka, moderatérka. Teploty dneska dosahují opravdu až 34 stupňů Celsia. Zítra má být ještě tepleji. Tak co v tomhle horku jíst a pít, aby nás to ochladilo, to si v téhle hodince právě řekneme. Těšit se můžete na Zvídavce, vzkazovnu a taky na četbu na pokračování. Dneska nás čeká v 18.30 poslední díl seriálu Vař, vař, vař. Doufám, že my se v tomhle horku neuvaříme. Já jsem si uvařila akorát tak minutové zprávy a nyní vám je servíruji.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: Od zítřka až do 28. června, tedy do neděle, nabízejí některé zoologické zahrady v Česku vstup pro děti za vysvědčení zdarma nebo za symbolickou 1 korunu. Po předložení vysvědčení je vstup pro děti za 1 korunu například do zoo Tábor nebo do zoo Jihlava. A zcela zdarma mají vstup všechny děti do 15 let do zoo Hluboká. Tady ani žádné vysvědčení není potřeba. Česko na mistrovství světa ve fotbale v Mexiku končí a jede domů. V zápase s domácím Mexikem prohrálo 0-3, což znamená, že se ve skupině A umístilo na posledním místě. Český tým prohrál s Jižní Koreou, Jihoafrickou republikou i Mexikem. A počasí je dnes velmi, velmi teplé. Zítra bude slunečno s tropickými teplotami. Nejvyšší denní teploty vystoupají dokonce až na 37 stupňů. Meteorologové vydali kvůli vlně veder výstrahu. Varování před vysokými teplotami platí až do neděle. V sobotu se teploty můžou vyšplhat na 38 a v neděli až na 40 stupňů Celsia. Tak na sebe buďte opatrní.

Slibovala jsem vám, že si dáme nějaké tipy na to, co jíst v těchto vedrech. Základem je ovoce a zelenina s vysokým obsahem vody a šampioni mezi zeleninou jsou ve velkých vedrech okurky a rajčata. Okurka totiž obsahuje přes 95% vody, takže je to v podstatě jenom voda. Takže takový okurkový salát je opravdu skvělá volba pro dnešní den a v horku se hodí i takové ty listové saláty, papriky, řetkvičky nebo cukety, které si můžete jenom upéct v troubě, dát si na to trochu oleje a soli. A pokud by si dala zelenina závod ve šťavnatosti, tak by asi nejspíš vyhrál meloun, ten vodní meloun červený, ten je šťavnatý, jak z toho úplně teče ta šťáva. Ten obsahuje minerální látky i přírodní cukr, takže vás dokonce i nabije energií. A energii vás taky nabijou třeba jahody, borůvky, maliny, ananas, takže tohle ovoce je naprosto skvělé, když je horko a osvěžující, krásně osvěžující jsou také každopádně citrusy, třeba pomeranč, grep nebo citron. Tak to je, co se týče ovoce a zeleniny. Tyto potraviny šetří energii vašeho metabolismu a tělo se díky nim tolik nepřehřívá. Takže to je tip, co se týče tohoto. A pokud byste chtěli ještě něco jiného, co byste si chtěli dát, tak je to například bílý jogurt, ten se taky hodí v horku, nebo třeba kefírové mléko, ideálně to pít jako úplně čerstvé a takové to přírodní, bez žádného cukru přidaného, nebo se třeba doporučuje dát si bílý jogurt a do toho kousky melounu, třeba jako takovou snídaní, když je horko. A je dobré se také vyhnout hodně tučnému, třeba vepřovému masu nebo hovězímu masu, dát si prostě něco lehčího. Doporučuje se i třeba cizrna, čočkový salát nebo tofu, ale to teda nevím, jestli vy jíte. To by mě docela zajímalo, jestli třeba si dáte bílý jogurt samotný nebo cizrnu nebo čočkový salát, protože moje děti třeba tohle to teda moc nejedí, se přiznám. Dáme si další písničku a vy stále můžete soutěžit o knížku Terry Bear Záhada vyloupeného skleníku. Pište mi, jak se máte, jak zvládáte to horko a jestli máte třeba i nějaký tip, jak se schladit a jak se v tomto horku osvěžit.

0: friendies.
1: 18:10 je přesný čas, kdy startuje vždycky odpoledne Zvídavec Evy Sinkovičové a startuje právě teď.
2: Zvídavec Evy Sinkovičové.
3: Moji milí zvídavci, vítejte u dalšího dílu. Pojďme se rychle něco nového dozvědět. Říká se, že nejlepším přítelem člověka z říše zvířat je pes. Ale nejen psi si mohou s lidmi vytvořit neobvyklá pouta. Japonský potapěč Hiroyuki Arakawa, kterému je dnes 80 let, se už přes 25 let přátelí s mořskou rybou, piskounem asijským. Pan Arakawa už sice není nejmladší, ale potápění se stále věnuje a s piskounem, kterého pojmenoval Yuriko, se vlastně seznámil v práci. Pracoval totiž jako správce jedné z šintoistických svatyní, která stojí na pilířích na vodní hladině. Dohlížel na její stavbu a poté ji průběžně kontroloval. Konstrukce, která ji drží, je totiž celkem hluboko pod vodou a je třeba dohled potapěčů. V průběhu let tak pan Arakawa poznal mnohé ryby a mořské tvory žijící v okolí svatyně a mezi nimi i Yuriko. Při jednom ponoru našel pan Arakawa piskou na zraněného. Nemohl ani přijímat potravu a tak ho potápěč po několik dní krmil krabým masem. A to až do doby, kdy zesílil a byl schopný fungovat sám. Nejspíš právě tahle událost postavila základy dlouholetého přátelství a důvěry. Stačí, aby se pan Arakawa ponořil a zabušil na železnou konstrukci a Yuriko hned připluje. Nechá se od něj hladit a políbit na čelo. Mají spolu několik selfie, zkrátka vypadají jako hodně dobří kámoši. K nikomu jinému piskoun takhle nepřipluje. Vypadá to tedy, že pana Arakawu vždy pozná. I sám potápěč říká, že z některých úhlů má ryba lidské rysy v obličeji a je si jistý, že když se potkají, Yuriko ví, že je to on. Je to opravdu tak? Nejspíš ano. Nedávná vědecká studie odhalila, že některé ryby dokáží rozpoznat lidské obličeje. Během studie se testovaly ryby s názvem stříkouni. Byly jim ukazovány fotky. Oni si měli jednu vybrat a na tu stříknout proud vody. Pak tuto fotografii vědci zamíchali k dalším fotografiím a ryba stejně poznala tu, kterou si předtím vybrala, a to i při lehké úpravě fotografie, kdy výzkumníci upravili barvy a lehce změnili tvar obličeje. Ryby mají mnohem méně složitý mozek než lidé a postrádají tu část mozku, kterou používáme k rozpoznávání tváří. I tak ale v testu zabodovali. Po tomto výzkumu už není zas tak šokující, že Yuriko pana Arakawu pozná. Ale stejně je jejich přátelství opravdu výjimečné. Video, kde se spolu zdraví a pan Arakawa políbí Yuriko na čelo, se stalo virálním. Určitě na něj mrkněte, zlepší vám to den. Holky a kluci, pokud chcete o zvláštním přátelství potápěče a piskou na někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

Není půlnoc, je 18 hodin a 16 minut, ale písnička to byla pěkná. A vy už můžete klidně volat, protože za chvilinku otevírám vzkazovnu Rádia Junior už tu druhou odpolední. Volejte na číslo 800 199 199. Dnes můžete popřát všem Ivanům anebo všem oslavencům. Dnes je 25. června. Narozeniny slaví například Milan Hnilička, hokejový brankář, olympijský vítěz a trojnásobný mistr světa, nebo Tereza Pergnerová, moderátorka, herečka a zpěvačka. Taky má dneska narozky Václav Moravec, redaktor a moderátor, nebo Zdeněk Piškula, český herec, kterého možná znáte z pohádky Tři bratři. Tak můžete taky někomu poslat písničku pro osvěžení, pro radost, anebo jen tak pro ochlazení. Dáme si písničku a pak už je tady vzkazovna. Sit next to me.

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prceť? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.
3: Ano, radiojunior.cz, to je prostě naše webová adresa, kde najdete úplně všechno, kromě Žili byly taky pohádky a naše živé vysílání. A vy si teďka můžete přát nějakou písničku na přání, ale taky ještě stále běží soutěž posledních asi 9 minut. Do 18.30 mi můžete napsat, jak zvládáte horko a jestli máte nějaký tip pro ostatní, jak si zpříjemnit dnešní horké nebo velmi vedrovaté odpoledne. A píše mi tady třeba... Justýnka. Ahoj, já se přiznám, že vedro moc nemusím. Dneska jsme ale byli se třídou celý den na koupališti, tak jsme se aspoň schladili a bylo dobré, že jsem sebou měla vychlazený meloun. S pozdravem, Justý. No tak to je paráda. Meloun je dobrý tip na tohleto počasí, naprosto perfektní. Píše Stella. Ahoj, když vám je horko, můžete si namixovat studený meloun. Ano, opět je tady meloun. Z něho je studená melounová šťáva. Zdraví vás Stella. Jo, takže šťávu si z něj udělat. No, úžasný tip. Tak na osvěžení, takže holky, jste zařazené do soutěže a můžete vyhrát knížku Terry Bear Záhada vyloupeného skleníku. Vítěze vyhlásím asi tak kolem 18.45 a možná už tady u toho bude i Stay 12 youtuber, který dneska přijde jako host do klubu Rádia Junior a přinese mikinu, o kterou budete taky moct po 19. hodině soutěžit. Já teďka otvírám vzkazovnu.
0: Vzkazovna Rádia Junior.
3: A mám tady vzkazy, takže mám tady vzkaz od, počkejte, kde ho mám, teďka mi to tady zapadlo, ten vzkaz, protože já tady mám několik těch e-mailů, tady mám vzkazovna@rozhlas.cz, ale taky mám radiojunior@rozhlas.cz, ještě mi můžete volat na číslo 800 199 199. A napsala mi Emilka, dobrý den a ahoj, jmenuji se Emilka, je mi 10 let, chci poprosit o píseň Bav a bude pro vás všechny, kdo posloucháte Radio Junior a bude pro moji kamarádku Verču, kterou mám moc ráda. Verčo, ty máš štěstí, že máš Emilku, která ti posílá písničku. Holky, moc vás zdravím, je to písnička od Káji a Bambuláčka a hezky si to užijte. Ahoj.

0: Kdo mě nechytí, to ti slibuju.
1: Ale já jo.
2: Kája a Bambuláček v klubu Rádia Junior v naší vzkazovně a přišel mi vzkaz od Ester. Ahoj, pustila bys prosím písničku od Vesny Běžela jsem lesem. Děkuji, Ester. Ester, moc tě zdravím. Díky, že jsi aktivní a napsala jsi mi už podruhé. Já o tom tvém vzkazu tady vím. Ano, už jsem to tady měla připravené, takže bych to stejně pustila, ale ty ses asi bála, že to nepřišlo, viď? Takže já ti to posílám právě teď. Užij si hezkou písničku. Koukám, že Vesna je teď nějaká oblíbená u vás posluchačů. Už druhá písnička od Vesny, dneska ve vzkazovně.

A ještě přečtu rychle vzkaz od Sylvie, která nám píše velmi pravidelně. Za to ti, Silvo, moc děkuji, ty jsi vytrvalá. Já vždycky tady, skoro vždycky, když jsem v klubu Rádia Junior, tak tady najdu od tebe vzkaz. Hezký čtvrtek 25.6. Dnes má 24. narozeniny americký zpěvák Benson Boone. Jeho dosud největší hit je píseň Beautiful Things, tedy krásné věci, kterou mám taky ráda, ale na Spotify to u mě od něj vyhrává skladba Before You, kterou nevím, jestli tam máte. Tak mi vyberte. Ivanům k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a všem posluchačům, Silvie z Prahy. Silvie, to je krásné. Samozřejmě tušíš správně, že Before You jsem tady nenašla, ale Beautiful Things ti posílám a díky, že takhle často a pravidelně nám přispíváš do našeho vysílání.

0: Ukazovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: A protože už je 18 hodina 31 minutek, je tady četba na pokračování. Dnes už poslední díl vašeho, myslím, velmi oblíbeného seriálu Vař, vař, vař, který pro vás napsala Antonia Rašilovová, dcera Saši Rašilova, který v tomhletom seriálu hraje.
2: Rádio Junior, čtení na pokračování.

0: všechny komponenty ochutnám. No jistě, všechny. Ach jo. Ty nudle jsou perfektní. Maso? To je krém.
1: Bože můj, on jo, má to maso ve vývaru syrový, to snad ani není
0: no,
1: možný.
0: No takže maso je, jak má být, přesně tak akorát.
2: Tak to jsem nečekal, tak skvělé hodnocení. Moc krát děkuju.
0: No a nyní už, miláčkové...
1: Tak to jsem zvědav. Typuju holky z Dovaru. Ta fermentovaná pšenice vypadá skvěle.
0: A vítězem se stává... Zajíc!
1: Cože? Zajíc vyhrál s tímhle hnusem? To není možné. Zajíc. Vždyť to měl syrový, nedovařený, vždyť neumí vařit. No to snad ne. Nemůžu se na to dívat. Jasně jsem mu řekl, že má vařit z kuchařky od mojí mámy, ne? Jsem nečekal, že by mohl vůbec vyhrát. Jenom jsem nechtěl, aby se ztrapnil. V té kuchařce jsou recepty na úrovni dětských kuchaříčků, který teprve začínají. To měl zvládnout i dospělej zajíc, ale on ne. On má celou dobu ESO v rukávu, o kterým mi nikdy neřekl. Já jsem vůbec nevěděl, že jeho rodiče mají restauraci a že zná nějaký speciální recept na tuhou polívku, nebo jak se to jmenuje. Myslel jsem si, že jsme nejlepší přátelé, ale evidentně mi lhal. Chtěl se asi zviditelnit nebo mi ukrást můj sen? A ještě si jako výhru vybere ten nechutný kvikáč. Jak mi tohle mohl udělat? To snad není pravda, on mi ještě volá. No tak to ne. Už s ním nikdy nechci mluvit. To tak.
3: Vás je u konce. A vypadá to, že i přátelství mezi panem Čuňou a zajícem končí. Mám takový zvláštní pocit, jako by to nějak souviselo s mojí show. Každopádně... Nechápu, proč by mělo. Zajícovi splníme, co si nakonec vymyslel. Nakonec bylo to přece krásný, jak se ten zajíc vrhnul do záchrany svého nejlepšího kamaráda. No to je krásný, upřímný, vřelý gesto. To jsem v televizi ještě nezažil. Je, hele, tady jde zajíc. Ale tohle nevypadá jako konec. Komu to volá? Pojďme za ním i s mikrofonem.
2: No tak, Čuňo, zvedni to. On mi to položil. No dobře, nahraju mu hlasovou zprávu. Ahoj, Čuňo, já jsem vyhrál ve vař. To bys neuhodl, viď? Přijď zítra na roh 3. a 4. ulice. Prostě doraž. Koukal jsi na mě v televizi. To je skvělá zpráva, že? Nakonec jsme jim to pěkně nandali. Já bych to nikdy nezvládnul, kdybys mě neinspiroval k tomu, že se dá vařit srdcem. Tak jsem to uvařil srdcem a vyhráli jsme. Nemůžu tě bohužel vyzvednout z nemocnice. Vezmi si taxík a přijeď. Budu tam.
1: Jasně. Takže ty mě nemůžeš vyzvednout, protože musíš běžet pro nekonečné množství smažených mrkviček do kvikáče. Jak by ne? Abych za tebou dojel na roh 3. a 4. ulice, kde jsou ty nejlepší restaurace. A proč? Aby jsme si tam dali kvikáč v plastových pytlíkách. To těžko, kamaráde. A to zapomeň.
3: Ajajaj, Čuňa je opravdu zatvrzelej. No jo, zajíc byl jeho nejlepší kamarád. Ale pokud Čuňa nechce zůstat navždycky sám, měl by mu odpustit. Nechce být sám. To já znám. Já jsem sám. A mnohem lepší, než být sám, je mít nejlepšího kamaráda. Žádná soutěž nebo hrdost za tohle nestojí. Tak jo. Život moderátora je osamělý. Show business. Všechno to pozlátko kolem je samozřejmě super, ale já bych sám doopravdy chtěl nejlepšího přítele, se kterým bych si mohl o všem povídat a taky...
1: Pane moderátore, co je tady za závěsem v nemocnici? Vy pláčete? To bych nečekal.
3: Co já tady? Já jsem přece moderátor vaší milované cooking show. Já dokážu všechno. Včetně teleportace. Jak bych jinak mohl usledovat všechno to drama? Jsem vaše ústa, vaše oči, váš nos a váš kamar. Ne, to nejsem. Vy jste mě slyšel?
1: No, slyšel. Máte asi pravdu, nechal jsem se ovládnout vztekem. Jsem tady v nemocnici strašně frustrovaný. Znáte ten pocit, ne? Frustrace, když nevychází, co si přejete, ale máte pocit, že jste pro to udělal všechno a tak nechápete, proč vám to nevychází.
3: Jo, to znám.
1: Počkejte, já myslel, že jste hyperúspěšnej a slavnej a šťastnej.
3: No, já prostě to znám.
1: Dobře, klid, klid. Musím vám poděkovat, pane moderátore, že jste mi otevřel oči. Myslel jsem si, že jste spíš záporák, ale vy asi máte doopravdy srdce.
3: Láska prochází žaludkem, čuníku. Proto jsem tuhle práci vůbec začal dělat. Kvůli lásce k jídlu. Ale časem se tohle všechno vypařilo, jako když zapomeneš na vodu.

0: kdysi mýval. A teď jsem ještě záměrně rozbil přátelství jen proto, abych nepokazil jednu epizodu. Ne, musím to napravit. Čuňo, zbalte se. Moment, jenom si zavolám. Haló, taxi? Prosím, vyzvedněte nás v nemocnici. A pojedeme na roh 3. a 4. ulice. Díky.
1: Ale já...
0: Jedeme.
1: Wow, to je krása.
0: Tak, prosím, tudy.
2: Čuňo, tak ty jsi přišel, to jsem velmi rád. Už je ti dobře? Jak se ti to tady líbí? Vím, že bys to možná býval radši celé zařídil sám, ale já jsem ti chtěl udělat radost, abys mohl začít vařit hned, jak tě pustí z nemocnice.
1: To je...
2: Tvoje vysněné bistro. Pojmenoval jsem ho Melanš. Je to v pořádku?
1: V pořádku? Zajíci, to je nádhera. Já se tě hlavně musím omluvit. Promiň, zajíci. Mě to mrzí, že jsem tě ignoroval. Já jsem si myslel, že jsi mě dozradil. V televizi jsem viděl jen kousek a pak jsem to z té frustrace vypnul a už jsem nezjistil, že jsi to celý takhle vymyslel. Moc mě to mrzí. Jsi můj nejlepší kamarád a já nikdy v životě, nikdy na světě nechci, aby jsme se nekamarádili. To bistro je nádherný. Přesně takhle jsem si ho vždycky představoval.
2: Čuňo, já se na tebe nezlobím. Bylo to celé hrozně těžké. Ten show business, to není pro každého. To není pro nás. My máme fantastické životy, protože jsou všední. Teď máme teda tady to bistro, tak to zas tak všední není, co? A nakonec jsem vlastně taky malinko lhal, ale jen tomu moderátorovi.
0: No, to je pravda. Ředitel Klikáče zrušil smlouvu s naším pořadem. Pěkně jste mě vypekli.
2: Je, no. Pane moderátore, dobrý den. Co vy tady?
0: No, já jsem byl točit v nemocnici závěr dílu a... Nakonec jsem přivezl Čuňu, pardon, pana Čuňu taxíkem.
2: Je, vy jste ho přivezl za mnou, abyste pomohl našemu přátelství?
0: No, já, jakoby, že bych...
1: Panu moderátorovi došla slova. Pojďte se k nám přidat ke stolu, dáme si všichni společně oběd. Zajíci. A proč jsi mi nikdy neřekl, že tvoje rodina má restauraci?
2: Já ti nevím, kamaráde. Možná jsem se bál, že bys chtěl, abych tě tam vzal a pak bys stejně jako moje rodiče začal řešit, proč se nepřidám do rodinného podnikání a...
1: Já bych tě přece do ničeho nenutil.
2: Že ne? A jak jsem se podle tebe ocitl v téhle soutěži, co?
0: No, ano. Nutil jste ho přímo. Překecával a prosil.
1: To je pravda. Ach jo, zajíci, promiň. Slibuju, že už tě nikdy nebudu do ničeho nutit.
2: Já ti věřím, Čuníku.
1: Já jsem ti tak vděčný. Moje bistro, je to tu nádherný. Melanš. Nemůžu se dočkat, co všechno tady budu vařit. Co mám uvařit jako první? Třeba kuře na dva způsoby? Nejdřív po česku s rýží a pak ze skeletu vietnamské pho? Jo. Signature fusion, česko-vietnamské jídlo našeho přátelství bude na stálem menu.
2: Výborně. A podívej, jak ses okamžitě rozhodl, šéfkuchaři. Tak to má být. Šéfkuchař musí být pohotový. A teď konečně oběd s přáteli. No tak se posaďte taky, pane moderátore.
0: Já jsem váš přítel?
1: A no jasně. No. Hele, já jsem Pašík, jo?
0: No tak ahoj, Pašíku. Já jsem Morris.
2: Já jsem jako vždycky zajíc.
1: Tak dobrou chuť.
3: Zajímá tě, kdo čtení napsal a natočil?
4: Chceš si poslechnout další příběhy?
3: Jdi na web Radio Junior.cz

0: koloběžky a rebelky v klubu Rádia Junior a já už tady mám opravdu velmi, velmi takového luxusního, bych řekla, hosta, youtubera Steje 12. Ahoj Honzo.
1: Ahoj.
0: Tak ty už jsi tady, sice my začneme ten náš velký rozhovor až 19 hodin, ano. Ale my vlastně už můžeme udělat takovou upoutávku. Ty jsi tady u nás úplně poprvé, tak jak se ti líbí v našem studiu?
1: Je to zajímavý, je to hodně zajímavý tady vlastně sedět, kort, když si vezmeme v podstatě jako historii obecně Českého rozhlasu, tak je to jako opravdu něco. A zároveň se mi strašně líbí to studio, co tady máte. To studio, ve kterém my momentálně sedíme vlastně, tak mě strašně baví. A vůbec, hlavně mě baví to pozadí. Já vím, že posluchači rádia tak jako absolutně neví, o čem momentálně mluvím, ale za náma tak se nachází takový hezký panely v podstatě, který jsou vlastně dírkovaný a dají se na to měnit barvy. A já mám strašně rád barvičky na pozadích, vlastně ve videích. Já se snažím taky skrz nějaký svoje vlastně jako chytrý reflektory si hrát jako s barvama. A kdybych měl za sebou tady tohle pozadí, tak by mi to vlastně jako vůbec nevadilo. A opravdu jsem tohle někdy za sebou asi i chtěl jako mít. Myslím si, že to je opravdu jako vizuálně hezký tohle. Líbí se mi to.
0: No je to nádherný. Samozřejmě máme i takovou studenou celkem ochlazující barvu teďka tady, protože to je taková světle modrá. Hmm. A posluchači to vidí, protože my máme webkamery do našeho studia, takže vidíte. Oni tě můžou vidět, takže pozor na to.
1: Dobrý den.
0: A prosím tě, řekni mi, jak to zvládáš ty vedra, jak máš nějaký třeba i tip pro nás na ochlazení, co třeba si dáváš dobrého takhle?
1: Já piju v zásadě jenom vodu ve finále. Já si akorát vždycky naliju sklenici vychlazený vody a na tomhle tomu já v podstatě žiju, díky tomu já funguji ve finále v těchto si horkách. A ještě teda jediná, nebo ještě jedna takováhle věc k tomuhle tomu, tak je to, že naštěstí mám v bytě klimatizaci. Takže to mi ještě docela pomáhá a zároveň ještě mám nějaký žaluzie samozřejmě, takže zatahuju, prostě vlastně mám permanentně v bytě tmu, protože mám zatáhlý žaluzie a snažím se samozřejmě neumřít v tom vedru.
0: Mm. No a já musím vyhlásit teďka výsledek naší soutěže. Já jsem se ptala právě našich posluchačů, jestli mají nějaký tip, jak zvládnout lépe tady ty horka. A napsala nám Stella, že si mixuje meloun, že si dělá melounovou šťávu. No takže Steli, já ti gratuluju, ty vyhráváš od nás tuhle tu krásnou knížku Terry Bear, záhada vyloupeného skleníku. Doufám, že máš velkou radost. A prosím tě, napiš nám ještě adresu na ten e-mail radiojunior@rozhlas.cz, ať víme, kam ti knížku máme poslat. A vlastně vy, pokud jste nevyhráli, tak vůbec nebuďte smutní, protože Stej 12 nám přinesl takový krásný dárek do další hodinky do soutěže. Vidíte ho na naší webkameře, je to mikina černá, viď?
1: Je to mikina, na který je napsáno vlastně, nebo je na ní potisk ve hvězdách. Tady tohle je merch, který já už ve své podstatě, myslím si, že už se na e-shopu ani neprodává, protože tohle to byla v podstatě limitovaná edice k jedné písničce, kterou jsem vydával asi půl roku zpátky. A myslím si, že to je do jistý míry opravdu jako raritka, takže je to hlavně mikina, pokud někteří z vás sledujete moje videa, tak tady tohle je přesně ta konkrétní mikina, kterou já mám v pozadí vlastně, která normálně za mnou vždycky v těch videích byla vystavená právě, takže budete mít na sobě, ten, kdo to vyhraje, bude v podstatě nosit jako opravdu něco, co jsem nějakou dobu používal opravdu jako k nějaký tvorbě a je to něco, k čemu mám asi i nějaký vztah, takže si myslím, že to je vlastně docela hezký produkt.
0: To je exkluzivní dárek do soutěže. Mm. A ty jsi říkal, že to je teda velikost XL.
1: Ano, tohle je XL. Já se omlouvám. Doma jsem bohužel nic lepšího neměl, lepší velikost.
0: Jako nevadí, třeba mému synovi Toničkovi by to bylo akorát, jo. Je mu 11, ale.
1: Tak to je super.
0: Takže já si myslím, že to je výhoda pro ty posluchače, prostě, kteří jsou větší. Nebo pro vás menší, kteří máte třeba tatínka, kterého byste chtěli potěšit, že jo, vždycky se to dá nějak využít. Pokud byste chtěli tuto mikinu vyhrát, tak nám pište už teďka dotazy na Steje. Pište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz nebo volejte potom po 19. hodině na číslo 800 199 199 a my s Honzou pak na konci vybereme nejzajímavější dotaz a tu mikinu jednomu z vás, teda šťastlivci velkému, pošleme.
1: Hm, těším se na to, bude to sranda.
0: Ano, my se moc těšíme a posíláme vám písničku Vznáším. My se vznášíme pomalu k 19. hodině k rozhovoru se Stejem 12.

0: Klub Rádia Junior.
1: Krásný večer, zdraví vás Rašová Terka, moderatérka. Čtvrtek patří lifestylu, tedy životnímu stylu, a dneska si budeme povídat o tom, jaké to je být slavným youtuberem. Dnešní host má na YouTube víc než 500 000 odběratelů, na Instagramu 299 tisíc sledujících a na TikToku 25,9 tisíc sledujících. Natáčí reakční videa, dělá songy, hraje na bubny, taky má strach z pavouků, prý. No a je to Stay 12 a skutečným křestním jménem Honza. Honzo, ahoj.
2: Ahoj, zdravím. Jsem rád, že tady můžu být.
1: Vítej v klubu Rádia Junior.
2: Děkuji.
1: Prosím tě, platí to pořád, že máš strach z pavouků, nebo už ne?
2: Já si myslím, že ten nějaký strach tam asi pořád je. Pavouci se mi nikdy asi úplně nelíbili. Ten strach z pavouků jsem dost pravděpodobně taky převzal asi od mojí sestry, u který jsem už od malička viděl, že se toho bojí, řve, když vidí pavouka, tak jsem to asi převzal prostě taky. Ale teďka musím říct, že už nějakou dobu, i když jsem potkal nějakého pavouka u sebe na bytě třeba právě, že jsem zahlídl, tak jsem se zas tak nevyděsil, zas tak mě to nevylekalo. A vlastně jako nevím, čím by to mohlo být. Napadá mě jediný, co tak, že třeba ti pavouci nejsou tak velký oproti těm, co jsem potkával normálně třeba u našich vlastně doma. Že tam jsem potkával nějaký johany, to mi přišlo docela nechutný, nějaký prostě sklípkany a tak. Takže jako to se mi asi úplně nelíbilo. Takže
1: se to vlastně jako trošku překonal.
2: Asi jo, asi by se to dalo tak říct, ale zároveň to možná asi je opravdu jenom tím, že nepotkávám tak nechutný pavouky, který by jsem se normálně lekl.
1: No a máš pocit, že tvoje šťastné číslo je pořád 12, ty to máš v tom svém jméně, v té přezdívce Stay 12, tak opravdu máš pocit, že ti to přináší štěstí, tohleto číslo?
2: No je pravda, že v minulosti, když se nad tím jako hodně zamyslím, tak v minulosti jsem to číslo vnímal asi víc v nějakých jistých situacích, že to číslo mě nějakým způsobem vlastně jako provádělo různýma situacema a vždycky, když jsem třeba, já nevím, řeknu nějaký jednoduchý příklad, ale psal jsem test, ten test měl nějaký pořadový číslo třeba 12 a zrovna tenhle ten test se povedl, dejme tomu, ze všech nejvíc, takže jako asi takovýmhle nějakým stylem mě to číslo vždycky v něčem vlastně jako následovalo nebo mi ukazovalo asi nějakou cestu, nebo já nevím ve finále, jak tohleto popsat. Ale teďka poslední dobou tak se na to zas tak nezaměřuju, anebo se na to možná už koukám jinak, že teďka od toho momentu, co já už jsem pár let, teda Stay 12, tak teďka, když už já třeba vidím někde jenom nějaký číslo 12, tak se na to zaměřím a řeknu si, haha, to je vtipná reference, to je jako moje jméno. A už to neberu vlastně jako tak, jako že je, to je moje šťastné číslo, ale beru to už skoro spíš jako součást toho mýho vlastně jména na internetu.
1: No a my po písničce si řekneme, jak se tvoje videa postupem času proměnila, jak vypadá tvůj běžný pracovní den, nás zajímá. A pokud vy byste se chtěli Honzi, tedy Steje 12, na něco zeptat, tak volejte na číslo 800 199 199, linka je bezplatná, anebo pište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a z vašich otázek potom vybereme jeden nejlepší nebo nejzajímavější dotaz a ten odměníme mikinou, kterou si přinesl, viď Honzo?
2: Ano, je to tak. Je tady mikina na stole ve hvězdách, je to mikina, která vlastně byla vyrobená jako limitka k jedné písničce, kterou jsem vydával asi půl roku zpátky. Tady tohle je mikina, která už se neprodává, teda, takže je to taková raritka trošičku.
1: Ano, je celá černá a je to XL-ko, je veliká. Ano. A to je vlastně možná i velká výhoda, protože oni může soutěžit docela jako hodně velké spektrum
2: samozřejmě
1: našich posluchačů.
2: A zároveň spoustu lidí nosí oversized věci, takže ve finále tohle to není vůbec na škodu.
1: No a my si dáme písničku, která se nám k dnešnímu tématu vážně hodí, protože se jmenuje YouTuberka.
2: Krásný.

0: Hostem dnešního klubu Rádia Junior je Stay 12 Honza, který má na YouTube teďka v červnu 2026 přes 562 tisíc odběratelů. Honzo, ty jsi začal natáčet videa v roce 2016, takže to je před 10 lety, jestli to tak je. A předtím si pomáhali ještě stříhat videa pro Smusu.
1: Ano.
0: Tak jak bys popsal tvůj vývoj? S jakými videy jsi začínal a jaká videa točíš teď? Je tam nějaká změna?
1: No já jsem dokonce začal natáčet už v roce 2014, pokud se nemýlím, že ten kanál vlastně, ten kanál mám díl, ale něco jsem začal vytvářet vlastně už někdy v tom roce 2014 s tím, že jsem původně vytvářel videa právě o tom, že hraju na bicí. A začalo to kvůli tomu, že já jsem samozřejmě byl asi v druhý třídě a chlubil jsem se tím, že jsem začal chodit na bicí a vzhledem k tomu, že jsem byl vždycky spíš takovej kluk, kterýmu se smáli, ale vlastně jako v dobrým, že jsem byl jako spíš ten vtipnej, si myslím, nebo minimálně já si to o sobě myslím, že jsem vtipnej, tak mi to nikdo nevěřil, jo, jasně hraješ na bicí. No a já jsem potom teda jednou jim chtěl dokázat, že opravdu hraju na ty bicí, založil jsem si tady, nebo využil jsem ten svůj již založený YouTube kanál a táta mi tam vlastně pomohl natočit a nahrát a uploadnout na YouTube teda tady tuto jedno video, kde já teda hraju na bicí jednu konkrétní písničku a udělal jsem to jenom z důvodu, abych jim dokázal, že něco opravdu umím. A to bylo v podstatě moje první video na YouTube. A potom jsem nějakou dobu hrál na bicí, ale začal jsem dál taky v průběhu tohle z toho sledovat YouTube aktivněji a začal jsem sledovat nějaký v podstatě jako starý typický český tvůrce na YouTube, který v podstatě jako tady YouTube v České republice nějakým způsobem trošičku jako nakopli nebo proslavili, jestli to takhle můžu říct. A já jsem si říkal, že se mi ta videotvorba líbí a že já jsem si potom začínal i ty písničky i na ty bicí nahrávat vlastně jako sám, že jsem začal používat 3 kamery naraz a prostříhával jsem nějak ty záběry mezi sebou a vlastně mě ta jako videotvorba začínala bavit víc a víc. A když jsem potom viděl samozřejmě, že vy na ten YouTube můžete v podstatě vytvářet co chcete, tak jsem potom se nějakou dobu hledal, právě jsem si založil druhý kanál, ze kterého se stal teďka Stay 12 a na tenhle ten kanál jsem se vlastně snažil tvořit jiný obsah, než byla jenom čistě ta hudba na ty bicí, no. A takhle jsem se potom nějak dál prokousával tím obsahem, co vlastně by sednul mě, co by bavili diváky. A původně jsem měl v plánu dělat nějaký vlogy nebo vtipný videa, ty bavily sice mě nějakou dobu, ale nebavily nikoho jiného. Tak mě přestali potom taky bavit samozřejmě. Pak jsem si řekl, že by se mohl zkusit třeba dělat stop motion animaci, takže jsem si z Lego figurek, takže jsem si vzal prostě figurky a začal jsem vlastně fotit a snažil jsem se dělat animaci. Potom jsem zjistil, že to je pracný, že musím opravdu těch snímků udělat hodně, aby to bylo plynulý. Ono to plynulý nebylo, nebylo to hezký, jak jsem to přestal dělat a nikoho to stejně nezajímalo. A potom jsem se vlastně dostal k herním videím, ty nebavily potom mě ve finále tolik. A potom jsem se dostal zase k nějakému komentujícímu vlastně obsahu, což vlastně jsou ty reakce. A já jsem určitě zrovna i chytil dobrou vlnu, že zrovna se děly i nějaký témata, který ty lidi zajímaly. Zároveň jsem asi byl zajímavý i já, protože kdybych asi zajímavý úplně něčím, jako něčím nebyl, tak ti lidi se jdou podívat na reakci k jakomukoliv jinému prostě na to téma. A tady tohleto lidi zrovna začalo bavit. Chytlo se to a mě to hlavně začalo bavit, protože jsem i viděl právě to, že to, co já dělám, má nějaký úspěch a ti lidi prostě přicházejí za mnou s tím, že chtějí prostě nový a nový věci a že je to prostě baví a že jim to přijde zábavný, anebo se mnou třeba jenom rádi prostě sdílej ten názor, co třeba mám i já. A to mě vlastně na tom jako hrozně bavilo a od té doby vlastně jako dělám reakce, no. A byla to fakt jako cesta několik let, než jsem se prokousal k tomu, co za obsah chci dělat já a co za obsah vlastně by mohlo fungovat na té platformě, no.
0: Podle mě je skvělé, když to naši posluchači slyší, protože to nebylo prostě jen tak, jako že člověk lusknul prstem, začal natáčet jeden typ videí a mělo to úspěch, ale vlastně si to musel hledat, musel si zkoušet, prošel si spoustu různých možností. No a přišla nám otázka od Katany. Dobrý den, má otázka zní, když přestane Stay s YouTubem, co bych chtěl dělat pak jako práci dál, děkuji.
1: To je hezká otázka a já si myslím, že bych se asi chtěl dál živit tou videotvorbou, protože já jsem vystudoval filmovou školu, právě šel jsem na filmovou školu i kvůli tomu, že jsem měl blízko k týhletý vlastně jako branži, nebo k týhletý nějaký jako práci i skrz ten YouTube právě a ve spoustě věcech mě to vlastně bavilo, zjistil jsem, že práce u filmu je strašně náročná, Zjistil jsem, že bych vlastně třeba nechtěl být režisérem, ale třeba do budoucna, kdybych náhodou prostě, nebo kdybych přestal dělat YouTube, tak ta cesta by třeba byla právě v rámci pořád nějaký třeba, v rámci nějakých třeba reklamních kampaní, točit nějaký reklamy, spíš stříhat nějaký jako takovýhle projekty. Že obecně mě vždycky víc bavila postprodukce a střih, než práce za kamerou.
0: Výborně, a vy ostatní se také můžete ptát. A už tady mám další dotaz od Madlenky. Dobrý den, jaké je tvoje oblíbené video, co jsi natočil? Máš nějaké domácí zvíře a jaké zvíře je tvoje oblíbené? Stal se ti někdy na videu nebo v životě nějaký trapas? No tak to je asi 5 otázek. Takže budeme postupně. Jaké je tvoje oblíbené video, co jsi natočil?
1: Moje nejoblíbenější video je asi to nejpropracovanější, který jsem v rámci reakcí udělal. Což kdybych měl být teda konkrétní, tak to jsou vlastně reakce, ve kterých pokrývám můj soud starým. To je za mě velice, velice propracovaný a jako dost dobrý video, na který se jako rád podívám, protože do tohle z toho opravdu šlo jako hodně času, hodně práce do tohle z toho videa šlo. A pak jsou tady samozřejmě ještě nějaký kauzy z minulosti, který prostě, do kterých jsem si taky dával docela práci.
0: Potom, máš nějaké domácí zvíře a jaké zvíře je tvoje oblíbené?
1: Nemám domácí zvíře, měl jsem domácí zvíře, měl jsem kočku, měl jsem kocoura, Mikeše, a to bylo moje nejoblíbenější zvířátko.
0: A potom, stal se ti někdy na videu nebo v životě nějaký trapas?
1: Na videu nebo v životě nějaký trapas? V životě se mi stalo trapasu určitě spousta, nevím, jaký mám teďka zrovna vyjmenovat, a ve videích, co bych asi tak jako mohl říct, co nejvtipnějšího se mi stalo, tak bylo, nebo co já jsem dělával, tak bylo to, že tím, jak já vlastně točím reakce, začínal jsem točit reakce, točil jsem je ve stoje, tak a bylo třeba v létě strašný vedro, právě stejně jako je třeba letos právě vedro, tak já jsem na začátku v těch reakcích ve všech nosil mikiny, a měl jsem to v podstatě jako nějakou svoji image do jistý míry. A hrozně rád jsem nosil jakýkoliv mikiny na sobě prostě. A i v těchto těch vedrech jsem je měl na sobě, ale tím pádem jsem se potřeboval nějak chladit. Já jsem se chladil tím, že v podstatě jsem měl na sobě šortky, ve kterých spím, a ty šortky mě už stejně byly vlastně malý. A vlastně kdykoliv by se ta kamera pohla trošku níž, tak by prostě člověk viděl, že já do jistý míry stojím v těch reakcích jenom v trenkách. Takže tohle je vlastně jako takový jenom úsměvný asi ve finále, se kouknout takhle zpátky na tohle.
0: A my máme už na telefonu nějakého posluchače. Ahoj, kdo tam je?
2: Dobrý den, já jsem Mikuláš.
1: Dobrý den, Mikuláši, ahoj.
0: Ahoj, Mikuláši. Tak na co se chceš zeptat, jste je?
2: Já mám velmi originální otázku, chci vyhrát mikinu. Kdyby Stay 12 měl vlastní vlak, tak jak by se jmenoval a proč by měl určitě aspoň 12 minut zpoždění?
1: To je dost dobrá otázka. No, nevím, jak by se ten vlak jmenoval, ale kdybych ti měl odpovědět prostě jenom obecně na otázku, jaký je můj nejoblíbenější vlak, jo, protože reálně teďka nevím, jak by jsem asi pojmenoval svůj nějaký express nebo rychlík. Můj nejoblíbenější vlak je šlechtičná, je to skvělý vlak, je to geniální, je to parádní. A ještě proč by se ptal, proč by měl zpoždění ten můj vlak?
2: No, proč by měl 12 minut zpoždění, když seš ten stej 12?
1: Já ti rozumím, no. To je fakt jako, na tohle to já asi nemám odpověď, omlouvám se. Já na tohle to budu mít asi odpověď v moment, co si založím vlastní železniční společnost, a až se mi tady tohle to jednou poštěstí, což je samozřejmě můj velký sen, tak ti zpětně odpovím na tu otázku a děkuju ti.
2: Jo, dobře, tak já nebudu rušit, mějte se krásně.
1: Taky, ahoj. Měj se, Mikuláši, ahoj.
0: Mikuláši, děkujem, to byla velmi originální teda otázka, musím říct. My si dáme písničku Feel the Energy a potom klidně zase zavolejte 800 199 199, to je číslo do studia, je to bezplatná linka, a pište vaše dotazy na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. Jeden z vás za svůj dotaz získá krásnou černou mikinu velikost XL s nápisem ve hvězdách od youtubera Stay 12. No, when it comes to the dance floor, only music is secure. No, super, tak naruší.

0: Feel the Energy, takže cítíte tu energii dnešního klubu Rádia Junior, tady je to úplně rozprouděné, chodí nám dotazy, já jsem za to moc ráda, protože hostem dnešního klubu Rádia Junior je Stay 12, velmi, ale velmi úspěšný youtuber. No a Zuzka píše, zdravím Honzu, ostatní v rádiu i posluchače, chtěla bych se zeptat, Honza se jednou ve svém videu ptal, jestli by byl zájem o koncert. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli by to někdy opravdu chtěl a mohl uskutečnit. Zájem by určitě byl, myslím, že nemluvím jen za sebe. Jinak bych chtěla vzkázat, že mě moc baví veškerá tvorba, jak YouTube, tak písničky a vážím si moc toho, co pro nás děláš, si fakt skvělý, děkuji, s pozdravem Zuzka.
1: To je milé. Tohle je opravdu jako hodně hezká zpráva a já v první řadě za ní samozřejmě děkuju, vážím si toho, jako velice si toho vážím. A samozřejmě k těm koncertům, tak ve finále ono, kdyby jsem nad tím asi nepřemýšlel nad těma koncertama, tak se ani vlastně jako neptám, jestli nějaký ten zájem o to je. Takže ano, já určitě mám v plánu ty koncerty ve finále do budoucna nějakým způsobem rozjet nebo minimálně aspoň vyzkoušet a určitě by to fungovalo tím stylem, že by se udělal nějaký samozřejmě nejdřív asi průzkum, kde třeba by ten koncert mohl být, kolik lidí jsme schopni, jako jakou místnost nebo v podstatě nějaký klub, já nevím, něco takového, jsme schopni třeba jako zaplnit. A podle toho samozřejmě bude dál, jako podle toho se uvidí dál. Samozřejmě, jako kolik těch koncertů bude, kolik lidí bude moct třeba přijít na ten první koncert, ale myslím si, že lidi můžou být úplně v klidu s tím, že minimálně jeden koncert se určitě někdy povede. I z toho důvodu právě já jako vytvářím a snažím se vydávat teďka těch písniček trošku víc, ať jako když už lidi teda reálně ode mě něco chtějí poslouchat, tak a chtějí na ten koncert vlastně jít, tak ať už to má nějaký smysl, ať v tom repertoáru těch písniček není prostě pět. Takže asi tak, no.
0: Ty máš teďka novou písničku Vlaky.
1: Ano.
0: A mě by teda zajímalo, když už jsme se takhle dostali k té hudbě. Zaprvé, jestli ty jsi to napsal celé úplně sám,
1: ano.
0: Hudbu.
1: Ano.
0: Používal jsi nějak AI k tomu, aby si to vytvořil?
1: Ne.
0: Ne.
1: Nepoužíval. Jako já jsem, řeknu to takhle. Jednou jsem vyzkoušel ze zvědavosti opravdu si nechat umělou inteligencí vlastně jako napsat text. A bylo to hrozný. Jako upřímně, to bylo absolutně hrozný. A vůbec mě ani jako na momentík hlavou nepřejela ta myšlenka, že bych to mohl dát někdy jako do písničky, protože s tím se jako nedalo ani pracovat. I když jsem se třeba pokusil jenom říct, hej, pojďme společně teďka udělat třeba nějakou tématiku, pojďme se vzájemně doplňovat, ne. Stejně všechno jsem jako vždycky a dokázal tisíckrát udělat líp já, než když mi mělo pomáhat AI prostě. Takže co se týče jako textu, ne, do svého textu jsem reálně nikdy nepoužil vlastně umělou inteligenci a co se týče hudby a vlastně toho podkladu, tak tam jsem taky se nikdy jako nepokusil o to vůbec nechat umělou inteligenci vygenerovat prostě podklad písničky. Já si myslím, že to je prostě, já si osobně myslím, že to je špatně. Já bych nebyl schopný vlastně vydat jako písničku generovanou umělou inteligencí a potom ještě přijít a já právě dělám, že jo, třeba právě merch, který se týká té tý písničky a tak dále. A já si tady nechám vygenerovat umělou inteligencí strojem písničku, zabere mi to 0,0% jako času a potom ještě budu lidem prodávat merch k písničce, ke který mám v podstatě žádný vztah. Jako to je za mě prostě špatně, to je blbost podle mě. Takže ne.
0: Tak v písničce se zpívá o vlacích, tak mě zajímá, ty jsi byl jako malý takový ten kluk, co si stavil ty koleje, miloval si vláčky?
1: Absolutně, jako to je absolutní pravda. To není, že jsem udělal tuhle tu písničku jenom čistě jako pro tu srandu, zároveň mě to jako přijde do jistý míry jako vtipný, i proto i kvůli tomu právě, že spoustu lidí si ze mě jako doteď dělá trošku srandu, že i ve svém prostě věku pořád, teďka zrovna, dneska u mě byl vlastně jeden kamarád, se kterým jsme točili jedno nebo jako dvě YouTube videa, zapli jsme si YouTube a teďka YouTube vám automaticky vyhodí vlastně jako doporučený obsah, na který vy se pravidelně koukáte. A na mý domovský stránce na YouTube jsou vlaky a je tam mix prostě vlaku, vesmíru, hudby, letadel a prostě tohle z toho všeho. A takže vlastně jako mě přišlo do jistý míry vtipný to vlastně takhle pálit těm lidem, že ano, je to tak, zajímají mě vlaky. Je to vtipný prostě, je vtipný na tohle se téma udělat písničku, ale samozřejmě musím teda jako i říct, že vlastně díky tomu, že mě to od malička nějakým způsobem fascinovalo nebo jako zajímalo a vyrůstal jsem prostě na pohádkách o mašinkách a tak dále, tak i kvůli tomu se mi ta písnička psala vlastně docela dobře.
0: Je to z toho vidět, že miluješ vlaky a taky tam zpíváš, že jsi zamilovaný, tak mě zajímá ve skutečnosti, jak to je, jsi opravdu zamilovaný.
1: Já jsem neskutečně zamilovaný. Já jsem byl zamilovaný do vlaku a vždycky budu. A vždycky to tak bude a zůstanu tam.
0: No a prosím tě, my nemůžeme tvoji písničku zahrát tady v Rádio Junior, protože tam je sprosté slovo v tom.
1: Je to tak.
0: A stalo se ti někdy, že už tě někdo třeba kritizoval kvůli tomu, že mluvíš nějak sprostě ve svých videích? Protože přiznám se, že třeba pro nás je to jako, když tady máme Rádio Junior.
1: Ne, jasně, já tomu
0: prostě potíš, my nemůžeme takovou písničku vlastně vysílat.
1: Ano, no... Stalo se mi samozřejmě, že jako mi napsali lidi, byli to primárně spíš vlastně dospělí a rodiče mi jako napsali, proč jako jsem v těch videích sprostej a tak dále. Teďka musím říct, že jsem v těch videích trošičku víc vlastně jako krotkej, už nemám tu potřebu být tak jako děsně, tohle jsem, tohle tam a už nejsem jako tak přehypovaný, přeafektovaný a jsem tam mi nějaký sprostý slovo pořád jako uklouzne, ale zároveň si říkám takhle prostě, nějakým způsobem funguji i v realitě, takovýmhle způsobem já komunikuju s nějakýma svýma lidma, jako v soukromém nějakým jako kruhu prostě mých kamarádů a rodiny, takže vlastně v tom nevidím nic moc jako špatně. Zároveň jasně, já rozumím absolutně tomu, že mi napíše jako rodič jako kritizující komentář, proč mluvím prostě, když ve finále tady vytvářím nějaký obsah na YouTube, ale v tom je právě ten vtip, že já nevytvářím obsah, který je cílený primárně pro děti, protože občas i ty vlastně jako témata, na který já reaguju, tak jsou vlastně takový, že ten mladý divák, mladý posluchač nemá absolutně jako možnost to téma třeba jako pochopit. Takže v první řadě by jsem jako primárně asi být těma rodičema, tak jako zakázal obecně kanály, který mluví jakkoliv zprostě a když oni sami si myslí, že to není pro to jejich dítě vhodný, tak to mají prostě jednoduše zakázat. Protože já jako tvůrce si do jistý míry, jasně, já si můžu vlastně na ten internet tvořit, pokud je to v rámci nějakých prostě community guidelines a prostě pravidel na YouTube, pokud to splňuje ty pravidla, tak já si tam můžu tvořit, co chci, jako na tom internetu samozřejmě.
0: Takže rodiče by si to měli ohlídat, to je určitě taky potřeba. Tady nám přišel vzkaz, spíš než dotaz od Damiana, podporuji nezávislost médií veřejné služby. Damiane, za to moc děkujeme. A pokud byste se chtěli zapojit do naší soutěže o krásnou mikinu, kterou Stay 12 donesl, je to velikost XL, takže i pro vás větší je to příležitost, tak klidně volejte na číslo 800 199 199, můžete se zeptat na nějaký zajímavý dotaz a my potom z těch dotazů vybereme nějaký, který nás zaujme a mikinu mu pošleme. Můžete taky psát na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. Dáme si písničku od Evy Farné a od Miraje Vzpomeneš si.

0: Stay 12 je hostem klubu Rádia Junior. Honzo, a mě zajímá, ty natáčíš reakční videa, to znamená, že říkáš svoje názory třeba na Taryho, Fizyho, Rebelky, Lollipops.
1: Ano.
0: Někdy je hodnotíš dost negativně.
1: Ano.
0: A nemáš třeba někdy strach, nebo nehoní se ti hlavou, že třeba si řekl o nich něco, co třeba není pravda, nebo že třeba tím někomu můžeš ublížit nějakým tím svým komentářem. Přemýšlíš nad tím takhle?
1: Přemýšlím nad tím určitě víc, než jsem nad tím přemýšlel v minulosti, protože přeci jenom já, když jsem jako začínal s tím YouTubem, nebo jako respektive s těma reakcema, tak ten celý začátek do jistý míry, byť jsem samozřejmě hrozně dlouho hledal teda ten obsah, co by mi sedl, tak ale potom, co jsem vlastně jako se usadil nějak u těch reakcí a ty lidi to začalo bavit, tak to byla jako, tak to byl strašný boom ve finále a dostal jsem se ve finále z kluka, který byl jako celou dobu zvyklý na nějaký jako menší čísla a tak dále, tak najednou jsem měl opravdu 100 000 dosahy a pak z toho začaly být milionový dosahy, takže já jsem si hrozně dlouhou dobu neuvědomoval ani co mám zásah opravdu. Takže to mi vůbec jako v ten moment nedocházelo a z toho důvodu já jsem nad tím asi ani tolik jako nepřemýšlel. A teďka s odstupem času jsou reakce, které absolutně vlastně jako jsou diváci, kteří za mnou přijdou s tím jako fanoušci, že mě potkají a říkají, ty reakce na Lollipops byly skvělý. Já jsem na tom prostě vyrůstal, to bylo zábavný prostě. A já říkám, jo, tak to rád slyším, děkuju. A samozřejmě, že to rád slyším, že to ty lidi asi nějakým způsobem bavilo, ale třeba tady tohle to jsou reakce, které vím, že bych jako znova takhle nedělal prostě, protože je mi teď úplně jasný s odstupem času, že jsem tam byl zbytečně zlej, že jsem se snažil být v nějakých situacích strašně jako na sílu vtipnej ve finále a to těm holkám určitě jako muselo v nějakých jako situacích ublížit. Já jsem potom teda s těma holkama vedl nějaký vlastně jako rozhovory, řekl bych, že jsem vlastně s těma všema holkama asi kamarád, nebo jako nemáme mezi sebou nějakou horkou krev, vlastně jako jsme nějakým způsobem v kontaktu a vlastně i ty holky mi jako na to řekly, že ty reakce oni sami, i když se jich to třeba týkalo, takže to sledovali rádi, že některé ty postřehy jako vtipy na jejich osobu jim přišly vtipný opravdu, že nějaký věci samozřejmě teda byly moc, řekli mi i jaký konkrétní věci a já to vlastně jako absolutně beru, protože to je absolutně jako validní a je to vlastně i pravda. Takže určitě si na to teďka snažím dávat jako větší pozor, abych v těch reakcích nebyl zbytečně teatrální a na sílu vtipné a snažím se víc prostě komentovat to dění na internetu tak, jak já ho opravdu vidím a tak, jak já se o tom cítím.
0: Já dělám taky pořad v Rádiu Junior, ten se jmenuje Síťovka, je ze světa sociálních sítí a jednou jsem tam právě mluvila o tobě, jak si kritizoval Fizyho, že řezal motorovou
1: to
0: pilou do těch krabic papírových.
1: Ano.
0: A tam šlo o to, že v těch krabicích jako v tom videu byli schovaní jeho kamarádi z té Fizy Crew a ty si to kritizoval, že to není vhodné pro děti, protože si můžou myslet, že opravdu Fizy do nich může říznout.
1: No,
0: je to nebezpečné,
1: no.
0: Kdyby to děti chtěli zkusit. Já jsem s tebou naprosto souhlasila. A tak mě zajímá, teďka nedávno si zase reagoval na Fizyho, gratuloval si mu teda k velkému úspěchu. To je opravdu skvělé. On má 12 milionů odběratelů.
1: Ne, to je opravdu jako na český youtubera neuvěřitelný samozřejmě. To je jako opravdu úctyhodný.
0: To opravdu je super, že i ty jsi mu pogratuloval, ale na druhou stranu taky si ho kritizoval, tak. Proč je podle tebe ten jeho obsah nevhodný pro děti? Co se ti na tom nelíbí?
1: No tak ono jako záleží, no. Ono Fizy samozřejmě má i nějaký videa, ve kterých bychom jako třeba těch problémů tolik nenašli, jako v případě třeba s tou motorovou pilou, ale já jsem třeba jenom pro příklad kritizoval, i když Fizy má prostě nějaký auto, který má prostě funkci jakože autopilota v uvozovkách. No a ono se to jako na první dobrou jeví, jakože autopilot, odveze mě to, kam já chci, tím pádem můžu třeba za volantem spát. A takhle to ve své podstatě prezentoval Fizy v těch videích. A my, co jsme za starší samozřejmě, tak chápeme, že to je na sílu přehrávaný, je to dělaný z toho důvodu, že prostě pro ty malé děti je to zábavnější, vydržej u toho díl a do jistý míry je to pro ně asi i jako vtipný, že co ten Fizy jako dělá, nebo proč mluví takhle vlastně. A proto oni se na to vlastně koukají, ale tím pádem potom není v pořádku úplně si myslím právě jim ukazovat v těch videích právě třeba, že řežete do motorovou pilou do krabic, kde může být jakože váš kamarád, anebo že usnete za volantem. Jo, proto je prostě tohle ukazovat dětem je jako špatně. A tohle je samozřejmě věc, kterou by jako úplně když cílí na děti samozřejmě primárně, to je jeho jako největší cílovka, tak tohle je něco, co by si měl jako maximálně ohlídat.
0: Přišla otázka od Terry. Ahoj, chtěla bych se zeptat, jaké bylo tvé nejhorší a nejlepší video, teda jak jste si myslel, jak se vám povedlo, nebo já jak vás to bavilo.
1: Jasně.
0: Asi. Mám moc ráda tvá videa a styl, kterým je tvoříte. Tak to je takový tykání, vykání dohromady, to nevadí. Tedy zdravíme, děkujeme. Takže nejhorší a nejlepší video, a nebo který tě nejvíc bavilo.
1: Jasně. Tak nejlepší video, to já už jsem zmiňoval vlastně, a to myslím, že to můžu jako zobecnit, že já obecně mám rád videa, který v podstatě takhle. Jestli vy chcete, jestli chcete jako se naučit rozpoznat, jaký videa jsou mě nejmilejší na mém vlastním kanále, tak když si pustíte nějaké moje videa a uvidíte třeba v nějakém videu, že jsou kapitoly, a potom ještě přilepším, když si rozkliknete popisek a uvidíte tam zdroje a jsou tam prostě zdroje na články a já nevím na co všechno, anebo když ty videa mají dokonce ještě dubbing do jiných jazyků, tak vám může být absolutně jasný, že tohle je video, kterému já jsem prostě 100% věřil, že bude fungovat, že to lidi bude bavit a hlavně, že to je téma, který mi není lhostejný. Takže třeba, kdyby jsem měl dát ještě nějaký příklad, třeba jsem řešil kauzy Filipa Turka nějakou dobu zpátky, dejme tomu. Takže tohle je třeba taky video, který jsem si jako užil do jisté míry vlastně jako vytvářet, protože zatím byla trošku větší práce než jenom takový to typický OK, Lollipops vydali nový video a pojďme se na to společně podívat, protože už jsem to dělal 6 let zpátky. Jako.
0: A nejhorší?
1: Tak nejhorší byly asi, nebo já to takhle okomentuju, jako kritizuju, jakožto ten člověk, co to sám vytvářel, a fanoušci mi zase řeknou, že jako na tom vyrůstali, že jim to přišlo vtipný, ale nejhorší asi byly ty, jako ať už reakce na Lollipops, který byly na můj vkus teďka až moc drsný, a nemuselo to být ani na Lollipops, ale mohly to být reakce na jakýhokoliv jinýho tvůrce v tu dobu, ale pořád to beru tak, že jako samozřejmě, teďka už bych to tak netvořil, už nějaká doba odběhla samozřejmě od toho, já už jsem zase o něco starší a hlavně i ta moje tvorba jako taková, tak se posunula, jako to komentování v těch reakcích, tak se posunulo i trošičku jiným směrem.
0: Je tady další otaz, mám otaz.
1: Otaz je tady
0: nový. To jsem vymyslela nové slovo.
1: Dobrý.
0: Mám otázku ještě prosteje, jestli někdy lituje toho, že se proslavil, nebo jestli by se spíš chtěl po případě proslavit ještě víc v životě. Katana.
1: To je dobrá otázka, no, proslavit se víc, já asi nechci do jistý míry, protože já to, co jsem si chtěl splnit, tak jsem si už dávno splnil, to znamená, že jako já jsem chtěl, potom, co já jsem vlastně začal sledovat na YouTube nějaký vlastně ty prvotní tvůrce český YouTubery, tak jsem si říkal, to je fakt jako vlastně hustý, to se mi hrozně líbí, chci taky vytvářet svůj nějaký obsah a ti lidi prodávají vlastně nějaký svoje vlastní mikiny a trika, to je vlastně taky hrozně cool, to si taky chci vyzkoušet. A dělal jsem to tak dlouho vlastně, až jsem se jako do toho bodu ve finále dostal, nějakým záhadným způsobem pro mě. A ve finále jako potom samozřejmě tím typickým cílem je třeba dosáhnout 1000 odběrů, 100

0: nějaká taková ta meta, do který vlastně jako úplně nevidím a přijde mi to vlastně do jistý míry strašně, strašně zajímavý si to jako vyzkoušet. A možná, čistě jako možná, je to něco, co by do budoucna mohla být vlastně jako součást té mojí tvorby, že by to nebylo jenom čistě State 12 dělá reakce a sem tam dělá hudbu, ale že by to mohlo být právě naopak, že State 12 dělá třeba jak reakce, tak hudbu, anebo naopak, že se to třeba úplně přelomí a bude to třeba právě stejně 12 dělá hudbu, tenkrát dělá reakce a sem tam se k tomu třeba vrátí.
1: Je tady další dotaz. Ahoj, omlouvám se, že píšu znovu, ale chtěla bych se ještě zeptat, jak jste vnímal to, že měl soud starým. Vy máte ten soud ještě pořád, nebo už to skončilo?
0: Ono je to pořád v nějaký fázi řešení, asi takhle by jsem to shrnul. Jak jsem to vnímal, zněla ta otázka? No tak samozřejmě je to stresová situace. Není to samozřejmě teda o tom, že proběhne tady tenhle ten jeden jako soud a je vystaráno a prostě buď jeden prohrál nebo vyhrál, to takhle absolutně nefunguje. V pozadí se dějou samozřejmě ještě nějaký věci. Právníci si můžou vyměňovat nějaký různý maily, můžou probíhat nějaký mediace a tak dále. Ten průběh prostě jako toho soudního řízení je poměrně zdlouhavý a může se to, takovýhle věci se můžou táhnout klidně i několik let. Ale z toho, jak já to teďka zatím teda jako vnímám, tak samozřejmě stále si nějak myslím, že tady tato situace jako vůbec do tohle z toho bodu nemusela jako dojít a myslím si, že bylo absolutně reálný se nějakým způsobem domluvit, ale dobře, chtělo se to řešit tímhle způsobem, dobře, tak jako se to řešilo tímhle způsobem. No.
1: A pro ty posluchače, kteří nevědí, kvůli čemu se soudíte, tak je to proto, že ty si ho nějak kritizoval a tady tě kvůli tomu dal k soudu, že mu nějak jako kazíš pověst, nebo?
0: No, jako ano, ono samozřejmě já jsem na tohle téma vytvářel nějaký video. Takže pokud by divák opravdu jako chtěl zjistit, co přesně za tímhle vším je, tak si ho samozřejmě může jít jako pustit to video, se jmenuje něco jako tady mi poslal předžalobní výzvu. Takže pokud někdo z vás si to video chce pustit a zjistit, co všechno se vlastně jako tam dělo a proč vůbec jsem dostal v první řadě předžalobní výzvu, tak si to můžete jít určitě pustit na mém kanále.
1: A my si teď pustíme písničku od Annabelle Medicine.

0: Posloucháte Klub Rádia Junior a naším exkluzivním hostem je Stay 12. Honzo, ahoj, ještě jednou.
1: Ahoj, pořád tady jsem.
0: Nám přišel další dotaz. Od Natálie tentokrát. Ahoj, mám dotaz. V jednom videu jste ještě s jedním youtuberem Aaronem zmiňoval, že by třeba udělali nějakou akci s fanoušky. Zmiňovali tam, že by zamluvili kino. To si ale myslím, že nebylo myšleno tak seriózně. Chtěla jsem se ale zeptat, jestli má v plánu dělat nějakou akci s fanoušky mimo ty koncerty. Děkuju, Natálie.
1: Aby jsem odpověděl na vlastně jako to zamluvený kino s mým kamarádem, s Aaronem teda.
0: Bylo to myšleno seriózně.
1: Jo, bylo. To jako ono ve finále to není... ono to není zase tak náročný si ve finále pronajmout kinosál na nějakou jednu akci, takže jako ano, tohle je absolutně seriózní nápad, jako který my jsme měli naplánovaný pro posluchače, pro lidi, co neví, o co jako mělo konkrétně, tak my jsme na kanál právě tady mýho kamaráda Aarona, tak jsme natáčeli vlastně téma, který se, natáčeli jsme reakce na v podstatě hororový krátkoformátový videa od fanoušků. Ono, my jsme v podstatě řekli fanouškům, aby vytvářeli nějaký hororový videa týkající se nás dvou, na který my se následně jako podíváme vlastně. A lidem se to velice líbilo a nás vlastně potom během natáčení jednoho tohle z toho videa napadlo, že bychom mohli udělat nějaký větší promítání vyloženě s fanoušky, že ti fanoušci tam přijdou s tím, že samozřejmě můžeme si udělat fotku, můžeme pokecat, uděláme si to prostě hezký a zároveň tam můžou přinést právě nějaký ten svůj obsah, na který my se tam samozřejmě s těmi diváky můžeme podívat. Zároveň, pokud ti lidi samozřejmě budou jako chtít, tak se můžou objevit potom v tom videu s tím, že by třeba tady tato akce jako samotná by se rovnou buď natáčela, nebo by se to streamovalo na naše vlastní kanály. Takže tady tato akce je absolutně vlastně realistická. Může se to opravdu stát, jenom samozřejmě se o tom musíme dát pobavit, když tak s Aaronem. No.
0: Tak to je skvělé. To si myslím, že fanoušci jsou nadšení. Je tady ještě jeden dotaz, mám dotaz na Steje, a to jestli někdy přemýšlí či přemýšlel udělat i nějaký drinky nebo jídlo jako svůj merch, jako fizi nebo tary.
1: Já jsem přemýšlel, jo, ano, přemýšlel jsem nad něčím takovým. Původně jsem měl v plánu, já jsem ve svých začátcích měl takovej jako humornej trend, nebo jak to mám pojmenovat na svém kanále, a to bylo, já jsem tomu říkal v podstatě drinking time. Já když jsem potřeboval natáhnout čas na 10 minut, z důvodu, že se tam jako můžou dát reklamy a tak dále, samozřejmě je to jako trochu i vtipný, tak jsem vlastně protahoval ten čas tím, že jsem pil v podstatě a že jsem pil klidně 20 sekund. Že jsem se fakt jako snažil na sílu ten čas jak vlastně natáhnout. A vydával jsem k tomu i merch, ale to přišlo vtipný. A tím pádem z toho důvodu já jsem měl v plánu dělat i perlivou vodu vlastně. Jsem chtěl prodávat prostě jako vodu.
0: A voda je dobrý nápad teda.
1: Mně se to strašně líbilo a ono furt to jako je dobrý nápad, protože samozřejmě jsou tady jako youtuberský výjimky, který dělají prostě nějakou ochucenou vodu nebo perlivou vodu, ale já si myslím trošičku popravdě, že ten trend s těma youtuberskýma produktama ve stylu jako těch drinků je takovej... když už by jsem se měl vydávat cestou nějakého youtuberského právě produktu, ve stylu jídla, pití, tak spíš by jsem šel cestou právě nějakých neúplně škodlivých instantních nudlí. Jenom čistě pro ten vtip ve finále, že já jsem vydával i písničku, která se jmenuje Recept na rámen a vlastně by se mi hrozně líbilo. A to je možná věc do budoucna, kterou budu řešit mimochodem, že budu prodávat nějaký svůj boxík, ve kterém budou prostě nějaký instantní nudle, s tím, že samozřejmě k tomu ten fanoušek dostane třeba nějaký kovový hůlky, ve kterých bude prostě vygravírováno nějaký buď to moje jméno, nebo nějaký slogan, něco tak hláška, něco takovýhleho, takže jako myslím si, že třeba tohleto by se dalo udělat, ale že by se měl vyloženě něco jako svůj stay drink a tak dále, žertoval jsem jako, že bych si mohl udělat skibidy drink a takovýhle jako vlastně hlouposti. Nakonec to dělat nebudu. Takže pokud jako ta otázka tady byla z toho důvodu, že se stěšil na skibidy drink, tak nebude.
0: Nám už se hrozně moc blíží čas, kdy se budeme muset loučit. Já jsem chtěla určitě od tebe nějaký tip pro naše posluchače, pro děti, na nějaký obsah, který tobě se líbí na internetu, na YouTube. Máš něco velmi stručně?
1: Tak já jako asi sleduju obsah, který... Takhle, bavili jsme se o tom, že mě zajímají vlaky, takže já se prostě koukám na vlaky. Ale samozřejmě, mimo i tady tuhletu vlastně nějakou svou trošičku asi vášeň od malička, tak já rád sleduju videa o co se týká umělé inteligence, robotiky a v podstatě jako vlastně věda, technologie, protože je to věc, která nás ovlivňuje, která bude ovlivňovat následující vlastně tuhletu mladou generaci jako neskutečným způsobem a neskutečně rychle se nám jako budou měnit i mobilní telefony vlastně. Dost pravděpodobně zažijeme i třeba to, že místo mobilních telefonů budeme mít na hlavě jenom chytrý brýle, který budou mít nějaký svůj displej a vlastně to bude ono vlastně, že třeba ty brýle nahradí jako ty chytrý telefony. A myslím si, že je hrozně důležitý se tady v tomhle tom tématu nějakým způsobem vlastně jako orientovat a je důležitý obecně primárně teda sledovat nějak jako dění celkově ve světě. Ať už teda jako tím pádem se koukat na nějaký naučný videa, nebo sledovat nějaký zprávy, ať už v televizi, nebo aspoň minimálně to nejmenší, to bare minimum, co člověk může udělat, tak je sledovat na Instagramu prostě Instagramový účty, ať už to má být třeba Česká televize nebo cokoliv ve finále jinýho, protože i takhle člověk mladý, který chápu, že má jako v podstatě nechce koukat na zas tak dlouhý třeba témata a rozhovory, tak tohle je pro něj jako to nejlepší, co ve finále jako může sledovat.
0: Já jsem říká stručně, Honzo. Prosím tě, my už se budeme muset loučit. Rychle vyhlásíme vítězku. To byla Zuzka, která od nás získává mikinu.
1: Je to tak, gratulujeme,
0: ano,
1: Zuzko.
0: Zuzi, gratulujeme,
1: děkujeme
0: ti. Stej, Honzo, děkuju moc, že jsi přišel do klubu Rádia Junior.
1: Rád jsem tady byl, děkuju vám moc, bylo to milé.
0: Ahoj.
1: Mějte se hezky,
0: a
1: ahoj.
0: A loučí se i Rašová Terka, moderatérka. Mějte krásný zbytek večera. Čau.
1: Ahoj. Ahoj.
2: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Lukáš Matoušek se díky svému přání stal kokršpanělkou Korinkou a právě v její kůži odjel s rodiči na chalupu do Jeseníků. Lukášův tatínek se totiž nedávno stal členem místního mysliveckého spolku a těšil se na svůj první hon. Tohle vypadá na pořádně napínavý příběh. Co říkáte? Čtvrtá část seriálu Pejskové se jmenuje Lukáš a jelen. A já jsem sám zvědavý, jak to dopadne.

Dobrý večer, děti. Poté, co Lukáš Matoušek pozbíral igelitové pytlíky z koruny stromu v městském parku, získal 3 přání. Starý kaštan mu už vyplnil to první, aby rozuměl psí řeči, jenomže když Lukáš zaslechl, jak si pejskové stěžují na své pánečky a zlobí se na psí život, tak se s kamarády domluvil, že si to s nimi vymění. Druhé přání se splnilo a tak se z pejsků stali děti a z dětí pejsci. Dnes si povíme, co se přihodilo Lukášovi v kůži kokršpanělí Fenečky Korinky. Lukáš jezdil pravidelně s maminkou, tatínkem a Korinkou na chalupu na Ramzovské sedlo do Jeseníku. Nic se pro něj nezměnilo ani teď, když byl s Korinkou vyměněný. V pátek odpoledne, když přijížděli k chaloupce, jim do cesty vstoupil jelen. Stál uprostřed silnice, obrovský, krásný, s velikánskými parohy a hleděl na automobil. Paní Matoušková v autě zakřičela, táto pozor! A pan Matoušek prudce šlápl na pedál, brzdy zaskřípaly a auto se zastavilo rovnou před jelenem. Chvíli všichni hleděli jeden na druhého, jen tak, beze slov, a pak se paroháč vzpamatoval a zmizel. Takové krásné zvíře viděl jsi, Lukáši, řekl tatínek. Lukáš kývl a rozštěkal se. Maminka ho napomenula, ať laskavě nedělá hlouposti, že jediný, kdo by mohl štěkat, je Korinka a ta je úplně v klidu. Vypadá to, že je letos v lesích hodně zvěře. To bude hon, panečku. Pan Matoušek byl novým členem místního svazu myslivců a nemohl se dočkat, až se letos poprvé vypraví na lov, protože pak si všichni pochutnají na zvěřinových hodech, daňčích, řízečcích a srnčím gulášku. Jelen je v nebezpečí, pomyslel si Lukáš, který byl teď Korinka, a rozhodl se, že něco podnikne, aby to majestátní zvíře zachránil. Ráno po snídani se vypravil na místo, kde ho včera potkal. Čekal asi hodinu a najednou před ním zčista jasna stojí. Jenže, když jelen uviděl psa, lekl se a chtěl uprchnout. Naštěstí pes promluvil lidským hlasem. Neboj se mě, já jsem ve skutečnosti kluk a s naší Fenečkou jsem si to vyměnil. Aha, nervózně odvětil jelen. Pokud jsi opravdu kluk, tak mi řekni, kdo je Smolíček. Smolíček byl přece pacholíček, který otevřel jezinkám. Vzpomněl si Lukáš na pohádku, kterou mu čítávala babička, když byl úplně malý. Jelen se uklinil a po chvíli řekl, ale kde je ten Smolíček? Jsem s ním měl tady sraz. Nemám tušení, odvětil Lukáš. Ale vím, že ty jsi ve velikém nebezpečí. Chtějí tě zastřelit, říkal to můj tatínek, který je členem místního mysliveckého svazu. Takže pokud nechceš skončit v guláši, někam se schovej nebo uprchni hodně daleko. Jelenovi se zalily oči slzami. Jak bych mohl uprchnout? Tohle je můj domov. Tady jsem se narodil, mám tu přátele a láň, která se mi tu zalíbí. Na přes rok bych si ji chtěl vzít za ženu. Když uteču, zastřelí mé kamarády a život pro mě přestane mít smysl, naříkal. Potom se smutně rozhlédl a dodal. Smolíček už asi nepřijde, tak já se trochu proběhnu po lese a užiju si poslední chvilky svého krásného života. Lukáš se vrátil do chalupy, zalezl si do psího pelechu a posmutnil. Co je s tebou, Korinko? Ptala se maminka a drbala Lukáše za ušima. Co by s ní bylo? Prohodil tatínek. Je unavená. Takový pobyt na čerstvém vzduchu vyčerpá i psa. Právě teď bylo Lukášovi líto, že není kluk a nemůže mamince říct, co ho trápí, a poprosit jí o radu. Přišla neděle.
tatínek si nabil flintu a řekl: Korenko, k noze, silovecký pes, půjdeš se mnou. A potom se obrátil k mamince: Jaruško, raději nevycházejte nikam z chalupy, bude se tu střílet, to víš, hon je hon. Všichni myslivci a jejich psi už byli v pohotovosti a těšili se, jak proženou zvěř. Tatínek potkal na místě srazu kamaráda pana Směšného a dal se s ním do řeči. Žartovali a ukazovali si nabité pušky. Lukáš, který teď byl Korinka, toho využil a nenápadně se vytratil. Pelášil za jelenem, který právě stál na palouku. Byl rozhodnutý obětovat svůj život. Parohy majestátně vztyčené, oči zavřené. Jelené, nezoufej, mám plán, vykřikl Lukáš a skočil mu na hřbet. Jelen se ani nepohnul, jen dál vznešeně stál s Lukášem, tedy Korinkou na zádech. Nejsem moc těžký, zašeptal Lukáš. Jelen otevřel jedno oko, což znamenalo, že je všechno v naprostém pořádku, ale potom ho raději zase zavřel. Jenomže pak se začaly dít neuvěřitelné věci. Lovci si vzali na mušku právě toho krásného jelena a už chtěli střílet, jenomže si všimli, že na jeho hřbetě sedí kokr španěl. Kdo to kdy viděl? Pes trůní jelenovi na hřbetě. Komu patří, komu patří, komu patří, volali jeden přes druhého. Pan Matoušek zakřičel, co mu dech stačil, nestřílejte, to je naše Korina, Korino k noze. Lukáš, který teď byl Korinka, špitl jelenovi do ucha, ať pomaloučku jde za tatínkem a nic se nebojí. Myslivci stáli v úžasu nad tím přírodním úkazem. Jelen vozí psa na hřbetě a nechá se pohladit. Toto ještě nebylo. Na co čekáte? Střílejte! Křičel pan Cezar. Chlapi, přece nebudeme bez večeře. Na toho psa se nevohlížejte. A zamířil, jakože vystřelí. Pan Směšný neváhal, skočil panu Cezarovi na záda, ten se svalil, ozvala se rána, kulka letěla vzduchem, naštěstí se zavrtala do starého pařezu a nikomu se nic nestalo. Chlapi potom odhodili flinty a šli se na to zázračné zvíře podívat zblízka. Myslivecký ples byl tentokrát úplně jiný, než bývá zvykem. Jedli se jen knedlíky s šípkovou omáčkou, popíjela limonáda a všichni se fotili s živým jelenem, který je ochotně vozil na hřbetě kolem sokolovny. Mrkal a nastavoval parohy, aby si na ně všichni mohli sáhnout. Právě na tom slavném plese se místní obyvatelé dohodli, že se už v okolí vesnice Ramzová nebudou hony pořádat. Skamarádili se totiž s tím překrásným, téměř pohádkovým jelenem a těší se, že za nimi občas zaběhne na návštěvu i se svojí laní a na přes rok možná i s kolouškem. Lukáš ten večer spokojeně usínal v psím pelechu a říkal si, že to není zas tak špatné být psem. Díky té výměně s naší Korinkou jsem mohl pro zvířata a lidi udělat ušlechtilou věc. Dobrou noc.

0: další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: A teď už nás čeká veselý příběh o tom, že nedostatek sebevědomí je stejně hloupý jako přebujelá pýcha. Pohádku o čarodějné Mechtildě, pačesaté Rézi a voňavém puškvorci napsala Milena Mathausová, režie Ivan Chrs. Účinkují Blanka Bohdanová, Lucie Pernetová, Barbora Hrzánová a další. Natočeno v roce 2007.

0: Hej, Viléme! No tak Viléme!
1: Moment, nejsem napříjmu, spím.
0: Že po tobě něco hodím, Viléme.
1: Příjem.
0: Cítím, že k nám jde návštěva.
1: Slyším, jdou od městský brány.
0: Tak už se podívej, kdo to je.
1: Ach jo, to je furt, mám po noční směně.
0: Viléme.
1: Vidím dvě postavy, jedna černá, druhá bílá.
0: No, to toho vím.
1: Můžu za to, že netopíři vidí jenom černobíle. Jeden, jdu spát.
0: Tak mi aspoň řekni, Vilémku, o čem si povídají.
1: No. Ach jo, tak moment. Říká, čím jsem si to zasloužila, že zrovna já mám takovou dceru, nohatou jako kobyla, delší než velikonoční půst a hubenou jako tyč na holubník. A ty tvoje nešťastné vlasy, jak přeschlá koudel, každý trčí jinam.
0: To je šipcovka a vleče sebou pačesatou rézy.
1: Z cukrárny tě vyhodili, šlehačka jim zkysla, jen se na ní podívala. Krajkářce si zašmodrchala nítě, do dneška je nerozpletla a švadleně si přestříhala sukno přes kostku. Jestli tě vyžene i Mechtilda, tak si mě lepřej, kdyby ses aspoň usmála a narovnej se. Pohlavek, herda dozad, au, au, konec příjmu. Zavěšuju ke spadí.
0: Tak to ne, budeš vzhůru.
1: Pořádný netopír ve despí.
0: Jenomže ty jsi netopír starý čarodějnice Mechtildy a jako takový musíš reprezentovat živnost. Jasný?
2: Jak říká Mechtildo, rézy je poklad. Na co sáhne, to jde. Všichni nám ji závidí.
0: Takový zázrak máte doma a vy se ho chcete zbavit?
2: No, řekli jsme si se ševcem, že rezinky je škoda pro nějaké obyčejné řemeslo. No a vzpomněli jsme si na tebe. Celé město tě má ve vážnosti.
0: Proto musím bydlet až za hradbama, viď?
2: No, a co ti tady schází? No, čistý vzduch, ptáci ti tu zpívají, řeka na dohled.
0: A každý rok ní přijde, si na mě houkne, abych ho převezla. Jenom nach na hlavě a ševcová.
2: No, tak já už musím jít. Tady máš 5 zlatek za námahu.
0: Ještě si nedopila čaj.
2: To je takový zvláštní té?
0: Bylinkový.
2: A na co ty bylinky jsou?
0: Na pravdomluvnost.
2: Cože?
0: Neboj se, působí to až po chvíli.
2: Už ani nemám žízeň. Tak tedy, 10 zlatek, ani okrejcár víc.
0: Dobře, ale pamatuj si, až se u mne rézinka vyučí, všichni zapomenou na její pačesy a budou se ptát, kdo je ta dívka, co voní po růžích.
2: Teda, kdyby se ti tohle povedlo, byla bys čarodějná čarodějnice všech čarodějnic kouzelnic.
0: A zdá se, že čaj začíná působit.
2: Pospíchám.
0: Jistě. Viléme, vyprovoď návštěvu. Viléme!
1: Příjem!
2: Hrubo, co to je?
0: Vilém, netopejr.
1: Ubohej netopejr, který se ani nevyspí.
0: Kde se schováváš, Rezi?
3: Tady. Máš hezkou zahrádku, Této.
0: Této. To jsou samé léčivky. Neříkej mi teto.
3: Co pak ty na ně nechodíš do lesa?
0: Do lesa chodím jen v noci za úplňku. A když neprší, nesnáším vodu.
3: Nesnášíš vodu? Ale nějaká žába tu přece pořád kváká.
0: Žádná nějaká. To je pulda. A křičí, že na přívozu čekají lidé. Tak si pospěš.
3: Já?
0: Jo. Seběhně dolů k řece, tam prám a převez je.
3: Já to neumím.
0: No, nejvyšší čas, aby ses to naučila.
3: Ale já mám strach.
0: Hele, když je holka ošklivá a nešikovná, nemá na strach nárok. Tak hajdy k řece.
3: Ženeš mě tam, protože se vody sama bojíš.
0: Pozor, pozor. Já se vody nebojím. Jen ji nemám ráda. Tak plav a ukaž, co umíš.
4: Řekl bych, že na popové to nebylo tak zlý. Mechtilda povídala, že kovážovi čilka doplavala až pod pahu. A ty se zavazila už u lesa. O, slušný první pokus.
3: Už nikdy na tam nevkročím, ani za nic.
4: Dneska už taky nikdo nepřijde. Pojď nám to.
3: Huldo?
4: No?
3: Tebe jsem taky poslali, protože jsi k ničemu.
4: Jsi víš ti moc malý půleč. Abych věděl, jestli jsem k ničemu nebo k něčemu. Přede mnou byla u Mechtildy úhašnička Žilinka. A ta odešla předpovídat počasí. Taky bych jednou chtěl předpovídat počasí. Ty ne?
3: Neuměla bych to.
4: A co bys chtěla dělat?
3: Nevím.
4: Neříkej, že nevíš. Každý to ví. I ten nejmenší pleč.
3: Tak dobrá, vím. Ale nikdy se mi to nepovede.
4: Poč ne? Koukni. Štrejdu, škokaná políbila, princezna a skončil jako král.
3: Jenže já nechci krále. Já chci Kiliána.
4: Jo, tak žabák.
3: Prosím tě, Puldo. Kilián je cukrář.
4: Čokoláž.
3: Tedy bude, jen co složí mistrovské zkoušky. Chtěla bych s ním péct cukroví a prodávat ho v krámku na náměstí.
4: A co tě bání?
3: Všechno. Když jsem se v cukrárně učila, ani si nevšiml, že stojím vedle něho.
4: To já bych si všimnul, kvak. Už jen proto, abys mě třeba nezašlápla.
3: Puldo, on je tak krásný, celý jako... jako sněhová pusinka. Pleť má jako z porcelánu a oči černý jako rozinky na Vánočce.
0: No tak Viléme, spust, co říká?
1: Jako sněhová pusinka, pleť má jako z porcelánu a oči černý jako rozinky na Vánočce.
0: Houby s octem na kyselo. Každý mu kouká trochu jinam. Však já toho kluka znám. Je jako ten poslední koláč na plechu, na který už moc zdobení nezbylo.
5: Už můžu vypnout.
0: Můžeš.
1: Tak se mi zdá, že se nám Rézy
0: zamilovala. No jo, asi to tak bude. A láska, ta je hold slepá.

0: slezy. Celý dny běháš po loukách. Domů nosíš košíky bylin. Jen jestli se v nich už taky vyznáš. Co třeba tahle s fialovými kvítky?
1: To je mateří douška. Moc dobrá proti kašli.
0: A tenhle podlák?
1: Rozhání v těle žluť.
0: No, vidím, že bylinky máš v malíčku. A proto si zasloužíš, abys šla se mnou na trh.
1: Ne, této. Mně je tady dobře, protože tu nejsou lidi.
0: Co pak tě někdo ukousne?
1: Budou se mi posmívat. Pokřikovat na mě, pačesatá rézy.
0: Vlasy schováme pod čepec a hloupým řečem se můžeš vysmát.
1: Ne, neumím se smát.
0: Co pak to jde, aby se někdo neuměl smát?
1: Čemu by se mohla smát, pačesatá rézy?
0: Čemu? No, mohla by se třeba usmívat na sluníčko, které ji každý den probouzí, na kytky, co sbírá. Na puldu, jak pěkně skáče.
2: Lezi, máš u přívozu počestného.
1: Ať si, nikoho nechci vidět.
2: Tak já tomu koukovi, co klásky mu řeknu, ať jde k bodu.
1: U přívozu je Kiliánek?
2: Vždyť to povídám, ne? Ale ať se pojde.
1: Ne, počkej. Převezu ho.
2: To je najednou spěchu.
0: Já jí dám, že se nebude smát.
3: Jdeš za obchodem? Sluníčko ti svítí na cestu.
4: Dobře řídíš prám.
3: A co ty?
4: Co já?
3: Už jsi složil mistrovskou zkoušku?
4: Budu ji skládat až v létě na svatou Anu.
3: Aha. A co na ní chystáš?
4: Ještě přesně nevím. Už jsem vymyslel odpalované košíčky s ostružinami. Křupavé oříškové trubičky s černou šlehačkou. A pořád to není ono. Chtěl bych připravit zákusek, jaký tu ještě. Už jsme tady? Možná se zase někdy uvidíme. No tak já jdu.
3: Tak jdi.
1: Jdi si, Kiliánku.

0: Fuldo, proč mě nemá aspoň trochu rád?
1: Bo, Kivian. Aha, protože má plnou hlavu těch sladkých hloupostí. Jo, ale vezi. Třeba z něj jednou bude tlustej cukrář a ty ho vůbec nebudeš chtít.
0: Kiliana budu chtít vždycky. Jo. A on nikdy nebude tlustej, protože Dorty nejí. Jenom uždibuje, rozumíš?
1: Jo.
0: Jenom uždibuje, Puldo. Co je to s tebou? Posloucháš mě vůbec?
1: Všimla jsi s Rézy, že...
0: No jo, opravdu. Ty jsi přestal šišlat.
1: Ale ne, nebo jo, ale tady mi jaksi něco schází. Kam koukáš? Sem se podívej, dozadu, jo.
0: Puldo, ty nemáš tobě upad ocásek?
1: Viď, všimla ses. No, to znamená, Rézy, že už jsem dospělá. Koukni, Rézy, já jsem žába. Žába. A to mám z těch starostí, co mám.
0: Z jakých starostí?
1: Oříškové trubičky, sněhové pusinky, očička jako rosinky, bude tlustej, nebude tlustej, má mě rád, nemá mě rád. Já tady přijdu o své plčí dětství, Rézy, víš? A to mě jednou čeká, že se taky zamiluju. Ach jo, kubak.
2: Co si račte přát?
3: Prosila bych něco na špatné zažívání.
2: Ale ovšem, máme tu čerstvý čaj se země žlučí.
3: Fuj!
4: Sousedko, já bych neodmítala. Jste celá zelená.
3: A pomůže to?
2: Zaručeně. Zase budete mít hlad jako vlk.
3: Tak děkuju pěkně.
5: Mechtildo, jenom ty mě můžeš pomoct.
4: Co se děje, Běto?
5: Ale celé noci nezamhouřím oka, jak můj muž chrápe. Je to hrůza a ráno nestojím za nic. Poraď, co s tím?
4: Co navrhuješ, Rézy?
2: Sušené bílí, pěkně voňavoučky.
4: To je ono. Svař ho v hrnci a vymáchej v něm povlak na polštář, na kterým líháte. Tvůj muž se bílí nadýchá a nevydá ani hlásku.
5: Ani lásku? Tak to mi nasypte hodně veliký kornout. Jste moje poslední naděje.
2: S radostí. Hned to bude. Děkujeme.
3: Všiml jste si, mistře?
6: Vás, madam? Vás není možné si nevšiml.
3: Nechte toho vidět den. Ale podívejte se, Rézy se směje a na celé kolo.
6: Jako mistr cechu cukrářského jsem často zavítal do cukrárny na košt. Z moci úřední, rozumí se.
3: No jak jinak?
6: Taková sůvička zamračená to byla. Ale když se teď usměje...
3: Je hned nějaká hezčí, že jo?
6: Víte, že bych se za ní i ohlíd?
3: Ale dejte pokoj, vy jeden nestydo.
7: Dobrý den, Rézy.
2: Buď zdravá, Julinko.
7: Dlouho jsem tě neviděla, ale poznala jsem tě hned. To víš, s těmi svými vlasy se neschováš pod sebe větší čepe.
2: Však se taky neschovávám. Každý se na mě může podívat.
7: Z čeho zrovna tobě může být do smíchu, to opravdu nechápu.
4: Bude si pekařovi slečinka od nás něco přát? Třeba nějaké bylinky na krásu a líbeznost?
7: Od vás já nepotřebuju nic. Jsem hezká i bez těch vašich čar. A budu se vdávat, abyste věděli.
4: A kdo pak je tím šťastným?
7: To zatím neprozradím, ale tohle Rézina by všech pět olízla, kdyby jí chtěl. Jenže nechce.
3: Julinko, viděla jsem krásnou krajku na svatební závoj. Pojď se onem podívat.
7: Už běžím, mámo.
0: Mechtildo, proč jsi směju, když se mi chce brečet?
4: Možná je to tím kláskem z ječmene, co jsem ti dala do živůtku. Lechtá tě a ty se směješ. Zaplať pánu.
2: ale moc do smíchu mi teď není.
4: Smích se nezapomíná, Rézy. A když ti při něm ukápne nějaká slzečka, co na tom? Všichni si budou myslet, že je to z radosti, ne ze smutku.

0: No, je to tak, Mechtildo. Naše Julinka už má roky, aby se porozhlédla po ženichovi.
1: Jo, jo, to si taky říkám už pár zim.
0: Ne, že bychom měli o nápadníky nouzi. Můj muž je musí od dveří odhánět. To víte, Julinka bude krásná nevěsta.
1: Moc krásná. Krev a mlíko, tváře jako lívance. Jen kvásku jste trochu předali.
2: Já padám.
0: Bože, co to spadlo?
1: Ale to nic, to je Vilém, můj netopér. Někdy se smíchy neudrží a spadne.
0: Tak jsme s tatíčkem uvažovali, přece holku nedáme jen tak někomu. Pekařství nám zkvétá a kdyby se spojilo s cukrářstvím, to by byl teprve vejdělek. A cukrář má syna zrovna na ženě. Jej, tady je to jak v strašidelném zámku. Samá rána.
1: To víte, jste u čarodějnice. Tady nějaký to strašení patří k věci.
3: Rezi, Rezi, dochází nám máta. Dojdi ji natrhat.
0: Jenomže Kilián je takový nic moc do světa.
1: Neboli trochu nekňuba.
0: Ale slušný hoch to je bez poskvrnky.
1: A cukrářství je taky bez poskvrnky?
0: To jsme si zjistili nejdřív. Ani krejcar dluhu. S cukrářskýma už jsme dohodnutí a na svatou Anu bychom rádi vyhlásili zásnuby. Zrovinka v ten den složí Kilián mistrovské zkoušky. Tak to vezmeme z jedné vody na čisto. Aspoň to bude levnější.
1: Takže, co vám vlastně schází?
0: Nějaký ten čaj pro Kiliána, aby pochopil, že Julinka je pro něho ta nejlepší.
1: Čili bez poskvrnky.
0: Mechtildo, říkáte to úplně přesně. Ale musí to být silný čaj. Ten nejsilnější.

0: Buldo, neviděl jsem...
1: Neříkej mi Buldo, já jsem žába. Buldla.
0: Jo, no, tak dobře, no, a kde je Rézy?
1: Tak řekla bych, že běžela do lesa.
0: A víš určitě, že to nebylo k řece?
1: No vlastně nevím. Trochu jsem si zdřímla.
0: Ale nejsi netopér. Ty máš ven nebdít, ne spát. Co by se jí něco stalo? Vlítla ven jako splašená.
1: Proč?
0: No proč? No přece kvůli Kilianovi a té pekařský holce, co si na něj brousí zuby.
1: Upaluju lak řece.
0: Já letím za tebou. Koho to nevidím?
1: To je ale náhodička našli jsme.
0: Letěli jsme.
1: Tak okulula a najednou jdeme. Řekni něco hezkýho, aby Rézy přestala plakat.
0: Jo. Už se stmívá.
1: Hezkýho.
0: A vítr fouká.
1: Řekla jsem hezkýho.
0: Od řeky jde zima.
1: Ty se celala, přeseš Rézy.
2: Protože to moc bolí.
0: No, bolí. Ale kvůli...
2: Musím za Mechtildou, aby mi tu ruku zavázala. Jinak krev nezastavím.
1: Co se ti stalo?
2: Řízla jsem se o tamhle tu bylinu.
1: Ale to je přece puškorec. No jo, kde je u řeky báno, tam roste puškorec.
0: Pojď, opláchnej si ruku v lesní studánce. Má prý zázračnou vodu, která léčí. A puškorce se bát nemusíš. Je to nejsladší bylina, jakou znám.
1: Co to žvaníš, Viléme? To bych teda neřekla.
0: Říkám pravdu. Mechtilda ho nakládá do cukru. Je, to je vám dobrota.

0: jestli Julina dostane Kiliánka, tak asi umřu.
1: Neříkej mi této. Jmenuju se Mechtilda.
0: Mechtildo, já jí Kiliánka nedám.
1: To už je lepší. Ale jak to provedeš?
2: Mohla bys jí postříkat šťávou z borůvek.
3: Nebo jí nech šlápnout do smoly a už se neodlepí.
0: Já nevím.
3: Vymyslíme ti stovku podobně strašlivých kouzel, že jo, Viléme.
2: No, a Mechtilda nám pomůže.
1: Jak jsi starej, tak si hloupej, Viléme. Dobře víš, že nikdy nedělám kouzla, která někomu ubližují. Kdo si to zaslouží, vytrestá se sám. Tu máte. Vemte si vy spiklenci. A ty taky, Rezi.
0: Co je to, této?
1: Přece sladký puškvorec. A už přestaň s tím, této. Jsem Mechtilda čarodějnice.
3: A voní to po celé chalupě. Taky bych si zobnula.
1: Já jdu radši utrhnout čerstvý trocel na tu rezinu bolavou ruku.
4: Proč Mechtilda nechce, abych jí říkala této?
2: Dělají to moc starou. A tu je jí teprve...
5: Ba ne, jako kavalír to nemůžu prozradit.
3: Teda na tvý netopejři už Viléme. Ten puškvorec je fakt báječný kvak.
1: Koření na všechno bolení, jen jdou a přivoněj si. Slečinko, smíchám vám bílý, vy se v něm vykoupete a na zábavě vás mládenci z kola nepustí.
0: Ne, nechceme.
1: Na jedna pitoma.
6: Rezi, všimla ses, cukrářských taky vynesli pult před krám a Kiliánovi máma vyželila zástěru.
0: Však já vidím, Mechtildo, je naparáděný jako jahodový dort. To asi kvůli Julince.
6: Teď je tam sám, běž za ním.
0: A co bych mu asi tak řekla?
6: Pěkně se na něj usměješ, ostatní přijde samo. Povídala jsi, že ho Julině nenecháš.
0: Mechtildo, dala si mi do životku fousatý ječmen.
6: Na tebe bych spotřebovala celý pole ječmene. Přesvědčila ses, že se umíš smát? Přesvědčila. Tak si za ním i bez ječmeny.
0: Ach jo, už jdu.
6: Radši budu celý den na přívozu. I kupce se dvěma vozy bych převezla, než tyhle dva dávat dohromady. Jedno nemehlo větší než druhý.
7: Buď zdravá, Mechtildo!
1: Oj, to jsem se lekla.
7: Cože? Co jsi pekla? Neslyším, mám zalehlé obě uši.
1: Od čeho? Vždyť je teplo.
7: Ale nic mě nekleplo. To zavinil ten tvůj odvar proti chrápání. Víš, jak mokrý polštář zastudí?
1: Co pak jsi ho nedala sušit?
7: No vždyť říkám, obě uši.
1: Dala jsi ty povlaky usušit?
7: Nic takového si neříkala.
1: Bije to. Počkej, smíchám ti byliny, aby ti odlehlo.
7: Mně se leží dobře.
1: Čaj ti dám. Abys zase slyšela.
7: I dej pokoj. Víš, jak mě teď je? Spím jako zabita. Muž mi může za hlavou dříví řezat, ale mě neprobudí. Přišla jsem ti poděkovat, Mechtildo. Nad tebe není.
1: Jo.
7: Co?
1: Nic.
7: Víc? Ne, víc těch bylin nepotřebuju. Jsem spokojená.
8: Víš, Rezi, už jsem vyzkoušel všechno možné. Umíchat čokoládu se škvarkama, rybízovou marmeládu s křenem, rozemlít slanečky s cukrem. Ale pořád to není ono. Musím vymyslet něco, co se rozplývá na jazyku. Jinak ze mě cukrář nikdy nebude.
4: Kiliánku, ty si zasloužíš, abys mistrovskou zkoušku složil.
8: A to říkáš ty. Táta mě honí podobně a maminka ta mě straší sežením.
4: Kiliáne? Kiliáne, víš, co jsi vždycky říkal? Zákusek není dokonalý, když krásně nevoní. No a od toho začni.
8: Začni. Ale jak?
4: Jedl jsi někdy puškvorec?
8: Cože? Tu trávu plnou bána?
4: Ne, listy, kořen. Usušený a proslazený medovým cukrem.
8: Nikdy jsem o něm neslyšel.
4: Voní po růžích. A kdyby se puškvorcový kořen semlel, smíchal s moukou, vejci...
9: Kiliane, co má tohle co znamenat? Co pak toto vy dva máte za tajnost?
8: Nech mě být, Julie. A kolik bys přidala cukru, Rézy?
4: Na jednu dávku, jednu homoli bílého nebo dvě hnědého.
9: No, Kiliane, jak to se mnou mluvíš? Jsem tvoje nevěsta.
8: Ale já se teď bavím s Rézy o nejdůležitější věci na světě. O cukrový spuškvorce.
9: Honí tě fantas? Cukrový spuškvorce.
8: Julinko, prosím tě...
9: Taková hloupost. Nikdy jsem o něm neslyšela.
4: Ani si nemohla. Teprve takové cukroví vymýšlíme.
9: Ty nemáš s Kiliánem co vymýšlet. A pamatuj si ty, ty ošklivá, pačesatá rezino. V mojí a Kiliánově cukrárně se bude péct jen cukroví, které všichni léta letoucí znají.
8: Ale Julie...
9: Ty mlč!
2: Si vůbec nemyslím, že je Rézy ošklivá. No řekni.
3: Já bych dokonce řekla, že hezká. A v té červený sukni vypadá jako vlčí mák. Škoda, že si barvu slepý, Vilém.
4: Jsem ošklivá. Julie měla pravdu. A nejhorší jsou ty mé vlasy.
1: To by bylo, abych si s nimi neporadila. Polej sem tu nůši.
4: Co v ní máš?
1: Kopřivy.
4: Ty mě budeš šlehat kopřivami.
1: Rézy, mysli.
3: Mysli?
4: Spaříš je a...
1: A poleju ti s nimi hlavu.
4: Ne, budu zelená jako půldina.
3: Náhodou. Mám krásně zelenou barvu. A zelená je ze všech nejhezčí.
4: Možná pro tebe.
1: Nebudeš jako půldina. Vlasy se ti narovnají, zesílí a pak už s nimi něco vymyslíme. Uvidíš, budeš holka jako luz.
3: Ten je taky zelený.
2: Kožíšek se mi ježí tušením. Mechtildo, že ty něco chystáš.
1: Nadarmo nejsi čarodějnický netopejr, Viléme. Máš pravdu. Co nevidět bude anenská pouť a já celému městu dokážu, že je Rézy nejhezčí děvče v okolí.
4: Na žádnou pouť nejdu.
1: Povídali, že mu hráli.
4: Mám strach.
1: Z čeho?
4: Strach, že jsem pořád k ničemu. Ošklivá, nežikovná a hloupá. Prostě pačesatá Rézy, všem jenom pro smích. No, vidíš, i Vilém se mi směje.
2: Směju se tomu, co říkáš. A dlouho se asi neudržím. Já padám.
1: Rézy, neblázni. Jsi chytrá holka. Za tu dobu, co jsi u mě, ses naučila spoustu věcí, rozpoznáš byliny, víš, na co která je, umíš řídit prám, umíš se smát.
3: Je to tak, Mechtilda má pravdu.
1: A když jsi chytrá, pak musíš být i pěkná. Něco přece vymyslíme.
4: Kopřivový odvar to nespraví.
1: Ale čarodějnice, jo. Koukni, ještě něco pro tebe mám.
4: Džbán vody?
1: Je z lesní studánky, u které si smila tu poraněnou ruku. Pamatuješ?
4: Půldina s Vilémem říkali, že ta voda má zázračnou moc.
1: To tedy má. Kdo se ty vody napije, zatím se každý otočí, protože celý září.
4: Září?
1: Voda ho zbaví všech nedobrot, zahojí se mu bolavá místečka a on najednou zkrásný.
4: Proč si to neřekla hned, této? Vlastně, Mechtildo, jestli je to tak, klidně vypiju i 10 džbánů.
1: Vida, jak ti to sluší, když se směješ.
10: Sypali růže.
11: Ale nikde žádné nevidím.
10: Vychází to z cukrárny. To jsem zvědav, co nám Kilián předvede.
1: Jen pojď, Rézy, ať nám to hlavní neuteče.
9: Mechtildo, tamhle stojí máma. Dívá se sem.
1: Ale nevidí tě.
9: Mechtildo, ona mě snad nepoznala.
1: Však ona se upamatuje, že to hezké děvče, které vedu, je její dcera.
9: Ta voda mě asi vážně změnila.
4: Vzala si ji sebou?
6: Co pak si jí do sebe nenalila dost?
9: Tři džbány se nepala.
6: Víc by se do tebe nalila.
12: Vážení sousedé a měšťané našeho krásného a významného města, cech řemesla cukrářského, jehož jsem prvním mistrem, má dnes do svých řad přijmout nového člena, Kiliána. Záleží jenom na vás, jak vám zachutná jeho dílo a zda se z cukrářského učně stane cukrářský mistr. Vyneste stoly s pohoštěním.
13: Voní to, jako když otevřou květinářství.
14: Ta se přímo rozplíží na jazyku.
15: Neodstrkujte mě, sotva jsem ochutnala. Povídám, ještě jsem neochutnala.
13: Víš, Julenko, přece jen jsem si říkala, jestli ten kluk není budiš k ničemu, kterého zdobí jen ta jejich cukrárna. Ale teď ti musím říct, že Kiliána svému řemeslu rozumí.
15: A to je teprve začátek, mámo. Já už na něj dohlídnu, aby se od díže ani nehnul. Budeme prodávat po celém kraji a třeba i v Praze.
13: Dobře jsme ti vybrali ženicha.
6: Neochutnáš taky, Rezi?
4: Kdepak, Mechtildo, jsem plná vody.
6: Jen to zkus, ať víš, za co bude Kilián mistrem.
12: Tak co, měšťané našeho krásného města, chutná vám?
16: Ano, chutná!
12: Chutná vám hodně? Stane se Kilián cukrářským mistrem? Dobře, dobře, dobře. Než ti, Kiliáne, připnu mistrovskou stuhu, prozraď nám, jaké mají koláčky, které všem tolik chutnají jméno.
8: Jmenují se... nazval jsem je Réziny Puškvorky.
15: Cože? To je omyl. Určitě jsme se přeslechli.
12: Tak dobře, já to zopakuju pro ty, kteří snad neslyšeli. Jíte Réziny Puškvorky.
15: Mechtildo.
12: Cukroví, které jednou proslaví naše městečko.
15: Mámo, mámo, ta ostuda. Vždyť on mě zesměšnil.
9: Kluk se musel zbláznit. Měli jsme dát cukrárnu s pekárnou pod jednu střechu a on takhle.
13: Ale to neprojde.
15: Asi omdlím.
17: Lidi, no tak lidi, kde je Mechtilda? A proč tu není Rezi? Neviděli jste někdo Rezi?
18: Koukáš na ní, Ševcová, stojí přímo proti tobě. A Mechtilda je tu taky.
17: Cože? To děvče jako růžička.
18: Hrůza, máma a nepozná vlastní dceru.
12: A teď, vážení občané, přichází zlatý hřeb naší anenské poutě. Dámská volenka.
6: Tak a je to na tobě, Rézy. Narovnej se a vyraž pro Kiliána, než se Julina probere z mdloby.
4: Mechtildo, já nemůžu, já se bojím.
13: Po tolika džbánech zázračné vody?
6: Nezlob mě.
4: Dobře, tak já jdu. Kiliánku?
8: Rezinko?
4: Půjdeš se mnou do kola, Kiliánku?
8: A jak rád, Rezinko.
4: Kiliánku?
8: Ano.
4: Všichni se rozestoupili. Budeme mít solo.
8: To je dobře. Rezinko. Voníš jako růžička.
4: To je dobře. Kiliánku?
8: Rezinko.
4: Kiliánku.
8: Rezinko.
2: Rezinko, Kiliánku, Rezinko, Kiliánku, Rezinko, Kiliánku.
3: Ty se zase, Viléme.
2: Já ne, to oni.
3: Asi nechtějí, abys je odposlouchával.
2: No a kdo mě navedl?
3: Museli jsme mít jasno, ne? Už jsme přece dospělí.
5: Řekl bych, že Julina dneska zásnuby neoslaví.
3: A máma Ropucha mi řekla, to už ani sumec nezachrání.
10: Mechtildo, dám ti, kolik si řekneš. Vysázím ti zlaťáky rovnou na dřevo.
6: Ale cech, mistře, jak ses doslechl o té vodě?
10: Celé městečko si vypráví, jaký zázrak si vyčarovala z Rézy a prý za to může nějaká kouzelná voda. Chci taky lásku, Mechtildo. Chci, aby se do mě zamilovala Anička.
6: Ty bys potřeboval vele zázrak, cech, mistře. Anička je mladé děvče, oheň a vítr. A ty mi každou zimu vykoupíš všechno mazání na bolavý kolena.
10: Nemudruj a odlej mi tu vodu.
6: Každý si svůj vozík života kočíruje, jak umí, viď? No dobře, ať ti lesní síla pomůže. Tady máš džbán.
10: A kde ji mám pít? Před jídlem, po jídle?
6: Ty ji můžeš pít kdykoliv. Jak ti přijde chuť?
10: Ještě se budeš divit, čarodějnice. Jaký ze mě bude, Jura?
19: Mechtildo, jak jsi mohla? Jak

0: kouzlo?
1: Jo. A teď, když už to víš, je z tebe doopravdická čarodějnice.
2: Nech, Tildo, to čarodějnictví, to je opravdu těžké řemeslo.
1: No, a říkala jsem někdy, že je lehké.
3: Viléme.
4: No.
3: Mně se tu něco nezdá. Tady snad žádné čáry neplatí.
4: No, taky z toho nejsem moudrý, Puldo. Najednou se cítím nějak nesvůj, jako bych sem ani nepatřil.
3: Jako kdybychom ani nebyli v pohádce, viď? Ale kde to potom jsme?
4: Vím já, ale jo, vím. My dva jsme pohádkoví. My to zachraňujeme.

0: Bábkové poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Baví vás reality show o vaření? V tom případě vás následující premiérový příběh naprosto nadchne. Seriál Vař, vař, vař nás zavede do prostředí kuchařské reality show, v níž můžete všechno vyhrát, ale také ztratit. Spolu s bláznivým moderátorem se dostaneme jak před oslňující světla reflektorů, tak do zákulisí, kde se odehrávají nekalé televizní praktiky. Seriál Vař, vař napsala Antonie Rašilová. Účinkují Jiří Macháček, Saša Rašilov a Vojtěch Hrabák. Režie Bela Šenková, dramaturgie Lenka Beverková, zvuk Tomáš Pernický a Jonáš Rosůlek. Zvukový design Miro Tóth. Vyrobeno v roce 2024.

0: všechny komponenty ochutnám. No jistě, všechny. Ach jo. Ty nudle jsou perfektní. Maso, to je krém.
1: Bože můj, on má to maso ve vývaru syrový, to snad ani není
0: no,
1: možný.
0: No takže maso je, jak má být, přesně tak akorát.
2: Tak to jsem nečekal, tak skvělé hodnocení. Moc krát děkuju.
0: No a nyní už, miláčkové...
1: Tak to jsem zvědavý. Typuju holky z Dovaru. Ta fermentovaná pšenice vypadá skvěle.
0: A vítězem se stává... Zajíc!
1: Cože? Zajíc vyhrál s tímhle hnusem? To není možné. Zajíc. Ty to měl syrový, nedovařený, teď neumí vařit. No to snad ne. Nemůžu se na to dívat. Jasně jsem mu řekl, že má vařit z kuchařky od mojí mámy, ne? Jsem nečekal, že by mohl vůbec vyhrát. Jenom jsem nechtěl, aby se ztrapnil. V té kuchařce jsou recepty na úrovni dětských kuchaříčků, který teprve začínají. To měl zvládnout i dospělej zajíc, ale on ne. On má celou dobu eso v rukávu, o kterým mi nikdy neřekl. Já jsem vůbec nevěděl, že jeho rodiče mají restauraci a že zná nějaký speciální recept na tuhou polívku, nebo jak se to jmenuje. Myslel jsem si, že jsme nejlepší přátelé, ale evidentně mi lhal. Chtěl se asi zviditelnit nebo mi ukrást můj sen? Ještě si jako výhru vybere ten nechutný kvikáč. Jak mi tohle mohl udělat? To snad není pravda, on mi ještě volá. No tak to ne. Už si nikdy nechci mluvit. To tak.
3: Vás je u konce. A vypadá to, že i přátelství mezi panem Čuňou a zajícem končí. Mám takový zvláštní pocit, jako by to nějak souviselo s mojí show. Každopádně nechápu, proč by mělo. Zajícovi splníme, co si nakonec vymyslel. Nakonec bylo to přece krásný, jak se ten zajíc vrhnul do záchrany svého nejlepšího kamaráda. No to je krásný, upřímný, vřelý gesto. To jsem v televizi ještě nezažil. Je, hele, tady jde zajíc. Ale tohle nevypadá jako konec. Komu to volá? Pojďme. Pojďme za ním i s mikrofonem.
2: No tak, Čuňo, zvedni to. On mi to položil. No dobře, nahraju mu hlasovou zprávu. Ahoj, Čuňo. Já jsem vyhrál ve vař. To bys neuhodl, viď? Přijď zítra na roh 3. a 4. ulice. Prostě doraž. Koukal jsi na mě v televizi. To je skvělá zpráva, že? Nakonec jsme jim to pěkně nandali. Já bych to nikdy nezvládnul, kdybys mě neinspiroval k tomu, že se dá vařit srdcem. Tak jsem to uvařil srdcem a vyhráli jsme. Nemůžu tě bohužel vyzvednout z nemocnice. Vezmi si taxík a přijeď. Budu tam.
1: Jasně. Takže ty mě nemůžeš vyzvednout, protože musíš běžet pro nekonečný množství smažených mrkviček do kvikáče. Jak by ne? Abych za tebou dojel na roh 3. a 4. ulice, kde jsou ty nejlepší restaurace. A proč? Aby jsme si tam dali kvikáč v plastových pytlíkách. To těžko, kamaráde. A to zapomeň.
3: Ajajaj. Čuňa je opravdu zatvrzelej. No jo, zajíc byl jeho nejlepší kamarád. Ale pokud Čuňa nechce zůstat navždycky sám, měl by mu odpustit. Nechce být sám. To já znám. Já jsem sám. A mnohem lepší, než být sám, je mít nejlepšího kamaráda. Žádná soutěž nebo hrdost za tohle nestojí. Ach jo. Život moderátora je osamělý. Show business. Všechno to pozlátko kolem je samozřejmě super, ale já bych sám doopravdy chtěl nejlepšího přítele, se kterým bych si mohl ovšem povídat a taky...
1: Pane moderátore, co je tady za závěsem v nemocnici? Vy pláčete? To bych nečekal.
3: Co já tady? Já jsem přece moderátor vaší milované cooking show. Já dokážu všechno. Včetně teleportace. Jak bych jinak mohl usledovat všechno to drama? Jsem vaše ústa, vaše oči, váš nos a váš kamar. Ne, to nejsem. Vy jste mě slyšel?
1: No, slyšel. Máte asi pravdu, nechal jsem se ovládnout vztekem. Jsem tady v nemocnici strašně frustrovaný. Znáte ten pocit, ne? Frustrace, když nevychází, co si přejete, ale máte pocit, že jste proto udělal všechno a tak nechápete, proč vám to nevychází.
3: Jo, to znám.
1: Počkejte, já myslel, že jste hyperúspěšnej a slavnej a šťastnej.
3: No, já prostě to znám.
1: Dobře, klid. Musím vám poděkovat, pane moderátore, že jste mi otevřel oči. Myslel jsem si, že jste spíš záporák, ale vy asi máte doopravdy srdce.
3: Láska prochází žaludkem, čuníku. Proto jsem tuhle práci vůbec začal dělat. Kvůli lásce k jídlu. Ale časem se tohle všechno vypařilo, jako když zapomeneš na vodu v hrnci a tak ho spálíš. A ten spálený hrnec je černý, jako moje osamělé černé srdce, které smrdí.
1: O, no tak, vaše srdce nesmrdí. Nebo ukažte. Já nic necítím.
3: Ne, ale já jsem všechno pokazil. Můj pořad o vaření je už jen o soutěžení a výhrách a slávě. Vypařila se z něj ta láska k jídlu, kterou jsem kdysi mýval. A teď jsem ještě záměrně rozbil přátelství jen proto, abych nepokazil jednu epizodu. Ne, musím to napravit. Čuňo, zbalte se. Moment, jenom si zavolám. Haló, taxi? Prosím, vyzvedněte nás v nemocnici. A pojedeme na roh 3. a 4. ulice. Díky.
1: Ale já...
3: Jedeme.
1: Wow, to je krása.
3: Tak, prosím, tudy.
2: Čuňo, tak ty jsi přišel, to jsem velmi rád. Už je ti dobře? Jak se ti to tady líbí? Vím, že bys to možná býval radši celé zařídil sám, ale já jsem ti chtěl udělat radost, abys mohl začít vařit hned. Jak tě pustí z nemocnice?
1: To je...
2: Tvoje vysněné bistro. Pojmenoval jsem ho Melange. Je to v pořádku?
1: V pořádku? Zajíci, to je nádhera. Já se tě hlavně musím omluvit. Promiň, zajíci. Mě to mrzí, že jsem tě ignoroval. Já jsem si myslel, že jsi mě dozradil. V televizi jsem viděl jen kousek a pak jsem to z té frustrace vypnul a už jsem nezjistil, že si to celý takhle vymyslel. Moc mě to mrzí. Jsi můj nejlepší kamarád a já nikdy v životě, nikdy na světě nechci, aby jsme se nekamarádili. To bistro je nádherný. Přesně takhle jsem si ho vždycky představoval.
2: Čuňo, já se na tebe nezlobím. Bylo to celé hrozně těžké. Ten show business, to není pro každého. To není pro nás. My máme fantastické životy, protože jsou všední. Teď máme teda tady to bistro, tak to zas tak všední není, co? A nakonec jsem vlastně taky malinko lhal, ale jen tomu moderátorovi.
3: No, to je pravda. Ředitel Kvikáče zrušil smlouvu s naším pořadem. Pěkně jste mě vypekli.
2: Je, no. Pane moderátore, dobrý den. Co vy tady?
3: No, já jsem byl točit v nemocnici závěr dílu a nakonec jsem přivezl pana Čuňu taxíkem.
2: Je, vy jste ho přivezl za mnou, abyste pomohl našemu přátelství?
3: No, já, jakoby, že bych...
1: Panu moderátorovi došla slova. Pojďte se k nám přidat ke stolu. Dáme si všichni společně oběd. Zajíci, a proč jsi mi nikdy neřekl, že tvoje rodina má restauraci?
2: Já ti nevím, kamaráde. Možná jsem se bál, že bys chtěl, abych tě tam vzal a pak bys stejně jako moje rodiče začal řešit, proč se nepřidám do rodinného podnikání a...
1: Já bych tě přece do ničeho nenutil.
2: Že ne? A jak jsem se podle tebe ocitl v téhle soutěži, co?
3: No, ano. Nutil jste ho přímo. Překecával a prosil.
1: To je pravda. Ach jo. Zajíci, promiň. Slibuju, že už tě nikdy nebudu do ničeho nutit.
2: Já ti věřím, Čuníku.
1: Já jsem ti tak vděčný. Moje bistro. Je to tu nádherný. Melanž. Nemůžu se dočkat, co všechno tady budu vařit. Co mám uvařit jako první? Třeba kuře na dva způsoby? Nejdřív po česku s rýží a pak ze skeletu vietnamské pho? Jo. Signature fusion česko-vietnamské jídlo našeho přátelství bude na stálém menu.
2: Výborně. A podívej, jak ses okamžitě rozhodl, šéfkuchaři. Tak to má být. Šéfkuchař musí být pohotový. A teď konečně oběd s přáteli. No tak se posaďte taky, pane moderátore.
3: Já jsem váš přítel?
1: A jenom jasně. No. Hele, já jsem Pašík, jo?
3: No tak ahoj, Pašíku. Já jsem Morris.
2: Já jsem jako vždycky Zajíc.
1: Tak dobrou chuť.
4: Zajímá tě, kdo čtení napsal a natočil?
5: Chceš si poslechnout další příběhy?
4: Jdi na web Radio Junior.cz

se mi spojení. Však někdo přetrhl drát, mám tušení, že jsem se přestal ptát. Snad ze strachu, co mi odpovíš, nebo z pocitu, jestli se

radost. Vždyť zpět jsem ho za každou pitomost. A on jenom smutně stáhnul chvost. Tak pochopte, že mám na sebe zlost. Třeba naskočil k Family Frost.

0: vedoucí, můžu?
1: Můžeš si dělat, co budeš chtít.
2: Pane vedoucí, můžu napsat rodičům.
1: Ale nesmí to odporovat táborovému řádu.
3: Můžeš tvoje děchovi dostat?
1: Můžeš si dělat, co budeš chtít. Ale nenes ke kravám přes ohradu.
4: Můžu jít na ping-pong.

lach, lach, lach, lach. Jedna lachtaní rodina rozhodla se, že si vyjde do kina. Jeli vlakem, metrem lodí a pak tramvají a teď u kina vesmír lachtají. Lachtaní úspory dali dohromady, koupili si lístky do první řady. Táta lachtan řekl, nebudem třít bídu a pro každého koupil pytlík a rašíd.

hezky a tak lachtaně si vyjeli na grotesky. Těšili se, jak bude veselo, když zazněl gonga, v sále se setmělo. Co to ale vidí, jejich lachtaní zraky, sníh a mráz a sněhové mraky. Pro veliký úspěch změna programu, dnes dáváme film ze života lachtanů.

ze sedadla, nevídaná zlost ho popadla, proto jsem se netrmácel přes celý svět, abych tady v kyně mrznul jako turecký med. Tady zima, doma zima, všude jen chlad, kde má chudák lachtan relaxovat. Nedívte se té lachtaní rodině, že pak rozšlapala arašídy po kyně.

0: na lachlach.
1: Rádio Junior.

slyšíš, ale důležité je sdílet pravidelně, třeba dejme tomu 9 večer, si vyfotíš fotku, dáš na to nějaký dobrý filtr, prostě nasdílíš to na face rovno a jedeš, chápeš to.

0: svědectvím, že jsem kuchtík s pasem královským.
1: Radio Junior.

ploutví, velbloutví, co je život bez ploutví. Grizzlivý, grizzlivý, grizzly, grizzly, grizzlivý, grizzlivý, co je to být střízlivý. Grizzlivý, grizzlivý, grizzly, grizzly, grizzlivý, grizzlivý, co je to být střízlivý. Sedne si do koutku, dá si vodu z kohoutku, pitná nebo užitková, svůj postřeh si

0: Počkej.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

0: Tadej, pac, stopa, trhej.
1: Poťa, musto!

chcete věřit, pravdivé však nemusí být. V úplňku nic zvláštního necítím.

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.
2: Když se bába zeptá,
3: zeptá.
2: Když se bába zeptá,
3: bába.
2: Kudy vede cesta, kudy vede cesta. Taky hlavně neříkej, že pocházíš z města, s hraním nedokážeš přestat, že je stará brepta, že se dolky vyrábějí z kynutýho těsta.

štěstí. Tak to jede rychlík, tak rychle, že všechny předhoní.